protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Top 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Barbara Kanizová. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Já vás taky zdravím, dobrý den.
1: A v úvodu, abychom vás představili muzikou, tak bych pustila Auroru, co vy na to?
2: No pojďme na to, protože je to single, takže jenom ať zní.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je zpěvačka, autorka Barbara Kanizová. Zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My jsme v úvodu pustili váš, dá se říct, nejnovější počin Aurora. Jak to vzniklo?
2: Tahle píseň vznikla už docela dávno, jsem na ní začala pracovat. Potom jsem vlastně jako oslovila asi za rok svého kamaráda, který žije v Americe, ale žil dlouho v Praze, vlastně v době, kdy já jsem taky žila v Praze. Tak jsme se seznámili, protože jsme pracovali na takovém projektu dlouhodobém a od té doby spolu pracujeme, i když vlastně on už žije jako zase v Americe, vrátil se domů, takže spolupracujeme na dálku, ale on třeba přijede jako v létě a tak jsme právě nahráli vlastně Auroru, ale ještě jeden single Behind Me tady ve Faust Studiu v Praze u vás.
1: Ale vy jste skládala primárně v češtině, mám pocit, předtím a teď jste tak jako plynule přišla do angličtiny, ale většinou to bývá naopak, že čeští interpreti začnou v té angličtině a pak naopak přejdou do češtiny.
2: No a právě ono to vlastně tak i bylo. Akorát, že v době, kdy asi mě nějak lidi začali více vnímat, tak už jako zaznamenali jenom tu českou tvorbu. Ale vlastně já jsem začala v angličtině.
1: Hmm. A když jste řekla větu, když mě lidi zaznamenali, to byl jaký okamžik?
2: To byl okamžik v divadle Mír, si myslím, vlastně na těch live streamech.
1: V rámci koronaviru.
2: Ano. To bylo vlastně nejlepší období. Po mém návratu z Berlína do Ostravy, jako ano.
1: Spousta umělců řekne kvůli koronaviru a mají takové kyselé úsměvy, ale vy řeknete díky koronaviru.
2: Je to tak, je to tak.
1: Mělo to své výhody a nevýhody. Každopádně 15. července vystoupíte na festivalu Colors of Ostrava. Mm-hmm. Byl tady dokonce Filip Košťálek, umělecký ředitel festivalu, tak jsme se o tom chvíli bavili a byl hrdý, že tam má zastoupení i přímo ostravské na festivalu.
2: Ano, ano.
1: Takže 15. července se uděje co?
2: No, budeme hrát teda moji tvorbu v angličtině i v češtině. Vlastně ta tvorba v angličtině si myslím, že ještě že je jako nepoznaná pro mnohé. Takže právě v tomhle období, vlastně v tomhle týdnu máme zkoušky, čtyřdenní zkoušky jako celodenní s kapelou a pracujeme na nových aranžích, aby to bylo dobrý. No.
1: Tak, aby to bylo wow.
2: Aby to bylo super.
1: Už jste si zahrála v minulosti na festivalu Colors of Ostrava?
2: Zahrála jsem si v rámci Krhout kozu v kapeli, takže ano, bylo to skvělé.
1: A tím pádem si odbudeme jednu záležitost s projektem Štěpán Kozub. A Jirka Krhout, teď jste, anebo už nejste, už není čas?
2: Teď jsem ji bohužel opustila před nedávnem, právě kvůli tomu, že se nám kryly termíny mojich zkoušek a koncertů vlastně, takže jsem nad tím dlouho přemýšlela, jako už jsem, že to delší doba, kdy jsem chtěla jako by odejít kvůli tomu, abych se mohla soustředit úplně na svou tvorbu, tak se to stalo.

0: posloucháte Rádio Praha, se mnou je Barbara Kanizová. Jenom na chviličku se zastavíme u toho projektu Štěpán Kozub a Jiří Krhut. Kozub Krhut. A pak už půjdeme od toho, protože jsem pochopila z vašich rozhovorů, že ta spolupráce s nimi vám přinesla tu zkušenost pro vaší další práci, abyste si vlastně mohla vykročit pravou nohou v té vaší vlastní kariéře.
1: No, to byla jako velká zkušenost určitě, protože pro tolik diváků jako bych určitě neměla možnost si zahrát. A mě to dalo jako opravdu hodně. Bylo to skvělé, jako vůbec vlastně i jako stát vedle nich na pódiu a vlastně vidět, jak
0: fungují s publikem.
1: Jak fungují jako s publikem, jak dokážou jako bavit ty lidi a zároveň vlastně ta kapela za náma, vlastně Benjis, jako jak to funguje, jak to ty lidi baví, že opravdu skoro každý koncert jako je vyprodaný a už se to děje, myslím, 5 let. Tak to jako je hodně inspirativní vlastně. Určitě jsem něco jako si vzala z toho.
0: Takže jsou to částečně takový učitelé vaši.
1: Určitě, určitě.
0: Ale objevil vás proto divadlo Mír, kde jste začala zpívat, tak vás vlastně objevil nebo doporučil Jirka Krhut.
1: Jo, to je pravda, no. Já vlastně, když jsem se vrátila z Berlína,

0: A tam mě naučili hrát na ulici, protože já jsem to do té doby neznala. Ale oni to tam považují za normální zaměstnání, takže jsem teda z uklízečky v Berlíně šla na ulici. A bylo to jako dobré, hodně teda výhodné. No a potom, když jsem se vracela zpátky do Ostravy, tak jsem si říkala, že si chci vzít kousek toho Berlína sebou. A tak jsem fakt jako asi rok v kuse hrála na ulici.
1: Baskovala.
0: Baskovala a jako dělala jsem si takovou živou reklamu vlastně. Mm-hmm. Bylo to mm-hmm. super. Jako vůbec jsem nepoužívala sítě v té době. Dělala jsem si, sama jsem si psala kartičky, vždycky jsem to dávala lidem, nebo jsem je zvala jako na koncert, který jsem si udělala v Ostravě ve Staré aréně a fungovalo to překvapivě dobře.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Lenkou Vahalovou. Mým hostem je Barbara Kanizová a musím říct, že málo kdo se z Ostravy přesune do Prahy, z Prahy na ten západ, do Berlína, aby se pak vrátil do Ostravy, kde je mu evidentně nejlépe. Což jste právě vy.
1: No, jako já jsem se vracela, vlastně ten důvod byl takový osobnější, protože mě se jako dařilo v tom Berlíně. Dokonce mě tam oslovil manažer, který chtěl se mnou podepsat smlouvu a měl jako se mnou plány, ale mě tam jako přepadla ta samota nějak, že tam jsem jako sama, že za mnou nikdo jako nepřijede. Prostě úplně i ty vztahy rodinné jako nejsou, nebyly úplně nejlepší. A já jsem se pak rozhodla, že prostě když nemám s kým sdílet tu krásu toho Berlína, a v té době jsem neměla ani přítele, takže nakonec jsem se vrátila jako zpátky, no, do Ostravy.
0: A myslíte, že kdybyste měla jiné rodinné zázemí v té době, že tam třeba zůstanete a zkusíte to, tu smlouvu podepsat?
1: No, možná jo, možná jo. Možná jo, no.
0: A co nabízel? Že natočíte desku, nebo že budete koncertovat v rámci Německa, no. Nebo jaká by byla ta spolupráce a ta kariéra vlastně v tom Německu?
1: No, on vlastně jako poslouchal všechny ty moje písně v té angličtině a chtěli jsme jako natočit desku a ještě v té době vlastně s mým kamarádem, který se mnou hrál jako na perkuse, tak říkal, že by vzal jako nás, jako duo a že natočíme spolu desku a říkal, že do 3 let bych chtěl, jako, ať se to prostě jako provalí a že mi bude prostě všude nabízet a tak.
0: A teď třeba občas míváte takové nápady, že byste takzvaně znovu zkusila se prosadit v zahraničí? Nebo už vás to přešlo a jste spokojená?
1: Jako... myslím si, že je to ještě takové jako čerstvé pro mě, že se tak jako začínám fokusovat jenom na tu svoji kariéru. Takže takové pijanko zatím. Jako. Ale proč by ne? Jako, já jsem si to jako přála vlastně vždycky. Spíš do zahraničí, než jako,
0: do Ostravy.
1: No, prostě jak se říká, no, že člověk plánuje a Bůh se směje, takže je to tak.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
3: Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel. Dido. Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In the Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Barbara Haslenkouvahlovou, mým hostem je Barbara Kanizová a když jsme se bavili o tom baskování, tak jste řekla, že v rámci toho Berlína vlastně to byla velmi dobrá práce. Můžete nám prozradit, jak to funguje a kolik třeba hodin denně jste musela hrát, aby to dávalo smysl a byla to ta dobrá práce?
1: My jsme s Antoniem, jmenoval se Antonio, byl Španěl, vlastně fakt pravidelně každý den. On měl auto, bednu, takže jsme vždycky jako nasedli do auta a jeli jsme tam prostě po těch ulicích, něco podobného jako u nás v Ostravě Stodolní, tak tam, už nevím, jak se to jmenovalo, jak se ta ulice jmenovala.
0: No nějaká štráse.
1: Nějaká štráse prostě, jo, kde jsou jako bary, restaurace, kavárničky a vždycky před každou kavárničkou jsme prostě zastavili, zahrali jsme třeba 5 písní, lidi prostě hodili penízky, dokonce i barmani a majitelé restaurací chodili za náma, nebo nám nabízeli jídlo, pití, jako dávali nám z fleku prostě dýška jako svoje. A tak jsme vždycky zastavovali jako na každém, u každé té kavárny, restaurace. A dohromady jsme třeba hráli, já nevím, 6 hodin denně. No, wow, pak si nás někdo třeba pozval jako nějaká restaurace, když nás slyšeli, že chtějí, ať tam hrajeme třeba 3 hodiny a zaplatili nám jako rovnou prostě penízky do kapsy, takže...
0: Co na to říkali vaše hlasivky?
1: Jo, oni to zvládali, protože to bylo jako takové... prostě hrozně příjemné, jako ta energie těch turistů, těch lidí, všichni jsou tam hrozně příjemní, jako pozitivní hrozně. Takže jako moje hlasivky to zvládly.
0: A kolik se dá za den vydělat takhle baskováním v Berlíně?
1: No, teď už nevím přesně, ale jako myslím si, že každý jsme měli okolo třeba 100 až 150 euro. Nevím, teď už nevím.
0: Různě.
1: Třeba je to blbost. Nevím už.
0: A když jste se vrátila do Ostravy, tak když to řeknu jednoduše, publikum pro to baskování je naučené na to sdílet tu kulturu na ulici? Protože Berlín, bych řekla, je proto stvořen.
1: Úplně, jasně.
0: A další evropská města.
1: Ano.
0: Ale u té Ostravy, přestože jsem tam byla několikrát i několikrát na festival Kolem Ostrava, tak si to úplně nedokážu představit, jak to tam funguje.
1: Je to přesně, se dobře ptáte, protože já jsem měla taky tu obavu, protože jsem nikdy neviděla nikoho baskovat v Ostravě. No a tak jsem to, jak se u nás říká prubla a vyrazila jsem tam a byla jsem fakt překvapená, jako že lidi se fakt zastavovali, někdy i tančili třeba, nebo si prostě sedli, pak za mnou chodili a říkali, že děkují, jako že moc děkují, že se mohli zastavit v tom dni a v té svojí rutině a že jim to zvedlo jako náladu. A to bylo vlastně hrozně příjemné, to jsem si říkala, to je vlastně to, proč to jako dělám, že to je...
0: Že to dává smysl.
1: No, jasně, no.
0: No a máte třeba v současné době čas jít někdy na ulici?
1: No to už jsem dlouho nešla, ale přemýšlím vždycky v létě, že bych tak jako třeba zašla, ale nějak jsem se k tomu nedokopala. Ale jako mám to tam pořád někde, že bych jako to chtěla nějak jako udržet, nebo...
0: Zachovat si to v tom životě.
1: Nějak ano, no, že vlastně to bylo hrozně příjemné, jako těm lidem zpříjemňovat ten den. Díky bohu se mi nikdy nestalo, že by mě někdo jako poslal do háje, že se jim to nelíbí, nebo že tam je moc jako hluku. Ale musím teda říct, že možná mě odradilo, to je další téma, které můžeme probrat, jako romští občané, kteří,
0: ale...
1: no, kteří prostě ty peníze i kradli. Jako.
0: Tak jste jim měla říct, že vy jste jejich.
1: No právě, ale...
0: nepomohlo to.
1: Oni to nikdy na mě nepoznají, takže pokud to neřeknu, to oni se diví jako hodně. A to mě jako štvalo hodně, no. Takže už vlastně potom před Karolínou jsem tam vůbec jako už nechodila. To mě hodně odradilo. No, tak jedině na tom Masarykově náměstí, jako je to, je to v pohodě.
0: Ale je pravda, že když zpíváte a hrajete na kytaru a teď někdo kolem jde a udělá nějaký takový ten úkon, tak
1: ano.
0: Vy nestihnete ani
1: zareagovat. Ne, to nejde, takže v podstatě se stáváte i charitou, jako protože...
0: Zároveň.
1: Nebo tam třeba někdo hodí nějakou papírovku a zafouká vítr a prostě to letí, že?
2: Radio Praha.

0: se jmenuje Barbara Kanizová a v rámci toho baskingu byla to pro vás v vozovkách taková škola, že když potom jste začala jako vystupovat v rámci divadla, v rámci svých kapel, tak už vás nic nepřekvapilo?
1: Já jsem hrozný trémista, takže jako ono mi přijde, že ty zkušenosti, že to je úplně jedno, jaké máte zkušenosti, kolik máte koncertů za sebou.
0: Takže vás to nevycvičilo, to hraní na ulici?
1: Jako já nemám ten pocit, ale třeba když mě po několika letech jako viděli vystupovat moji kamarádi, se kterými jsem hrála v Praze prostě kdysi dávno, tak říkali, že mají pocit, že to je jako mnohem sebejistější, že to jako, že jsem uvolněnější. Ale já nevím, no, já vždycky hrozně pochybuju o tom. No.
0: A je větší odvaha jít hrát na ulici, anebo jít si zahrát před ten vyprodaný sál?
1: Máte strašně dobré otázky.
0: Obyčejný, mě to zajímá.
1: Pro mě bylo horší na tu ulici, protože jsem měla pořád pocit, že narušuju nějak ten veřejný prostor a že to prostě nemusí mít každý náladu jako na to poslouchat nějakou prostě zpěvačku, jo? Nějakou její tvorbu tam, jako a fakt musím zaklepat, že nikdy se to nestalo, že vždycky byla ta odezva pozitivní.
0: Vidíte, a zrovna v Ostravě si říkám, že by mohl, a teď nebudu používat žádná slova, ano, ale že by mohl někdo zavolat, ať už jste zkrátka ticho.
1: No, jako ne, se. Fakt se to nestalo a dokonce jsem se ptala, jako i, to asi nebudu říkat radši vlastně.
0: Není to prezentovatelné
1: asi
0: pro český
1: ne,
0: rozhlas?
1: No, jako, prostě všichni byli velmi vstřícní, i policie, takže v pohodě, prostě.
2: Nemůžete přece zastavit dopravu.
3: Že nemůžu? Tak se dívejte.
2: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
5: Rádio Praha.
6: 107,1 FM
5: a DAB+.

0: se mnou je Barbara Kanezová a vy jste vydala desku Vzpomínka, říkám to.
1: Vzpomínky.
0: Vzpomínky ano, v roce 2021 a já jsem si tu desku pouštěla a úplně mě zaujala písnička Babička.
1: Jo?
0: Ta je krásná.
1: No,
0: takže
1: oblíbená.
0: To je opravdu vaše reálná babička, kterou ano. jste takhle zvukomalebně popsala.
1: Ano. No, je to tak, no, protože já mám teda romské kořeny.
0: A ze strany maminky nebo tatínka?
1: Tatínka.
0: Tatínka.
1: A já jsem se to dozvěděla fakt jako až v 6. třídě, takže prostě můj taťka jako nevypadá úplně jako Rom, nikdy doma nemluvil romsky, my jsme nenavštěvovali moc tu rodinu, jenom občas a proto možná já mám takové jako živé obrazy té mojí babičky pořád jako v paměti. Ona byla hrozně specifická, ona taky nevypadala jako cigánka, vypadala jako indiánka, prostě ona byla bílá, měla modré oči a černé dlouhé vlasy, rovné. A prostě je mi líto vlastně, že už není a že jsem nemohla jí víc věnovat jako času, že vlastně jsem to tak brala, jako že ne, tam jako ne, tam je to trochu špinavé a tam jako se mi nelíbí. No a vlastně jsem nikdy, když jsme byli na té oslavě třeba, prostě tam byl na mě moc jako hluk a moc cigaret a moc jako alkoholu a oni tancovali a zpívali úplně jiné písničky, jako jo, mě zajímal Michael Jackson a Zuzka Navarová a oni to jako nebrali, takže když jsem babičce zpívala nějakou písničku, tak se na mě jako dívala, že jako aspoň víc nahlas jako zpívej, jo? Že jako nebrala to vůbec, no. Tak je mi to trošku líto, no. Teď vždycky, když projíždím občas kolem toho domečku, kde bydlela v Ostravě, tak vždycky říkám, babi, přišla bych na polívku, protože ona dělala prostě skvělou polívku, domácí nudle a no. Tak jsem si říkal, že jí napíšu aspoň píseň.
0: A umíte romsky?
1: Ne, právě vůbec.
0: Takže vlastně ani nemůžete, i když jste skladatelka, autorka, tak vlastně se nemůžete vyjádřit v romštině?
1: No vůbec.
0: Ale
1: no.
0: V úzovkách v češtině a v angličtině.
1: Jo, jo. Ale pozor, zrovna teď se snažím o takovou jako píseň, kterou vlastně hudbu vymyslel Michal Mihok, který hraje na akordeon.
0: Znám, ten je
1: jo.
0: úžasný.
1: No, on je úžasný.
0: Úžasný akordeonista.
1: A on je taky na půl rom.
0: I tím chlubí.
1: On se tím chlubí, ale rád. Na něm to vůbec jako, já bych to na něm nepoznala. No a tak jsem právě říkala, tyjo, protože on taky, myslím, neumí romsky. My jsme se o tom, myslím, bavili.
0: Neumí.
1: A, ne, že ne. A já jsem říkala,
0: Tibor Žida, kytarista, ho občas učí.
1: Jo. Tak musíme někdy jako udělat nějakou píseň, kde aspoň tam zazní věta. Jo, já vlastně ani nemám se koho zeptat, jestli to je jako romsky správně, protože můj taťka jako on rozumí, ale jako nemluví. Takže už ani nevím vlastně, jak jsem na tu větu přišla, ale mám teďka jako pár nových věcí, na kterých pracuji právě s Míšou. Jsou to české věci a padne tam právě jedna romská věta. No, až teď jakoby se snažím vnímat trošku tu romskou jako kulturu a nějak trošku aspoň tam jako.
0: Ale cit pro tu hudbu a vnímání té melodie mám pocit, že máte.
1: No a to taky
0: což
1: je zajímavé.
0: Což je pro Romy typické,
1: je
0: že prostě
1: typické,
0: na to mají vlohy.
1: Ano, akorát, že jako u nás, jakože, abych to odkoukala, možná, že můj děda, jo, jsem slyšela, že on jako hrál na akordeon, na klavír, ale vlastně já jsem ho nezažila ani můj, on vlastně umřel, když můj taťka měl asi 13 let a v té rodině, když jsem se dostala na tu oslavu teda, tak tam nikdo nehrál na žádný hudební nástroj, nikdo jako zpívali ty svoje romské písničky, které se mi prostě nelíbily vůbec a tančili ten svůj jako tanec, ale vlastně já jsem to viděla právě u té druhé strany rodiny, protože vlastně moje matka a její sestra zpívali a hráli na kytaru právě Zuzku Navarovou, Nedvědy, Žalmana a Kryla, jo. A já jsem to takhle jako nasávala a myslím si, že to právě, že to mám spíš z té strany rodiny, jako no. Ale nějaký temperament určitě prostě tam musí být, samozřejmě.
0: Na druhou stranu možná tím jste jedinečná. Že to je prostě tak, jak to je, že to je mix obojího. Se mnou byla Barbara Kanizová a ještě jednou zveme 15. července na festival Colors of Ostrava. Moc děkuju.
1: Taky děkuju.

0: rána Rádio Praha vysílá zprávy. Slovo má Denisa Žižková. Dobré ráno.
1: Hezké ráno, Vojto, hezké ráno.
0: Bylo 6 hodin.
1: Dopravu v Praze a okolí omezí cyklistický závod Tour de France L'Etape. 100 000 korun na podporu sportu dá do konce roku Praha 5. 60 let od premiéry filmu Ostře sledované vlaky dnes připomene speciální promítání na nádraží v Loděnici u Berouna. V Praze bude polojasno, odpoledne se ale místy zatáhne, mohou se objevit přehaňky a také silné bouřky a teploty dnes až 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prahou a částí Středočeského kraje projedou dnes cyklisté závodu Tour de France L'Etape České republiky. Akce začne i končí na pražském Pankráci. První závodníci vyrazí v 11 hodin. Policie kvůli tomu částečně omezí také dopravu. Sportovci mají na výběr ze tří tras 57, 105 a 135 kilometrů. Na 21 místech trasy závodu organizátoři připravili doprovodný program. Praha 5 podpoří do konce roku 7 sportovních projektů, celkem to bude 100 000 korun. Část peněz dostane fotbalový a florbalový turnaj základních škol a sportovních oddílů. Peníze získá také bouldrový závod nebo plavecký zimní pohár, říká mluvčí 5. městské části Lucie Fialová.
3: Sportovní akce významně přispívají k aktivnímu životu místních. Jsme rádi, že můžeme podpořit organizátory, kteří připravují pestrou nabídku sportovních aktivit zejména pro děti a mládež.
1: Lidé v Loděnici u Berouna se dnes připomenou 60 let od premiéry Oscarového snímku Jiřího Mencla Ostře sledované vlaky. Právě na nádraží se natáčela část filmu, který měl v Loděnici před premiéru v srpnu 1966. Do kin pak vstoupil 18. listopadu téhož roku. Oslavy začínají v 10 hodin. Na programu budou například příjezdy historických vlaků nebo promítání filmu přímo v areálu nádraží, říká kustodka nádražního muzea trati Alena a Heinrichová.
4: Tady bude velká sláva, bude tady sešlost těch lidí, kteří teda se toho účastnili, jednak profesionálů, kteří teda si to pamatují, a potom pochopitelně z komparzu z obce.
1: Australský zpěvák Nick Cave je v Praze. 68letý hudebník večer vystoupí jako hlavní hvězda na festivalu Metronom na letišti v Letňanech.
5: Zpěvák si pro fanoušky připravil 2,5hodinovou show. Nebude to tedy zkrácený festivalový koncert, se kterým většina interpretů vystupuje na letních akcích. Nick Cave se skupinou The Bad Seeds zahraje své největší hity, které vydal od roku 1979. Na festivalu Metronom dnes vystoupí i velšská rocková formace Manic Street Preachers. Jiří Štefl, Český rozhlas.
1: České tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková se dnes na travnatém turnaji v Nottinghamu utkají spolu o účast ve finále. Semifinále čeká také Lindu Noskovou, která postoupila mezi čtyři nejlepší v Berlíně. Dnes bude polojasno až jasno, odpoledne a večer přechodně oblačno až zataženo, místy s bouřkami nebo přehánkami. Bouřky mohou být ojediněle i silné s přívalovým deštěm. Teploty dnes opět vysoké, 33 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pozor teď na dálnici D1, 51. kilometr ve směru na Prahu, těsně před exitem 49 Psáře, došlo tu k požáru vozidla. D1 ještě jednou, na 22. kilometru se před sjezdem na Mirošovice srazila dvě osobní auta. Na místě je policie, místem se doporučuje projíždět opatrně. V Praze 5 je uzavřená ulice Rentgenová, souvisí to s provozem Motolské nemocnice, objížďka přes Kukulovu a Weberovu, uzavřené to tam bude až do nedělního večera, cirka do 6. hodiny večer. No a v Rakovníku pozor na silnici 237 do Lužné, na výjezdu z města Luženskou ulicí vyšetřují dopravní nehodu, počítejte proto s omezeným průjezdem. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné dobré ráno, tady je víkendová Praha. Už teď Skoro 5 minut po 6. hodině je jasné, že nás v metropoli čeká velmi horký den, jak už říkala Denisa, až 35 stupňů Celsia, tak doufám, že jste dnes vybavení spoustou vody a krémem s vysokým ochranným faktorem. O co se postaráme my, to jsou hity Alanis Morissette, DJ Marshmallow a právě teď taky zpěvák Teddy Swims. Tímhle ta víkendová ranní Praha začíná. Jsme moc rádi, že posloucháte a přejeme vám klidné vstávání.
2: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý.

no choice but to hear you. You stated your case.

0: Dobré jitro, 6 hodin a 15 minut, vstáváte s Rádiem Praha na 107,1 FM. Vám k vašemu sobotnímu vstávání hrajeme jeden hit za druhým. Jsme rádi, že jste se ten 20. červen rozhodli odstartovat ve společnosti Českého rozhlasu. Už za chvíli třeba Post Malone, ale taky Jason Derulo, zpěvák, který v březnu vystoupil v O2 aréně a na celé evropské části jeho turné mu předskakovala česká zpěvačka Tera. Její píseň Do You See se pustí taky, a to hned v zápětí. A mimochodem právě Tera byla v pondělí naším poledním hostem. Jaké to je obět Evropu se světovou megastar a zároveň se učit na maturitu? I o tom jsme spolu mluvili. Celý rozhovor najdete na webu praha.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Budeme rádi, když si ho poslechnete. Teď několik důležitých informací pro start vašeho dne. V Praze dnes bude polojasno až jasno, odpoledne a večer ale přechodně oblačno až zataženo. Místy i s bouřkami nebo přehánkami, ty bouřky mohou být ojediněle i silné s přívalovým deštěm. Nejvyšší teploty je kolem 35 stupňů Celsia, už teď měříme 21. Na dálnici D1 z Brna do Prahy, teď opatrně za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 51. kilometru budou zasahovat hasiči u požáru osobního auta, je to ale zatím průjezdné bez větších komplikací. Na D1 do Prahy pozor taky před sjezdem na Benešov, na 22. kilometru se střetla dvě osobní auta, na místo jede policie, i tam s opatrností projedete plynule. Na dálnici D8 zpozorněte na příjezdu do Prahy ve směru do Ústí, od Ústí nad Labem, za sjezdem na Zděby a Neratovice pojedete kolem porouchaného vozidla. V Praze 5 je uzavřená ulice Rentgenová, souvisí to s provozem motolské nemocnice objížďka přes Kukulovu a Vebrovu. Uzavřené to tam bude až do nedělního večera. A v Rakovníku pozor na silnici 237 do Lužné. Na výjezdu z města Luženskou ulicí vyšetřují nehodu, počítejte proto s omezeným průjezdem. Šťastnou cestu a dobré ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádiu Praha.

0: byli Coldplay v sobotu ráno na 107,1 FM. Bylo 6:30, ve studiu už je se mnou Denisa Žižková, hezké ráno.
1: Dobré ráno, Vojto.
0: A Radio Praha teď vysílá krátké zprávy.
1: Meteorologové dnes očekávají velmi horký den. Lékaři proto apelují na lidi, aby dodržovali pitný režim a nosili pokrývku hlavy. S horkem si musí poradit také pořadatelé naplánovaných akcí. Na revírním pohoběhu například upravili harmonogram tak, aby závodníci neběželi v odpoledních vedrech. Na delších tratích jsou také připravené osvěžovací stanice. Dostatek vody by si sebou měli vzít také například návštěvníci Velké ceny v Brně a měli by se snažit trávit co nejvíc času schováním se ve stínu. Většina českých poslankyň musí čelit psychickému násilí. Některé z nich kvůli osobním útokům omezují politickou aktivitu. Vyplývá to z výzkumu nevládní organizace Forum 50%. Podle šéfky organizace Forum 50% Markéty Kos-Motlové to může ženy odradit už od kandidatury. S nevhodným chováním se poslankyně setkávají v online prostředí i přímo ve sněmovně. Při včerejší srážce dvou vlaků asi 90 kilometrů severně od Londýna zemřel strojvedoucí. Zraněných je 89 lidí, z toho 11 velmi vážně. Ze záběru z místa bylo jasné, že vlaky jeli stejným směrem a jeden do druhého ze zadu narazil. Obě soupravy zůstaly na kolejích. Na místě zasahovali záchranáři, včetně letecké služby. Příčina nehody zatím není známá a bude předmětem vyšetřování. Výškař Jan Štefela obsadil na mítingu Diamantové ligy v Dauhá 7. místo. Bronzový medailista z mistrovství světa v Kataru zapsal výkon 220 cm, které překonal na potřetí. Nedařilo se ani oštěpaři Jakubu Vadlejchovi, který měl jediný měřený pokus, dlouhý 80,38 metrů a skončil 8. Počasí by dnes mělo být nejprve polojasné až jasné, odpoledne přechodně oblačné, k večeru se mohou objevit bouřky a také přehánky a teploty 33 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na D1 směrem do Prahy teď pozor před sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru se střetla dvě osobní auta, na místo jede policie. Tam nicméně s opatrností projedete plynule. Na dálnici D8 zpozorněte na příjezdu do Prahy ve směru od Ústí nad Labem. Za sjezdem na Zděby a Neratovice pojedete kolem porouchaného auta. V Praze 5 je uzavřená ulice Rentgenová, souvisí to s provozem Motolské nemocnice, objížďka přes Kukulovu a Vebrovu. Uzavřené to tam bude až do nedělního večera do 6. A v Rakovníku pozor na silnici 237 do Lužné na výjezdu z města Luženskou ulicí. Vyšetřují nehodou, počítejte proto s omezeným průjezdem.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobré ráno, 3,5 minuty po 6:30 pokračuje ranní víkendová Praha. Dělníci začaly budovat navazující úsek metra D od Olbrachtovy po Nové Dvory. Kromě tunelů vybudují také 3 nové stanice. Víc se řekneme už za chvíli. Teď šabuzí.

0: Olivia Rodrigo jste poslouchali v ranní víkendové Praze, je minuta po 6:45. No a teď se vydáme do podzemí, začala totiž stavba navazujícího úseku metra D, konkrétně od Olbrachtovy po Nové Dvory. Dělníci za 6 let vybudují 3 nové stanice, vyrazí traťové tunely a instalují všechny potřebné technologie.
1: Příští stanice Pankrác.
2: Zatímco na Pankráci už několik let pokračuje stavba první části metra D, tento týden začali dělníci budovat také navazující úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory. I ten by měl být součástí první provozované části nové linky, která má začít vozit cestující v roce 2032. Třeba paní Markéta se na metro D těší.
3: Zatím využívám metro A, B, C, ale na trase D máme centrálu naší firmy, takže možná v budoucnu, kdybych tam měla nějaký závazky pracovat, tak bych samozřejmě byla ráda, protože metrem je to rychlejší.
2: Na Nových Dvorech, kde vzniklo největší z 13 stavenišť celé etapy, už stojí několik kusů těžké techniky. Pokračuje Radek Kozubík, vedoucí projektového týmu ze společnosti Hochtief.
4: Jsme pokáceli nálety a zahájili přípravné práce na zařízení staveniště a zároveň jsme taktéž už zahájili hloubení na přístupovém portálu budoucího přístupového tunelu do stanice Nové Dvory.
2: Nejnáročnější bude podle ní výstavba samotné stanice Nové Dvory.
4: Protože se bude jednat o jednolodní stanici, která svým profilem překoná všechny díla, které byly doposud na českých dopravních stavbách prováděny a stavěny. Bude mít plochu ve své výhybně až 440 plošných metrů.
2: K budování každé ze tří nových stanic Nové Dvory, nádraží Krč a nemocnice Krč využijí dělníci podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka různé metody.
5: Tady na Nových Dvorech je to jediná stanice, která bude ražená z těch tří, které vybudujeme v rámci tohoto úseku. Stanice nemocnice Krč bude hloubená a stanice nádraží Krč, tak ta bude vlastně povrchová.
2: Metrem D budou jezdit vlaky bez řidiče. Pokračuje náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
6: V příštím a po příštím roce dostaneme do další fáze toho tendru, protože to je velký tender na dodávku a servis nových souprav pro právě trasy C a D, kde počítáme s dodávkou až 69 nových, plně automatizovaných, plně průchozích, klimatizovaných a samozřejmě, jak už je u metra dobrým zvykem, nízkopodlažní vlaků.
2: Podle starosty Prahy 4 Ondřeje Kubína z ODS bude se stavbou linky spojená i změna dotčených oblastí.
7: Teď jsme na Nových Dvorech, kde máme částečně opravdu rozvojové území. Vyroste tady nejenom bytová zástavba a komerční zástavba, vznikne tady třeba i nová škola. Potom Tomérova nemocnice, nebo respektive ta, jak říkáme, cirkusová louka přední, tak ta se také zásadně promění. A samozřejmě se potom v neposlední řadě zásadně promění i okolí nádraží Krč.
2: Stavba navazujícího úseku z Olbrachtovy na Nové Dvory vyjde na více než 30 miliard korun. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: V Praze dnes očekáváme víceméně polojasnou až skoro jasnou oblohu. Během dne se nicméně může zatáhnout a můžou se objevit bouřky, můžou být i silné s přívalovým deštěm, teploty vysoké kolem 35 stupňů Celsia. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zasahují záchranáři za odbočkou do Zruče nad Sázavou. Na 51. kilometru hořelo osobní auto a s opatrností je to průjezdné plynulé. Na dálnici D8 zpozorněte na příjezdu do Prahy ve směru od Ústí nad Labem za sjezdem na Zděby a Neratovice. Pojedete kolem porouchaného vozidla. V Praze 5 je uzavřená ulice Rentgenová, souvisí to s provozem motolské nemocnice. Objížďka přes Kukulovu a Vébrovu uzavřené, to tam bude až do dělních 6 hodin večer. A ve Vilzonově teď opatrně práce na silnici, je tam hlášená a neprůjezdný, je tak levý jízdní pruh ve směru na Holešovice, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Topíte se

0: Je 7 hodin, posloucháte Rádio Praha, teď vysíláme další zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žižková, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Je sobota, 20. června.
1: Praha 8 na podzim zakáže ráno vjezd aut k základní škole Hovorčovická. Zahrada mateřské školy v pražských Řeporích bude mít nové pískoviště nebo kuličkovou dráhu. A Zoo Praha dnes slaví Světový den velbloudů. Bude polojasno až jasno, k večeru se mohou objevit přehánky a bouřky a teploty dnes až 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 8 plánuje na podzim zakázat mezi 7:30 a 8:00 ráno vjezd k základní škole Hovorčovická. Zavedení takzvané školní ulice má zvýšit bezpečnost dětí při příchodu do školy. Radnice v okolí plánuje i stavební úpravy. Školní ulice zavádějí i jiné městské části v metropoli. Stavební firmu na úpravu zahrady mateřské školy vybrali pražské Řeporyje. Přibudou tam pískoviště, kuličkové dráhy nebo vodní herní prvky. Práce začnou na konci června. Městská část na ně dostala od magistrátu dotaci ve výši 6 milionů korun, říká starosta Prahy Řeporyj David Roznětínský z TOP 09.
3: Teď to byla taková jednoduchá zahrada, každá třída tam měla svoje pískoviště, domeček, schované nářadí, hračky a teď to bude mít takovou jako interaktivnější, bych řekl, pedagogicky zacílenější jako řešení.
1: Zoo Praha dnes s dvoudenním předstihem oslaví Světový den velbloudů. Lidé můžou navštívit 3 komentované prohlídky, které přiblíží náročný život v poušti Gobi nebo ochranu mimořádně vzácného velblouda divokého. Na programu je také divadelní představení Dismanova rozhlasového dětského souboru.
4: Inscenace Pepi to neplivej zpracovává skutečný příběh junáckých skautů. Ti na poválečné Vysočině našli zatoulanou velbloudici a pěšky s ní putovali až do 99 kilometrů vzdálené zoologické zahrady v Praze.
5: S Pepitou do lesa, louky a nebesa.
4: Příběh pro Dismanův soubor napsal uznávaný autor Miloš Doležal. Diváci se ale můžou těšit i na chytlavé melodie multiinstrumentalisty Jakuba Sejkory a hlavně velkou velbloudí loutku, kterou si děčtí herci navlékají jako kostým. Představení v pražské zoo začíná ve 13 hodin. Josef Kaňka, Český rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump vzkázal Iránu, že nedostane žádné peníze. Reagoval tak na to, že zástupci Iránu nedorazili do Švýcarska k prvnímu jednání o trvalém míru. Za Spojené státy se ho měl účastnit viceprezident J.D. Vance, ten svoji cestu kvůli tomu zrušil.
6: Cílem summitu bylo nastínit technické parametry trvalé mírové dohody. Představitelé Iránu ale vzkázali Bílému domu, že na jednání s Vencem nepřijedou, dokud neskončí izraelské útoky na Hizbalách v jižním Libanonu. Izrael zautočil navzdory apelu Donalda Trumpa, aby se útoků zdržel kvůli memorandu, které s iránským prezidentem podepsali ve středu. Americký prezident poté na svém sociálním účtu Iráncům vzkázal, že pokud nebudou jednat, nedostanou žádné peníze, a to ani 10 centů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: České volejbalistky prohrály na turnaji Ligy národů na Filipínách i ve svém třetím zápase. Po porážkách s Italkami a Američankami podlehly Japonkám, a to 0-3 na sety. Turnaj Češky uzavřou v neděli proti Dominikánské republice. Dnes čekejte polojasno až jasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, zataženo místy bouřky nebo přehaňky a teploty 33 až 35 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je teď uzavřený sjezd na Barrandov. Z okruhu vyjeďte na exitu 15 Lohkov, dál jeďte po silnici 2/599 v ulici Pod Lohkovem a zpátky na okruh najeďte ve směru k D7 a sjeďte na exitu 16 Slivenec. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zasahují záchranáře za odbočkou do Zruče nad Sázavou. Na 51. kilometru hořelo osobní auto, s opatrností je to průjezdné plynule. Na dálnici D8 pozorněte na příjezdu do Prahy ve směru od Ústí nad Labem, za sjezdem na Zdiby a Neratovice pojedete kolem porouchaného auta a v Praze 5 je uzavřená ulice Rentgenové, souvisí to s provozem Motolské nemocnice. Objížďka přes Kukulovu a Vebrovu, uzavřené to tam bude až do nedělního večera.
2: Rádio Praha, Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré ráno, 7 hodin 5 a čtvrt minuty, to je aktuální čas, sobota 20. června, to je dnešní datum. Děkujeme, že vstáváte s Rádiem Praha. Máme pro vás další hity, po 7. hodině třeba Lady Gaga. K odpočinku nás vyzve Mika. A kdo dnes slaví svátek? Kdo slaví narozeniny? A jaká výročí si dnes připomínáme? To vám už za chvíli řekneme spolu s Petrem Jungmanem. Teď nicméně Taylor Swift. Hezký poslech a klidné vstávání vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Nelly Furtado doznívá v ranní víkendové Praze. Dobré ráno, byť to tak nevypadá a ty teploty jsou v posledních dnech vyloženě letní, tak je oficiálně stále ještě jaro. Dnešek je ale poslední jarní den. Víc vám řekne Petr Jungmann.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Sobota, 20. června. Svátek mají nositelky rozkvetlého jména Květa. A tady je Petr Jungmann. Posledním dnem dneska končí jaro. Nebeský orloj se zítra dopoledne v 10 hodin a 24 minut přešteluje na léto. První písemná zmínka o Příbrami se objevila před 810 lety v roce 1216. Tehdy byla majetkem pražského biskupství. Dneska má Příbram skoro 33 tisíc obyvatel a je v pořadí 34. největším městem v zemi. Císař Karel VI. Prohlásil v roce 1721 patentem Romy za psance a stanovil, aby i ženy byly smrtí trestány. Každý dopadený mohl být beztrestně zabit. Následovala rozsáhlá krvavá štvanice proti romskému obyvatelstvu. Fotbalový tým Československa nastoupil ve finále mistrovství Evropy přesně před 50 lety v roce 1976 v Bělehradě proti týmu Německé spolkové republiky. Po nervy drásajících 90 minutách svítilo skóre 2-2. Prodloužení vítěze neurčilo a tak o evropských šampionech museli rozhodnout penalty. Té rozhodující se postavil Antonín Panenka.
3: Gól!
4: Jeho vršovický dloubák obletěl svět.
3: Jsme majstři Evropy!
4: Německý spolkový sněm před 35 lety v roce 1991 rozhodl přemístit vládu a parlament z Bonnu do Berlína. Z Berlína se tak po sjednocení stalo opět hlavní město celého Německa. Unikátní přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně v Jeseníkách byla uvedena do ostrého provozu přesně před 30 lety v roce 1996. Přečerpávačka přišla na 6,5 miliardy, zaplatila se za 7 let provozu. Ve stejný den před 30 lety zahájil zkušební provoz i jeden z nejoriginálnějších domů v naší zemi, tančící dům v Praze na Rašínově nábřeží. Dílo architektů Franka Gehryho a Vlada Miluniče získalo mimo jiné nejvyšší ocenění v kategorii designu v anketě amerického časopisu Time. Poslední Škoda Felicia přijela z výrobní linky ve Vrchlabí před 25 lety v roce 2001. Bylo jich vyrobeno celkem 1 420 441 vozů. A ještě 10 let po ukončení výroby byla Felicia nejčastějším vozem na našich silnicích.
5: Děti slabí, no naši bylo proměňování šanci.
4: Tak snad to někdy bude lepší. Dnes slaví bývalý kouč hokejového národního týmu Alois Hadamčík 74. A já přeju hezkou sobotu.
0: Ta sobota bude v metropoli velmi horká, bude polojasno až jasno, odpoledne a večer ovšem přechodně oblačno až zataženo místy s bouřkami nebo přeháňkami. Bouřky mohou být ojedinělé i silné s přívalovým deštěm. Nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů Celsia. Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je uzavřený sjezd na Barrandov. Na 16. kilometru budou až do pondělí ráno opravovat vozovku na exitu. Objížďka je vyznačená, vede sjezdem na Lochkov. A na pražském okruhu zůstaneme směrem z letiště k dálnici D1. Hlásíte poškozenou vozovku v okolí sjezdu na Studulky. Na 21. kilometru čekejte nerovnosti na vozovce.
6: Je to v místě, kde byly dříve prováděny opravy a ta výška vyboulení, zřejmě kvůli orfu, je až 10 cm. Je to pravý pruh, většinou na levé kolo, tak pozor.
0: Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Zpěvák Meka nás ve vysílání Rádia Praha vyzývá k odpočinku, tak doufám, že ho v těchto horkých teplotách máte dnes v plánu i vy. Teď je 7:30 a Rádio Praha vysílá zprávy. Slovo má Denisa Žižková.
1: Dobré ráno, ministr kultury Otto Klempíř za motoristy bude chtít pro ministerstvo kultury mít v rozpočtu na rok 2027 až 21 miliard korun. Nad to budou peníze pro Českou televizi a Český rozhlas. V letošním státním rozpočtu se pro kulturu počítá se 17 miliardami 600 miliony. O rozpočtu kultury na příští rok na ministerstvu jednala tripartita. Výsledky hodlá Klempíř probrat s ministerstvem financí. Řekl to ČTK a České televizi. V Česku včera padaly teplotní rekordy na zhruba desetině meteorologických stanic měřících déle než 30 let. Nejteplej bylo v Doksanech na Litoměřicku z 36 stupně Celsia, kde ale tato teplota na překonání rekordu pro 19. červen nestačila. Na rekordní hodnoty se teploty dostaly ale třeba v Domažlicích a v Lednici a v Brodě nad Dýjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. Na jednání unijních ministrů životního prostředí pojede příští týden místo ministra opět vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek za motoristy. Turek to napsal ČTK. Ministra Igora Červeného z motoristů zastupoval už na jednání v březnu, což kritizovala opozice. Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel na světovém šampionátu po porážce s Paraguají 0-1. Nemají ve skupině D ani bod, nedali ani gól a ztratili tak naději na postup do play-off. V dalších zápasech domácí Američané porazili Austrálii 2-0 a zajistili si postup do play-off. Brazílie přehrála 3-0 Haiti, které naopak už jistě do vyřazovací fáze turnaje neprojde. Maroko pak vyhrálo nad Skotskem 1-0. Dnes by mělo být jasno nebo skoro jasno odpoledne, ale přehánky a také bouřky a teploty dnes kolem 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je uzavřený sjezd na Barrandov. Na 16. kilometru budou až do pondělí ráno opravovat vozovku na exitu. Objížďka je vyznačená, vede sjezdem na Lochkov. Na pražském okruhu zůstaneme směrem z letiště k dálnici D1. Hlásíte poškozenou vozovku v okolí sjezdu na Stodulky. Na 21. kilometru čekejte nerovnosti na vozovce.
3: Kolik boulí vyboulených asfaltů je to v místě, kde byly dříve prováděny opravy. A ta výška vyboulení, zřejmě kvůli horku, je až 10 cm. Je to pravý pruh, většinou na levé kolo, tak pozor.
0: A v Praze je uzavřená ulice Rentgenová, souvisí to s provozem Motolské nemocnice. Objížďka přes Kukulovu a Vébrovou, uzavřené to tam bude až do nedělního večera. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: 3:15 po 7:30, to je aktuální čas a taky čas, kde posloucháte ranní víkendové vysílání Rádia Praha. Děkujeme za to, přejeme vám dobré ráno. Teplé počasí láká k vodě, zároveň ale vytváří podmínky, které prospívají toxickým sinicím. Jak ještě před koupáním zjistit, jestli je voda bezpečná a kdy je lepší zůstat na břehu, to se dozvíte už za chvíli. Teď pro vás ale máme další muziku. Tady je Purple Disco Machine a Sophie and the Giants. Hezký poslech vám přeje. Vojtěch Přívětivý. Hezké ráno.

0: Minutu po 7:45 posloucháte vysílání Rádia Praha. Dobré ráno vám přejeme. Dnes teploty až kolem 35 stupňů Celsia a vyšší teploty pochopitelně lákají k rybníkům a přehradám. Odborníci ale upozorňují, že s teplými dny se zvyšuje i riziko výskytu sinic. Ty mohou produkovat toxiny škodící lidskému zdraví a v některých případech ohrozit i psy. Zelená voda podle hydrobiologů z Botanického ústavu Akademie věd nemusí nutně znamenat důvod k obavám. Opatrnost je ale na místě. Stačí pozorně sledovat hladinu anebo si udělat jednoduchý test.
1: Už vidíte, že když ponořím tu ruku, takže ji tam vidím a vidím detaily, takže ta voda opravdu není znečištěná.
2: Nacházíme se na přístavním mole. Blahoslav Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd se zhýbá a nabírá do pláhve vodu.
1: Odleju tak, abych dobře viděl na to místo, kam by měly sinice stoupat.
2: A právě tenhle jednoduchý pokus dokáže odhalit, jestli zelená voda znamená jen přítomnost řas nebo potenciálně nebezpečné sinice. Vysvětluje Eliška Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd.
3: Nabere se voda do průsvitné láhve, chvilinku se nechá odstát a jestliže se nahoře vytvoří prstenec, ať už zelené krupice nebo sekaného jehličí, tak jde o sinice. Pokud zůstane voda zelená v celém vodním sloupci, jde pravděpodobně o řasy a není to tak nebezpečné.
1: Ta chvilinka, která byla zmíněna, by měla být 15 až 20 minut.
2: Doplňuje Blahoslav Maršálek. Podle něj je důležité myslet na několik zásad, než do vody vstoupíme.
1: Když vlezete pomaličku po kolena a vidíte si na palce u nohou, tak ta voda není znečištěná zásadním způsobem. Pokud ovšem nevidíte ve vodě kousky zelené, které vypadají jako třeba sekané jehličí.
2: Sinice jsou totiž podle Maršálka schopné narušit hned několik systémů lidského organismu.
1: Produkují celou škálu toxinů, má to vliv na imunitní systém, reprodukční systém, nervový systém.
2: Je důležité nejenom, aby člověk sám si dával pozor, ale když jdeme někam s našimi psy, tak abychom si dali pozor, kam ten pes třeba skáče a kam plave.
3: A co pije?
1: Škála těch toxinů v sinici je opravdu velká, až potřeba neurotoxiny. 30-kilový pes do 30 minut může uhynout.
3: Ještě existují takzvané bentické sinice, takové nepříjemně páchnoucí koláče na hladině.
2: Právě tento typ sinice stal v poslední době předmětem zvýšeného zájmu odborníků. Spojí ho s nedávnými úhyny psů u Lipna. Přesto oba hydrobiologové zdůrazňují, že přírodní koupání není důvod zavrhnout.
1: Rozhodně přírodní voda je příjemná, když tam skočíte a cítíte tu zdravou živou vodu, tak je to nádherný zážitek.
2: Zvýšený výskyt sinic není v dnešní době náhodný. Jejich rozvoj podle vědců prospívá nadbytek hnojiv splavovaných z polí i stále teplejší voda v letních měsících. Marek Hensel, Český rozhlas.
0: To počasí k tomu vyrazit k vodě vyloženě vybízí a během dopoledne ještě bude polojasno až jasno, odpoledne a večer ale přechodně oblačno až zataženo místy s bouřkami nebo přehaňkami. Bouřky mohou být ojediněle i silné s přívalovým deštěm. Teploty mezi 33 až 35 stupni Celsia. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je uzavřený sjezd na Barrandov. Na 16. kilometru budou až do pondělí ráno opravovat vozovku na exitu. Objížďka je vyznačená, vede sjezdem na Lochkov. Na Pražském okruhu zůstaneme směrem z letiště k dálnici D1. Hlásíte poškozenou vozovku v okolí sjezdu na Studulky. Na 21. kilometru proto čekejte nerovnosti na vozovce. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy hlásíte překážku za Tuřicemi. Na 19. kilometru před čerpací stanicí leží v levém pruhu kus palety.
4: V levém pruhu je kus palety s igelitem a zasahuje to do levého pruhu. Já si myslím, že to zasahuje tak 40-50 cm do levého pruhu.
0: A v Praze 5 je uzavřená ulice Rentgenová, souvisí to s provozem nemocnice v Motole, objížďka přes Kukulovu a Vebrovu. Uzavřené to tam bude až do nedělního večera. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 8 hodin, posloucháte Rádio Praha, teď vysíláme aktuální zprávy. Slovo má Denisa Žižková, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Je sobota, 20. června.
1: Dopravu v Praze a okolí omezí cyklistický závod Tour de France L'Étape. Hasiči v Pardubicích dohašují požár skládky v průmyslovém areálu v Dělnické ulici. Kutnohorské královské stříbření oslaví narození královny Žofie Bavorské. Akce začíná dnes. V Praze bude polojasno, odpoledne se mohou ale objevit přehánky a také bouřky a teploty až 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prahou a částí Středočeského kraje projedou dnes cyklistické závody Tour de France L'Étape České republiky. Akce začne i končí na pražské Pankráci. První závodnici vyrazí v 11 hodin. Policie kvůli tomu částečně omezí také dopravu. Sportovci mají na výběr ze 3 tras 57, 105 a 135 kilometrů, říká jeden z organizátorů Přemysl Novák.
3: Letos máme na trati celkem 21 oficiálních fanouškovských míst, kam lidé můžou přijít fandit, užít si opravdu atmosféru velkého závodu, dát si něco dobrého k jídlu, k pití. V některých obcích chystají i další doprovodné aktivity a koncerty.
1: V pardubickém průmyslovém areálu v ulici Dělnická hasiči dohašují požár skládky plastů. Oheň se už nešíří a nikdo se nezranil. Skládka začala hořet před půlnocí a obyvatelům v okolí v noci přišla varovná SMS zpráva s doporučením, aby nevětrali. Podle posledního měření se v okolí škodlivé látky nevyskytují, lidé přesto můžou stále cítit kouř, říká mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
4: Požár se nám podařilo lokalizovat krátce po 6. hodině raní. V současné době probíhá rozebírání hromady plastů a dohašování jednotlivých ohnisek. Velitel zásahu postupně také redukuje nasazené jednotky.
1: Dnes začíná v Kutné Hoře královské stříbření. Na dvoudenní akci tradičně jezdí tisíce návštěvníků. Program 32. ročníku zahájí v 10 hodin průvod králů z Vlašského dvora. Hlavním tématem je oslava výročí 650 let od narození královny Žofie Bavorské, říká hlavní organizátorka akce Edita Dvorská.
5: Ve spojení s tou královnou jsme domluvili takové hodiny tance. Budeme moc rádi, když se do toho vlastně i diváci zapojí. Spousta tady těch našich aktivit a stanovišť, rytířská ležení, ty řemesla a tak dále, je interaktivních, to znamená, že ty lidi si můžou fakt jako zažít to jako na vlastní kůži.
1: Uspořádání akce stojí kolem 2 milionů korun. Návštěvníci budou mít se vstupenkou zvýhodněné vstupné do některých kutnohorských památek. Motocyklového jezdce Filipa Salače dnes ve velké ceně České republiky v Brně čeká v kategorii Moto 2 kvalifikace. Díky druhému místu v pátečním tréninku postoupil přímo do její druhé části, která začne po 14. hodině. V elitní kategorii MotoGP odstartuje na Masarykově okruhu v 15 hodin bodovaný sprint na 10 kol. Dnes by mělo být v Praze polojasno až jasno, odpoledne a večer přechodně oblačno až zataženo, místy bouřky nebo přehánky a teploty v Praze 33 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je uzavřený sjezd na Barrandov. Na 16. kilometru budou až do pondělí ráno opravovat vozovku na exitu. Objížďka je vyznačená, vede sjezdem na Lochkov. Opatrně aktuálně taky na dálnici D1, kde se mezi 25. a 25. a půltým kilometrem ve směru na Brno srazila dvě auta. Průjezd je tu hlášen pouze se zvýšenou opatrností. Je to kousek za sjezdem na Mirošovice. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy hlásíte překážku za Tuřicemi. Na 19. kilometru před čerpací stanicí leží v levém pruhu kus palety.
6: V levém pruhu je kus palety s igelitem a zasahuje to do levého pruhu. Já si myslím, že to zasahuje tak 40-50 cm do levého pruhu.
0: A v Praze 5 je uzavřená ulice Rentgenová, souvisí to s provozem nemocnice v Motole. Objížďka přes Kukulovu a Vebrovou, uzavřené to tam bude až do nedělního večera.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné dobré ráno, 5 minut po 8 hodině, to je aktuální čas. V sobotu 20. června vstáváte s Rádiem Praha. Děkujeme, že jste si na start vašeho dne vybrali právě Český rozhlas. My se vám budeme i po 8 hodině starat nejenom o ten informační servis, ale taky o hudební náskok do vašeho nového dne. Zazní Damiano David. Taky super high Anika. No a vrácení zboží jenom jedním klikem. Evropská unie mění pravidla pro e-shopy. Odstoupení od smlouvy tak bude snazší. Podrobnosti v našem vysílání už za chvíli. No a teď skupina Miraj. Hezký poslech vám přejeme.
2: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý.
7: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Headline.
1: Legendární Black Eyed Peas dozněli ve vysílání Rádia Praha. Je 8:45, přejeme vám krásné dobré ráno. Evropská unie schválila nová pravidla pro internetové obchody, která mají spotřebitelům usnadnit odstoupení od smlouvy a vrácení zboží do 2 týdnů. E-shopy budou muset nově nabídnout viditelné tlačítko pro zrušení objednávky, což má omezit dosavadní obstrukce. Jak ale pro Český rozhlas komentoval koordinátor služby vašestížnosti.cz ve společnosti D-Test Martin Pitron, v Česku změny zatím neplatí, protože příslušná legislativa dosud neprošla poslaneckou sněmovnu.

0: se ale podle Petrona očekává, že Česká obchodní inspekce bude nejprve spíše upozorňovat a ukládat nižší pokuty. Větší sankce pak mohou přijít u opakovaných anebo závažných porušení. Víc o tom píšeme na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Tak se tam podívejte.
1: Kdysi tu stála největší socha Stalina v Evropě. Dnes se tu kývá obří metronom. Letenský stroj času patří mezi nejvýraznější dominanty Prahy a měří skoro 25 metrů. Monumentální socha diktátora tu vydržela jen 7 let, než ji v 60. letech odstřelili. O několik desetiletí později místo nahradil metronom. Stroj času od sochaře Vratislava Nováka. Na místo ho v roce 91 dopravila helikoptéra, protože podstavec po odstřeleném Stalinově pomníku nebyl dostatečně stabilní pro jeřáb. Dnes se pod ním scházejí

0: Ať už plánujete vyrazit do Letenských sadů nebo kamkoliv jinam, tak počítejte s tím, že v Praze dnes bude polojasno až jasno odpoledne a večer, nicméně přechodně oblačno až zataženo, místy s bouřkami nebo přeháňkami, a ty bouřky mohou být ojediněle i silné s přívalovým deštěm. Teploty mezi 33 až 35 stupni Celsia. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně, teď za omezením na mostě Šmejkalka na 25. kilometru, za výjezdem ze zúžení stojí dvě osobní auta po nehodě, jsou sice v odstavném pruhu, ale posádka se pohybuje okolo. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 může překvapit uzavírka na exitu Barrandov na 16. kilometru, kvůli pracím silničářů se směrem z letiště do centra nedá do ulice k Barrandovu najet. Musí se proto pokračovat k exitu Lochkov a na 15. kilometru se otočit. Směrem na letiště je potom sjezd a nájezd na 16. kilometr bez omezení. A v Praze je uzavřená ulice Rentgenová, souvisí to s provozem nemocnice, objížďka přes Kukulovu a Vebrovu, uzavřené to tam bude až do nedělního večera. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Zpěvák Alex Voren nás ve vysílání Rádia Praha dovedl ke krátkým zprávám. Po půl deváté je pro vás má Denisa Žižková.
1: Přeji vám hezké ráno. Ministerstvo dopravy plánuje do 5 let zrekonstruovat nebo vybudovat téměř 50 ploch pro kontroly nákladních vozidel. Budou především na dálnicích a silnicích první třídy. Cílem je lépe pokrýt území a zlepšit možnosti kontrol. Loni bylo zrekonstruováno nebo zprovozněno 10 kontrolních stanovišť, z nichž 6 umožňuje kontrolní vážení nákladních aut. Po vedrech zasáhly Německo a Švýcarsko prudké bouřky. V Německu blesk na festivalu zranil 9 lidí. Ve Švýcarsku zranila padající větev dívku. Při rozsáhlém požáru luxusního hotelového rezortu v Dominikánské republice se muselo evakuovat téměř 1700 turistů. Oheň zařízení téměř zcela zničil, napsala agentura AP. Podle místních médií při požáru zemřel italský turista a několik dalších zahraničních návštěvníků muselo vyhledat lékařskou pomoc. Příčina požáru se vyšetřuje. České softbalistky se do finálové fáze mistrovství světa, které se uskuteční příští rok, neprobojovaly. Rozhodlo o tom vítězství Itálie nad Kubou 10-0, po níž reprezentantky ztratily šanci na to, že obsadí v domácí základní fázi jedno ze 4 postupových míst. Večer pak Češky zakončily základní fázi porážkou 1-14 s Kanadou. Dnes bude v Praze polojasno až jasno, k večeru přechodně oblačno, místy bouřky a teploty 33 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Opatrně teď v Davidském tunelu, hned za nájezdem na Letnou, a je teď ve směru na Břevnov uzavřený pravý jízdní pruh a kvůli porouchanému vozidlu. Na magistrále si dejte pozor směrem z centra do Holešovic před Hlávkovým mostem, je kvůli pracem na silnici neprůjezdný levý jízdní pruh. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za omezením na mostě Šmejkalka na 25. kilometru za výjezdem ze Zúžení stojí 2 osobní auta po nehodě. Jsou sice v odstavném pruhu, ale posádka se pohybuje okolo. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 nám může překvapit uzavírka na exitu Barrandov na 16. kilometru. Kvůli pracím silničářům se směrem z letiště do centra nedá do ulice k Barrandovu najet. Musí se proto pokračovat k exitu Lochkov a na 15. kilometru se otočit. Směrem na letiště je sjezd a nájezd na 16. kilometru bez omezení. A na Praze 10 je kvůli obnově vodorovného dopravního značení ve směru do centra dočasně uzavřená ulice v Olšinách, a to v úseku mezi ulicí v Předpolí a Kubánským náměstím. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Zpěvačka Barbara Kanizová. Baskovala v ulicích Berlína, několik let byla součástí projektu Kozub a Krhut a známou se stala díky ostravskému divadlu Mír. A letos si poprvé zahraje na prestižním festivalu Colors of Ostrava. Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobré ráno, 4:15 po půl deváté pokračuje ranní víkendová Praha. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Ty dnešní teploty budou opravdu velmi vysoké, jak zaznělo od Denisy, až kolem 35 stupňů Celsia. Schladit byste se ovšem mohli třeba na Prague Ice Cream Festivalu. Případně můžete vyrazit na psí den do Malešického parku anebo na Food Festival na Smíchovské náplavce. Pár tipů na to, co dnes v metropoli podniknout, pro vás už za chvíli bude mít kolega Jirka Štefl, no a do té doby další muzika, třeba Kasabian anebo Thomas Robin. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý. I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

0: tak všechno mám.
1: Zpívala skupina Poetika ve vysílání Rádia Praha. Dobré ráno vám ve 8:45 přejeme. No a jestli ještě nemáte plány na dnešek, potažmo na tento víkend, tak si zeselte rádio, protože pár tipů pro vás má kolega Jirka Štefl.
2: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Jestli máte rádi zmrzlinu, tak byste neměli chybět na výstavišti v Holešovicích. Během soboty a neděle tam bude Ice Cream Festival a ten se vám rozhodně během těchto horkých dnů může hodit. Ochutnát tam klasickou zmrzlinu, ale i ovoce. Sorbety od tuzemských i zahraničních výrobců. Nebudou tam chybět ani veganské zmrzliny. V Malešickém parku zase bude psí den. Těšit se tam můžete na desítkový psí trojboj, volení nejkrásnějšího, nejmenšího, největšího i nejchlupatějšího psa Prahy 10 nebo na soutěž o nejzajímavější psí kostýma. A asijský food festival bude na Smíchovské náplavce. V sobotu si tam dopřejete jídlo z Vietnamu, Japonska nebo Tajska. Rýže i nudle se tam budou připravovat na mnoho způsobů. No a budou tam i dezerty a osvěžující drinky. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
1: Ať už se chystáte kamkoliv, tak v Praze dnes bude polojasno až jasno. Odpoledne a večer nicméně přechodně oblačno až zataženo a místy i s bouřkami nebo přeháňkami. Bouřky mohou být ujediněle i silné s přívalovým deštěm. Teploty mezi 33 až 35 stupni Celsia. Patrně v Davidském tunelu, hned za nájezdem na Letnou, je teď ve směru na Břevnov uzavřený pravý jízdní pruh a kvůli porouchanému vozidlu. Na magistrále si dejte pozor směrem do centra do směrem z centra do Holešovic. Před Hlávkovým mostem je kvůli pracem na silnici neprůjezdný levý jízdní pruh. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za omezením na mostě Šmejkalka na 25. kilometru za výjezdem ze Zúžení a stále ještě před chvílí dvě osobní auta po nehodě. A na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 může překvapit uzavírka na exitu Barrandov na 16. kilometru. Kvůli pracím silničářů se směrem z letiště do centra nedá do ulice k Barrandovu najet. Musí se pokračovat k exitu Lochkov a na 15. kilometru se otočit. Směrem na letiště je sjezd a nájezd na 16. kilometru bez omezení. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Imagine Dragons a It's Time, je čas, no a na Rádiu Praha je teď čas na další zprávy. Bylo 9 hodin a slovo má Denisa Žižková. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Zakázku na propagaci výstavby Vltavské filharmonie zrušili zastupitelé hlavního města. V Brně pokračuje mistrovství světa silničních motocyklů. Jezdce i návštěvníky čeká velmi horký den. Navzdory příměří Izrael znovu útočil na Libanon, zemřelo nejméně 5 lidí. Dnes bude polojasno až jasno, odpoledne přeháňky a také bouřky, teploty až 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští zastupitelé zrušili zakázku na komunikaci a propagaci výstavby Vltavské filharmonie. Měla stát 104 milionů korun bez DPH a to se většině zastupitelů zdálo příliš mnoho. Výstavba filharmonie má stát přes 11,5 miliardy korun. Podle náměstka primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka z Hnutí Stan měla část peněz jít na oslovení dárců, kteří stavbu podpoří.
3: Je takový nějaký pravidlo, že když chcete získat nějaký jako finanční prostředí ze soukromého sektoru, tak potřebujete zhruba nějakých jako 9-10% na vysvětlování jako komunikaci.
1: Projednání zakázky navrhla skupina opozičních zastupitelů z Hnutí ANO, hlasovali pro něj ale i koaliční zastupitelé, včetně náměstka Hlaváčka. Dnešek může být podle předpovědi meteorologů nejteplejším dnem týdne. Dotkne se to i návštěvníků motocyklové velké ceny v Brně. Přijetých má desítky tisíc z Česka i ze zahraničí. Záchranáři je nabádají, aby se před sluncem chránili pokrývkou hlavy, vyhledávali stín a dodržovali pitný režim.
4: Ta voda je základ, no jinak samozřejmě ty koli a tady to na zpestření dobrý, ale základ si lidi, ať vemou vodu hlodně. A pokud možno se kropy dají tím. Jezdí i kropič, což je taky dobrý.
5: Říká Petr z Brna, zatímco se schovává pod slunečníkem. V kropicí vůz se změnilo i jedno z policejních aut.
6: My v rámci možnosti kropíme část cesty od pole, kde parkují osobní auta, tak aby návštěvníci nešli pokud možno v prachu.
5: Dodává mluvčí policie Pavel Šváb. Meteorologové vydali výstrahu před velmi vysokými teplotami. Mohou vystoupat k 35 stupňům Celsia. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
1: Při izraelském úderu v jižním Libanonu zemřelo nejméně 5 lidí, uvedla to libanonská státní tisková agentura. Podle ní letadla a drony útočily v oblasti Nabatija přes noc až do rána. Tel Aviv dlouhodobě tvrdí, že v Libanonu zasahuje proti militantnímu hnutí Hizballah. Agentura Reuters ale připomíná, že mezi Izraelem a šítskými milicemi podporovaných Iránem mělo od včerejšího odpoledne platit příměří. Už ve středu podepsal americký prezident Donald Trump a jeho iránský protějšek Masoud Pezeškian memorandum o porozumění, které má zajistit mimo jiné právě příměří na všech frontách na Blízkém východě, včetně Libanonu. Čeští volejbalisté dnes nastoupí ve 14 hodin k utkání Evropské ligy proti Španělsku. V Gruzii je čekají dva zápasy v řadě, protože hned zítra nastoupí proti domácím reprezentantům a pořád můžou pomýšlet na postup do play-off. V ten doufá i kouč národního týmu Jiří Novák.
7: Ten klíč je jediný možný, to je vyhrát oba dva zápasy. To jsou věci, které ovlivnit můžeme. Výsledky ostatních ovlivnit nemůžeme, takže nemá cenu se tím úplně stresovat a zaobírat. My máme tady dva zápasy a ty musíme zvládnout.
1: Dnes má být polojasno až jasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, zataženo místy bouřky a přeháňky a teploty 33 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a pojďme taky na silnice. Na magistrále si dejte pozor směrem z centra do Holešovic. Před Hlávkovým mostem je kvůli pracem na silnici neprůjezdný levý jízdní pruh. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za omezením na mostě Šmejkalka na 25. kilometru. Za výjezdem ze zúžení stojí dvě osobní auta po nehodě. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 může překvapit uzavírka na exitu Barrandov na 16. kilometru. Kvůli pracím silničářů se směrem z letiště do centra nedá do ulice k Barrandovu najet. zajet. Musí se tak pokračovat k exitu Lochkov a na 15. kilometru se otočit. Směrem na letiště je sjezda nájezd na 16. kilometru bez omezení. Na Praze 10 je kvůli obnově vodorovného dopravního značení ve směru do centra dočasně uzavřená ulice v Olšinách v úseku mezi ulicí v předpolí Jakubánským náměstím a v Praze 5 je uzavřená ulice Rentgenova. Souvisí to s provozem Motolské nemocnice. Objížďka přes Kukulovu a Vebrovu. Uzavřené to tam bude až do nedělního večera, cirka do 6. hodiny.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké sobotní ráno vám přejeme, 20. června, před námi další velmi horký letní den a 5 3/4 minuty po 9. hodině pokračuje ranní víkendové vysílání Rádia Praha, které děkujeme, že posloucháte, a to ať už na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. S další hodinou vysílání je pro vás připravená taky další dávka muziky, zazní Sam Fender. Taky Felix je na Kaskáda. No a kdo dnes slaví svátek? Kdo slaví narozeniny? A jaká výročí se dnes připomínáme? To vám už za chvíli řekneme spolu s kolegou Petrem Jungmanem. Teď Dermot Kennedy. Hezký poslech a klidné vstávání vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: oblíbení Sam Fender a Olivia Dean doznívají v ranním víkendovém vysílání Rádia Praha. 9 hodin 18 minut, to je aktuální čas a 20. červen, to je dnešní datum. Kdo dnes slaví svátek? Kdo slaví narozeniny a jaká výročí se dnes připomínáme? To nám řekne Petr Jungmann.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
3: Sobota, 20. června. Svátek mají nositelky rozkvetlého jména Květa. A tady je Petr Jungmann. Posledním dnem dneska končí jaro. Nebeský orloj se zítra dopoledne v 10 hodin a 24 minut přešteluje na léto. První písemná zmínka o Příbrami se objevila před 810 lety v roce 1216. Tehdy byla majetkem pražského biskupství. Dneska má Příbram skoro 33 tisíc obyvatel a je v pořadí 34. největším městem v zemi. Císař Karel VI. Prohlásil v roce 1721 patentem Romy za psance a stanovil, aby i ženy byly smrtí trestány. Každý dopadený mohl být beztrestně zabit. Následovala rozsáhlá krvavá štvanice proti romskému obyvatelstvu. Fotbalový tým Československa nastoupil ve finále mistrovství Evropy přesně před 50 lety v roce 1976 v Bělehradě proti týmu Německé spolkové republiky. Po nervy drásajících 90 minutách svítilo skóre 2-2. Prodloužení vítěze neurčilo a tak o evropských šampionech museli rozhodnout penalty. V té rozhodující se postavil Antonín Panenka. Jeho vršovický dloubák obletěl svět.
4: Jsme majstři Evropy!
3: Německý spolkový sněm před 35 lety v roce 1991 rozhodl přemístit vládu a parlament z Bonnu do Berlína. Z Berlína se tak po sjednocení stalo opět hlavní město celého Německa. Unikátní přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně v Jeseníkách byla uvedena do ostrého provozu přesně před 30 lety v roce 1996. Přečerpávačka přišla na 6,5 miliardy, zaplatila se za 7 let provozu. Ve stejný den před 30 lety zahájil zkušební provoz i jeden z nejoriginálnějších domů v naší zemi, Tančící dům v Praze na Rašínově nábřeží. Dílo architektů Franka Gehryho a Vlada Miluniče získalo mimo jiné nejvyšší ocenění v kategorii designu v anketě amerického časopisu Time. Poslední Škoda Felicia přijela z výrobní linky ve Vrchlabí před 25 lety v roce 2001. Bylo jich vyrobeno celkem 1 420 441 vozů. A ještě 10 let po ukončení výroby byla Felicia nejčastějším vozem na našich silnicích.
5: Děti slabí, no naši bylo proměňování šanci.
3: Tak snad to někdy bude lepší. Dnes slaví bývalý kouč hokejového národního týmu Alois Hadamčík 74. A já přeju hezkou sobotu.
0: Ta sobota bude hlavně horká. Čekáme polojasnou až jasnou oblohu odpoledne a večer, ovšem přechodně oblačno až zataženo. Místy i s bouřkami nebo přeháňkami, ty bouřky mohou být ojedinělé, dokonce silné s přívalovým deštěm. Teploty můžou vyšplat až k 35 stupňům Celsia. No a pojďme taky na silnice opatrně v Davidském tunelu hned za nájezdem na Letnou. Je teď ve směru na Břevnov uzavřený pravý jízdní pruh a kvůli porouchanému vozidlu. Na magistrále si dejte pozor směrem z centra do Holešovic před Hlávkovým mostem i kvůli pracem na silnici neprůjezdný levý jízdní pruh. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 opatrně kvůli uzavírce na exitu Barrandov na 16. kilometru. Kvůli pracím silničářů se směrem z letiště do centra nedá do ulice k Barrandovu najet. Musí se pokračovat k exitu Lohkov a na 15. kilometru se otočit. Směrem na letiště je sjezda nájezd na 16. kilometru bez omezení. A v Praze 5 je uzavřená ulice Rentgenová, souvisí to s provozem Motolské nemocnice, objížďka přes Kukulovu a Vébrovu. Uzavřené to tam bude až do nedělního večera.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Viny. Každé pondělí na Rádio Praha.
6: Na Rádio Praha.
1: Zpátky do 90.
6: Blondýna z Londýna Dido a No Angel. Dido. Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In the Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Posloucháte Rádio Praha za půl minuty, necelé půl minuty. Bude půl desáté, teď vysíláme krátké zprávy, slovo má Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Praha vypíše tendr za 64 milionů korun na úpravy části Vltavského nábřeží u ledáren Braník. Vzniknout tam má stezka pro pěší a cyklisty, kde bude i nová lávka přes tamní záliv. Záměr zakázky vedení města schválilo už v roce 2022. Nyní ho upravilo a navýšilo cenu z původního odhadu 47 milionů korun. Práce by měly začít ještě letos a hotové mají být příští rok. Magistrát poskytne městské části Prahy 9 dotaci na koupi bytového domu ve výši zhruba 120 milionů korun. Dotace od města pokryje 30% ceny, nárokuje si za to 10 bytů pro své potřeby. Dalších 116,7 milionů korun očekává Praha 9 na dotaci ze Státního fondu podpory investic. 6 hasičských jednotek v noci na dnešek v průmyslovém areálu v Dělnické ulici v Pardubicích bojovalo s požárem skládky plastů. Obyvatelům v okolí rozeslali v noci SMS zprávy s doporučením nevětrat. Hasiči nasadili také dron po průzkumu místa z výšky. Požár dostali pod kontrolu po 6. ráno, informovali o tom na sociálních sítích. Požár byl nahlášen krátce před půlnocí. V Mnichově se v noci na dnešek při nehodě dvou nákladních vlaků zřítily z mostu dva vagóny na ulici. Jeden člověk je vážně zraněn a bojuje o život. Není jasné, zda je zraněný člověk železničář nebo kolem jdoucí. Vagóny byly v době nehody prázdné. Dnes má být polojasno až jasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, místy bouřky a také přehánky a teploty 33 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na magistrále si dejte pozor směrem z centra do Holešovic před Hlávkovým mostem, je kvůli pracem na silnici neprůjezdný levý jízdní pruh. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 může překvapit uzavírka na exitu Barrandov na 16. kilometru. Kvůli pracím silničářů se směrem z letiště do centra nedá do ulice k Barrandovu najet. Musí se pokračovat k exitu Lochkov a na 15. kilometru se otočit. Směrem na letiště je sjezd a nájezd na 16. kilometru bez omezení. Na Praze 10 kvůli obnově vodor rovného o dopravního značení ve směru do centra dočasně uzavřená ulice v Olšinách a v úseku mezi ulicí v Předpolí a Kubánským náměstím a v Praze 5 je kvůli provozu Motolské nemocnice uzavřená ulice Rentgenová, objížďka vede přes Kukulovu a Vébrovu, uzavřené to tam bude až do nedělního večera.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Léta vedla ženskou věznici ve Světlé nad Sázavou a později mužskou v Kuřimi. Je iniciátorkou projektu Yellow Ribbon v České republice a také šéfkou probační a mediační služby. Gabriela Slováková bude v pořadu Až na dřeň mluvit nejen o příbězích žen, které prošly věznicí a které zaznamenala ve své knize Kriminálnice. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobré dopoledne, 3 minuty po půl desáté vstáváte s Rádiem Praha, děkujeme za to. Naši létající redaktorku Moniku na Vltavě zaujal obří parník Vyšehrad. Víc nám o něm sama řekne už za chvíli, teď totiž pokračujeme v playlistu Sam Smith nebo Felixiana Kaskáda právě teď, hezký poslech.

0: Vojtáno, a je to blízko v ranním víkendovém vysílání Rádia Praha. Děkujeme, že nás posloucháte. Parník Vyšehrad je nejstarší a největší parník na Vltavě. Původně tyto parníky ale byly dva a jmenovaly se jinak. Historii těchto sesterských lodí nám přiblíží naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Parníky Antonín Švehla a doktor Edvard Beneš byly postaveny v roce 1938. Byl požadavek postavit dva velký salonní parníky jako plnohodnotnou konkurenci drážďanských parníků, především pro český úsek Labe mezi Litoměřicema a státní hranicí, případně aby mohli zajíždět i do těch Drážďan. Potom byla panenská plavba, jeli se předvést do Prahy. Parníky se po té ukazovací plavbě vlastně už nikdy zpátky dolů nevrátili a zůstali nám tady v Praze na věky.
2: Sdělil mi kapitán Filip Houdek. Druhý parník dnes najdete také na Vltavě. Slouží na kulturní akce a je to ta černá loď stojící u Výtoně. Náš parník Vyšehrad se v průběhu let jmenoval třeba Tomáš Garrigue Masaryk nebo také Děvín. Ten se později opravil a nyní kotví na Rašínově nábřeží u tančícího domu.
1: No tak ten teda se pak rozjezdil, od 94. roku začal jezdit. Byl provozovaný někdy do roku asi 2015 nebo 2016. No a v té době pak se rozhodlo o jeho kompletní rekonstrukci s cílem tedy, že se vrátí do původního stavu v rámci možností, protože ty parníky za léta byly přestavovány několikrát, takže se mu navrátí ten původní vzhled a ta původní dispozice tak, jak byl stavěný.
2: Dnes parník slouží jako muzeum, jak mi prozradila Lucie Nedvědová, marketingová ředitelka Prague Boats.
3: Aby jsme právě po rekonstrukci tomu parníku Vyšehrad vdechli život, tak jsme z něj udělali paroplavební muzeum. Pořádáme tady komentované prohlídky. Tady můžete si prohlídnout knihu zajímavostí, která vám řekne, kdybyste položila Petřínskou rozhlednu na ležato, tak je stejně dlouhá, jako je parník Vyšehrad.
4: A vešel by se ten parník pod nějaké mosty? To už teď není plující, ale vlastně...
3: Vejde se a je to vyřešený právě tady tím sklápěcím komínem. Má hydraulicky sklápěný komín. Máme tady lodní zvon, ukázky z historie.
4: Můžu na něj zazvonit?
3: Můžete?
4: To je hrozná... rána teda.
2: Parník je dlouhý 62 metrů a široký 6. Původní kapacita byla 885 cestujících, nyní 350. Podle dobového prospektu měla loď dosáhnout rychlosti až 20 km v hodině. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Sobota 20. června, jak to bude vypadat počasím, čekáme polojasnou až jasnou oblohu, odpoledne a večer přechodně oblačno až zataženo, místy s bouřkami nebo přeháňkami. A ty bouřky mohou být ojediněle i silné, s přívalovým deštěm, teploty mezi 33 až 35 stupni Celsia. Na magistrále opatrně směrem z centra do Holešovic před Hlávkovým mostem je kvůli pracem na silnici neprůjezdný levý jízdní pruh. Na Praze 10 je kvůli obnově vodorovného dopravního značení ve směru do centra dočasně uzavřena ulice v Olšinách, a to v úseku mezi ulicí v Předpolí a Kubánským náměstím. A v Praze 5 je uzavřena ulice Rentgenová, souvisí to s provozem Motolské nemocnice, objížďka vede přes Kukulovu a Vebrovu, uzavřené to tam bude až do nedělního večera. Přejeme vám šťastnou cestu. A po 10. hodině už s vámi Vladimír Malošík. Já se na vás těším zase v pondělí. Naslyšenou.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: železniční dopravu v Praze a okolí omezí cyklistický závod Tour de France L'Etap. U cyklostezky v pražských Stodůlkách vznikne pumptracková dráha za víc než 8 milionů korun. Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku už pomohla víc než 500 výpůjčkami. Letos slaví 5 let. Bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, přeháňky a také bouřky, teploty až 35 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Prahou a částí Středočeského kraje projedou dnes cyklisté závodu Tour de France L'Etap České republiky. Akce začne i končí na pražském Pankráci. První závodníci vyrazí v 11 hodin. Policie kvůli tomu částečně omezí také dopravu. Sportovci mají na výběr ze tří tras 57, 105 a 135 kilometrů, říká jeden z organizátorů Přemysl Novák.
2: Letos máme na trati celkem 21 oficiálních fanouškovských míst, kam lidé můžou přijít fandit, užít si opravdu atmosféru velkého závodu, dát si něco dobrého k jídlu, k pití. V některých obcích chystají i další doprovodné aktivity a koncerty.
0: Dělníci staví nový pumptrackový areál v lokalitě Ksopce ve Stodůlkách v Praze 13. Cyklistická a skateboardová dráha vznikne poblíž cyklostezky, která vede do Prokopského údolí. Sportoviště bude na ploše zhruba 1500 metrů čtverečních. Odhadované náklady jsou přes 8 milionů korun. Práce by měly být hotové letos v říjnu. Jedinečná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké funguje v Česku už 5 let, vznikla jako součást projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. Od svého založení pomohla při více než 500 výpůjčkách a nabízí přes 110 zařízení, která usnadňují každodenní život lidem se zrakovým postižením. Jedním hlavním cílem je umožnit klientům, aby si pomůcky vyzkoušeli ještě před jejich zakoupením, říká vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková.
3: Protože tady ty pomůcky jsou všechny drahé. Malá čtečka a velikosti flešky stojí 65 tisíc a telefon prostě jednoduchý s tlačítkama stojí 15 tisíc. Takže proto tady jsme, aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to, co jim vyhovuje.
0: V Dominikánské republice zachvátil požár hotelový rezort. Evakuovat se muselo téměř 1700 turistů, informuje o tom agentura AP s tím, že oheň ubytovací zařízení Viva Windham Dominicus Beach téměř zcela zničil. Podle dominikánských médií zemřela italská turistka. Příčinu neštěstí teď úřady zjišťují. Požár se podle nich rychle šířil kvůli větru a také proto, že část střechy rezortu byla z došků. Komplex je oblíbený i u českých turistů. Ministerstvo zahraničí v tuto chvíli nemá informace, že by událost české občany přímo postihla. Američtí fotbalisté mají po výhře 2-0 nad Austrálií jistotu postupu do play-off mistrovství světa. Ve skupině šampionátu Turecko podlehlo 0-1 Paraguayi a do vyřazovací fáze se tak definitivně nedostane. V dalších zápasech Brazílie porazila Haiti 3-0 a Maroko Skotsko 1-0. Počasí bude polojasné až jasné, odpoledne a večer přechodně oblačné až zatažené, místy bouřky nebo přeháňky a bouřky mohou být ojediněle i silné s přívalovým deštěm. Teploty vysoké 33 až 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A doplníme aktuální dopravní informace. Pozor na nehodu v Praze v Klánovické ulici v křižovatce s Čertouskou. Dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Opatrnost je nutná také na D8, a to na 50. kilometru ve směru z Prahy. Je tady nehoda dvou vozidel a neprůjezdný pravý jízdní pruh. A připojím ještě Prahu 10, Chorvatskou ulici, kde se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Korunní a Vlašimská. Omezení tady potrvá ještě do 21. června, tedy do zítřka. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Je 10 hodin na téměř 5 minut, taky sobota 20. června a s vámi je víkendová Praha. Už za necelou půl hodinu pokračujeme v seriálu o nových svatovíckých varhanách, které byly tento týden slavnostně uvedeny do provozu. Dnes se za jejich předchůdci ohlédneme prostřednictvím unikátních nahrávek z rozsáhlého archivu Českého rozhlasu. A přidáme další skvělé songy, připravený je Bruno Mars. Lola Young. A taky Eva Farná. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám nerušený poslech. Víkendová Praha.

Rádio Praha dospívala Eva Farná. Je sobota, užíváme si 20. červnový den. Doufám, že je vám fajn a pokud ne, tak samozřejmě buďte s námi i nadále, protože pro vás máme spoustu zajímavých tipů. Například dnes můžete v pražské zoologické zahradě oslavit Světový den velbloudů a zjistit, jaký je život v poušti Gobi a jak jsou koráby pouště uspůsobeny k životu v těch nejextrémnějších podmínkách. Zítřejší neděle patří taky oslavám. Tentokrát to bude Den otců a Světový den žiraf. Komentovaná krmení a setkání budou zaměřená na otce ve zvířecí říši a v rámci speciálních setkání u žiraf se dozvíte víc o jejich

0: živote, ohrožení i zajímavostech z chovu těchto majestátních surukopytníků v Zoo Praha. Odkaz na víkendový program najdete opět na našem webu v typech na víkend praha.rozhlas.cz. No a jako každý víkend se můžete v zoo účastnit i dalších komentovaných krmení a setkání u zvířat. V 11 hodin probíhá setkání u žiraf, ve 13.30 můžete omrknout trénink lachtanů a v 15 hodin se můžete přesunout třeba ke krmení goril. A jdeme na silnice. Nehoda je stále v Praze v Klánovické ulici v křižovatce s Čertouskou. Tady havarovala dvě osobní auta, stále tam máme hlášené problémy, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně také na 50. kilometru D8 ve směru z Prahy. Je tady nehoda dvou aut a neprojedete pravým jízdním pruhem. A ještě připojím D11, 29. až 28. kilometr ve směru od Jaroměře do Prahy. Dejte pozor, tady odstavené porouchané auto. A dobře, dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Hodně slušně to rozbalili ve víkendové Praze Linkin Park na rádiu Praha. Pokračujeme dál. Teď je téměř 10:30. Každý národ má svůj zvuk. Britové zvon Big Benu, Francouzi zvony Notre Dame a Češi zvuk varhan v katedrále svatého Víta. Ve vysílání pokračujeme seriálem o nových svatovíckých varhanách. Zatímco od tohoto týdne už v katedrále zní nový nástroj, tak my se dnes vydáme do obsáhlého rozhlasového archivu a připomeneme si nejvýznamnější okamžiky, které doprovázely jeho předchůdci.
1: V roce 1937 doprovodil majestátní tón svatovíckých varhan poslední rozloučení s prvním československým prezidentem Tomášem Garrigou Masarykem.
2: Odchází dnes ze svého světa, kde jsme ho vydávali, junáckého a krásného, radostného a vážného.
1: O necelých 10 let později byly varhany svědkem uvedení nového pražského arcibiskupa Josefa Berana do úřadu.
3: A varhany se rozezněly chorálem Exce sacerdos, qui venit in nomine Domini.
1: V dalších desetiletích provázela jejich hudba stovky bohoslužeb, církevních slavností i státních obřadů. Přestály nacistickou okupaci, komunistický režim i proměny celé země.
4: Bože, vyslyš naše prosby.

0: co je správné.
1: To už jsme se přenesli do 29. prosince roku 1989. Po zvolení dramatika disidenta Václava Havla prezidentem zamířili do svatovícké katedrály představitelé státu, církví i osobnosti revoluce při slavnostním tedeum vedeném kardinálem Františkem Tomáškem rozezněli varhany chrám způsobem, který pro mnohé symbolizoval začátek nové éry. O několik měsíců později se katedrála znovu zaplnila. Na první návštěvu papeže Jana Pavla II. Po pádu komunismu dorazili také představitelé státu i církví a tisíce věřících. Také tehdy byly varhany součástí okamžiku, který symbolizoval návrat země ke svobodě.
2: Svatý otec vstupuje do velechrámu, pravou postraní lodí projde do svatováclavské kaple.
3: Slyšeli jsme slovo Boží.
1: V pátek 23. prosince 2011 se katedrála svatého Víta stala dějištěm prvního státního pohřbu v historii samostatné České republiky. Do Prahy tehdy přijeli desítky zahraničních delegací, včetně bývalého amerického prezidenta Billa Clintona nebo francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho. Zatímco obřad sledovali tisíce lidí před hradem i u televizních obrazovek, gotický prostor katedrály vyplnila hudba varhan při posledním rozloučení s Václavem Havlem. Osm let později se v katedrále konala zádušní mše za Karla Gotta. Poslední rozloučení s nejpopulárnějším českým zpěvákem sledovali statisíce lidí u televizních obrazovek a tisíce dalších přímo na Pražském hradě. Od tohoto týdne má tedy katedrála svatého Víta nové větší varhany. Až čas ukáže, jaké okamžiky českých dějin budou jejich zvuk jednou doprovázet. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
4: Víkendová Praha.
5: A Vláďa Malošík.
6: A přidáme aktuální dopravní informace. Stále je problém v Praze v Klánovické ulici v křižovatce s Čertouskou. Dejte pozor, varovala tady před časem dvě osobní auta, stále tam máme hlášené komplikace. Ty jsou také na dalších místech kvůli omezením či uzavírkám, například v ulicích Frejova, Jandova, Kolbenova, pod pekárnami a Sokolovská. Počítejte s omezením a zúženými jízdními pruhy kvůli opravě silnice v křižovatce, a to až do 28. června. A v Olšanské ulici v Praze 3 počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra. Omezení tady v tomto místě potrvá do 30. června. A já ještě přidám D11, a to konkrétně 29. až 28. kilometr ve směru od Jaroměře do Prahy. Tady dejte pozor na odstavené porouchané auto. A dobře, dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
7: ČT1. O slávě i ranách osudu. Životní příběh populárního zpěváka v dokumentu Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. ČT2. Pátrání po sériovém vrahovi chlapců se ve stalinistickém Rusku stává bojem o život. Britský thriller Dítě číslo 44. A ČT Art. Jak se vyznat v bludišti vztahů? Premiéra českého filmu o pauze v manželství, stálosti citových pout a empatii. Karel, já a ty. Sobotní večer s Českou televizí.
8: Host Lenky Vahalové. Zpěvačka Barbara Kanizová. Baskovala v ulicích Berlína, několik let byla součástí projektu Kozub a Krhut a známou se stala díky ostravskému divadlu Mír. A letos si poprvé zahraje na prestižním festivalu Colors of Ostrava. Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: 10 hodin 46 minut, Rádio Praha je stále s vámi, přejeme nádherný víkend. Nezapomeňte dnes popřát všem květám a květuším, protože mají svátek, tak všechno nejlepší. No a v Praze dnes pokračuje akce Pivo na náplavce. Tradiční festival přivezl i letos na náplavku Rašínova nábřeží přes 40 mikro a mini pivovarů. Pokud přijdete, čeká na vás od 10 do 21 hodin bohatá gastronomie a živá hudba, taky food zóna s nabídkou od street food klasik až po veganské překvapení. Vstup na festival i doprovodný kulturní program je zdarma, užijete si taky pivní blešák pro milovníky a sběratele pivních tácků, etiket nebo zátek. Na náplavce budeme s vámi i my a další informace najdete taky v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v Karlovarské ulici v Praze, kde máme problém u křižovatky s ulicí na Bělohorské pláni. Tady je nehoda autobusu a osobního auta. Projíždějte velmi opatrně. Stále je problém v Klánovické v křižovatce s Čertouskou. Havarovala před časem dvě osobní auta. Tam by měla být nehoda už brzy vyřešena, ale zatím projíždějte se zvýšenou opatrností tímto místem. Pozor taky na D6C a to konkrétně na 18,5 kilometru ve směru z Prahy na Karlovy Vary. Je tam hlášená překážka na vozovce, tak opatrně, stala se tam údajně nehoda. Problémy máme i na D11, a to konkrétně na 29 až 28 kilometru ve směru od Jaroměře do Prahy. Tady je odstavené porouchané auto. Tak dejte pozor a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Billie Eilish teď v 11 hodin Rádio Praha střídá Denisa Žižková, přináší zprávy.
1: Hezké dopoledne. Zahrada mateřské školy v pražských Řeporyjích bude mít nové pískoviště nebo kuličkovou dráhu. Zoo Praha dnes slaví Světový den velbloudu. Zpěvák Nick Cave dnes večer vystoupí na pražském festivalu Metronom. Bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, k večeru se mohou objevit přehánky a bouřky a teploty 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Stavební firmu na úpravu zahrady mateřské školy vybrali pražské Řeporyje. Přibudou tam pískoviště, kuličkové dráhy nebo vodní herní prvky. Práce začnou na konci června. Městská část na ně dostala od magistrátu dotaci ve výši 6 milionů korun, říká starosta Prahy Řeporyj David Roznětínský z TOP 09.
3: Teď to byla taková jednoduchá zahrada, každá třída tam měla svoje pískoviště, domeček, schované nářadí, hračky a teď to bude mít takovou jako interaktivnější, bych řekl, pedagogicky zacílenější jako řešení.
1: Zoo Praha dnes s dvoudenním předstihem oslaví Světový den velbloudů. Lidé můžou navštívit tři komentované prohlídky, které přiblíží náročný život v poušti Gobi nebo ochranu mimořádně vzácného velblouda divokého. Na programu je také divadelní představení Dismanova rozhlasového dětského souboru.
4: Inscenace Pepi to neplivej zpracovává skutečný příběh junáckých skautů. Ti na poválečné Vysočině našli zatoulanou velbloudici a pěšky s ní putovali až do 99 kilometrů vzdálené zoologické zahrady v Praze.
5: S Pepitou do lesa, louky a nebesa.
4: Příběh pro Dismanův soubor napsal uznávaný autor Miloš Doležal. Diváci se ale můžou těšit i na chytlavé melodie multiinstrumentalisty Jakuba Sejkory a hlavně velkou velbloudí loutku, kterou si dětští herci navlékají jako kostým. Představení v pražské zoo začíná ve 13 hodin. Josef Kaňka, Český rozhlas.
1: Australský zpěvák Nick Cave je v Praze. 68-letý hudebník večer vystoupí jako hlavní hvězda na festivalu Metronom na letišti v Letňanech.
6: Zpěvák si pro fanoušky připravil 2,5hodinovou show. Nebude to tedy zkrácený festivalový koncert, se kterým většina interpretů vystupuje na letních akcích. Nick Cave se skupinou The Bad Seeds zahraje své největší hity, které vydal od roku 1979. Na festivalu Metronom dnes vystoupí i velšská rocková formace Manic Street Preachers. Jiří Štefl, Český rozhlas.
1: Výškař Jan Štefela skončil na diamantové lize v Dauhá 7. Na atletickém mítinku v Kataru zapsal výkon 220 cm. Oštěpař Jakub Vadlej, který měl jediný měřený pokus dlouhý 80 metrů a 38 cm, obsadil 8. místo. Dnes má být polojasno až jasno, přechodně oblačno, k večeru se objeví místy přehánky a také někde bouřky, někde i velmi silné a teploty 33 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích, mimo jiné v Karlovarské ulici v Praze u křižovatky s ulicí na Bělohorské pláni stále vyšetřují nehodu autobusu a osobního auta, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrnost je nutná i na D6, a to na 18,5 kilometru ve směru z Prahy na Karlovy Vary. Je tady nehoda, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. No a komplikace máme i na D11, a to na 32. až 33. kilometru ve směru z Prahy. Tady je odstavené porouchané auto. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné sobotní dopoledne. Závod po vzoru známé Tour de France dnes můžete sledovat v Praze a středních Čechách. Na jednom z míst, kam přišli fanoušci cyklisty podpořit, je i náš reportér a v 11:30 se s ním spojíme. Ještě muzika, s tou ve víkendové Praze nechybí Kylie Minogue. Alvaro Soler a Marta Santo. I kapela 21 Pilots. Dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Tak to byly 21 Pilots na rádiu Praha, za chvíli Robin Schulz a Francesco Jec nebo Ariana Grande. V těchto dnech se v Praze koná opět plno zajímavých a také degustačních akcí. Třeba letní perlení na Střeláku zažijete dnes na Střeleckém ostrově. Dnes se taky koná na Smíchovské náplavce asijský food festival od 11 do 20 hodin. A pokud v neděli, tedy zítra, vyrazíte na Karlínské náměstí, tak vás tam čeká od 11 do 20 hodin Karlínský street food festival. Tak hezkou zábavu a dobrou chuť. Praha žije. Rádio Praha. Ještě zkontrolujeme aktuální situaci na silnicích, ta se příliš nezměnila, to znamená stále jsou problémy v Praze. V Karlovarské ulici u křižovatky s ulicí na Bělohorské pláni dejte pozor, havaroval tady autobus a osobní auto. Komplikace máme taky na D6C a to na 18,5 kilometru ve směru z Prahy na Karlovy Vary. Je tady nehoda, překáží na vozovce, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. A opatrně i na D11C a to na 32. až 33. kilometru ve směru z Prahy. Je tady odstavené porouchané auto, očekávejte možné zdržení a projíždějte velmi opatrně. A já ještě doplním jedno místo z Prahy v Solické ulici v Praze 4. Tady je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkou ulic Ukrčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. Šťastnou cestu. Rádio Praha. Doprava každých
1: 15 minut. Nemůžete přece zastavit dopravu.
2: Že nemůžu? Tak se dívejte.
1: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz

0: Krátce před 11:30 dozněli na rádiu Praha One Republic. Přejeme vám krásné téměř poledne sobotní, ale ještě si do toho poledne chvilinku počkáme. Cyklistický závod L'Étape dnes můžete sledovat v Praze a Středočeském kraji. První vlna závodu inspirovaného francouzskou Tour de France vyjela z pražského Pankráce zhruba před půl hodinou. Projíždět by cyklisté měli taky Jílovým u Prahy, kde už je vyhlíží i náš reportér Petr Kastner. Petře, dobré dopoledne.
1: Hezký den. Jílovým závodní peleton zatím ještě neprojel. Na místním náměstí jsou ale desítky lidí, ty už si ještě před příjezdem závodníků zkoušeli fandit, řekl bych, na nečisto. Někteří mají různé vlaječky nebo předměty na fandění, kterými o sebe tlučou a dělají tak závodní kulisu. V Jílovém je teď přes 30 stupňů Celsia. Připravené tady tak jsou taky dva vozy zdravotní záchranné služby.
0: Pokud vím, tak podobných míst určených k fandění je na trase závodu 21. Kam ještě mohou lidé přijít a podpořit cyklisty?
1: Závodníci jedou trasu od Prahy směrem na jih, takže lidé můžou přijít třeba do Netvořic, Neveklova a Štětkovic. Tam odtud se budou cyklisté zase vracet zpět do metropole, například přes Bratřínov a Měchenice. V Praze na Pankráci pak lidé můžou navštívit závodní vesničku, kde je start a cíl a taky doprovodný program. Na celé trase závodu by řidiči měli počítat s uzavírkami a nejedou taky některé autobusové spoje.
0: Petře, kolik závodníků L'Étape jede?
1: Zhruba 3,5 tisíce. Podle organizátorů je kapacita startovní listiny úplně vyčerpaná. Na start se postavil taky slovenský cyklista Peter Sagan nebo rychlobruslaři a olympijští medailisté Metoděj Jílek a Martina Sáblíková. L'Étape je závod pro veřejnost, patří do celosvětové série závodů pod hlavičkou Tour de France a podle organizátorů si tak lidé můžou užít atmosféru známého francouzského závodu.
0: Tolik náš reportér Petr Kastner. Petře, díky za informace. Hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou. Víkendová Praha. A Vláďa
0: Malošík. A stále pro vás sledujeme aktuální dění na silnicích v Praze a okolí. V Praze v Karlovarské ulici dejte pozor u křižovatky s ulicí na Bělohorské pláni. Je tady nehoda autobusu a osobního auta, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně také, pokud vyjíždíte z Prahy směrem na Brno, tedy po dálnici D1, na 19,5 kilometru je nehoda dvou vozidel a překáží na vozovce, tak dejte pozor. Komplikace na dálnici D1 jsou také trošku dál od Prahy na 56. kilometru. Tam je odstavené porouchané auto. A ještě připojím D11, a to 32. až 33. kilometr ve směru z Prahy. I tam je odstavené porouchané vozidlo. Tak projíždějte se zvýšenou opatrností a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Léta vedla ženskou věznici ve Světlé nad Sázavou a později mužskou v Kuřimi. Je iniciátorkou projektu Yellow Ribbon v České republice a také šéfkou probační a mediační služby. Gabriela Slováková bude v pořadu Až na dřeň mluvit nejen o příbězích žen, které prošly věznicí a které zaznamenala ve své knize Kriminálnice. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Víkendová Praha pokračuje, to byl Robbie Williams s námi krátce po 11:45. Hostem Lenky Vahalové dnes bude zpěvačka Barbara Kanizová, baskovala v ulicích Berlína, několik let byla součástí projektu Kozub a Krhut a známou se stala díky ostravskému divadlu Mír. V současné době se zaměřuje primárně na svoji solovou kariéru. Vydala single v angličtině Aurora a poprvé si zahraje na prestižním festivalu Colors of Ostrava. Ovlivňují romské kořeny její hudbu? Proč ukončila spolupráci se Štěpánem Kozubem a Jiřím Krhutem? A jaké bylo baskování, čili pouliční hraní v Ostravě? O tom všem pohovoří už za chvíli, hned po zprávách v poledne na Rádiu Praha. Pohodový poslech a dobrou chuť k sobotnímu obědu vám přeje Vláďa Malošík. A doplníme ještě aktuální dopravní informace. Začneme v Praze v Ústecké ulici. U křižovatky s ulicí Gládví havarovala dvě osobní auta. Projíždějte velice opatrně. Opatrně také stále v Karlovarské. U křižovatky s ulicí na Bělohorské pláni vyšetřují nehodu autobusu a osobního auta. Pozor také na dálnici D1. Na 19,5 kilometru ve směru z Prahy je nehoda dvou aut. Projíždějte se zvýšenou opatrností. D1, tady máme problém i dál od Prahy, ve směru z Prahy, na 56. kilometru je odstavené porouchané vozidlo. A podobný problém máme i na D8, a to na 11,5 až 12. kilometru ve směru z Prahy, je tady taktéž odstavené porouchané auto. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Česko zažívá nejteplejší den týdne, odpoledne hrozí silné bouřky. Ministerstvo spravedlnosti chce omezit, kdo uvidí do registru, který odhalil střet zájmů premiéra Andreje Babiše z ANO. Blesk při letní bouřce na jihozápadě Německa zranil 9 lidí. Bude polojasno, odpoledne se mohou objevit přehánky a bouřky a teploty až 35 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Teploty v Česku dnes vystoupají až na 36 stupňů Celsia. Podle meteorologů půjde o nejteplejší den týdne. Kvůli vysoké vlhkosti vzduchu bude navíc dusno. Tropické počasí může lidem způsobit vážné zdravotní komplikace, zejména chronicky nemocným a seniorům.
2: Lékaři nejčastěji ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší taky nevolnosti a kolapsy zhorka, říká mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bótová.
3: Často jsou to seniori, kteří ale málo pijí. V důsledku toho jsou pak dehydratovaní, spaví a malátní. V takovém stavu mohou upadnout.
2: Odpoledne se pak k vedrům přidají i silné bouřky a vítr, a to hlavně v Čechách, varuje meteorolog Štefan Hanžák.
4: Nárazy větru můžou dosahovat 75 km v hodině a můžou se objevit i kroupy.
2: V Čechách hrozí i zítra. To už ale teploty mírně klesnou. Lucie Machartová, Český rozhlas.
0: Ministerstvo spravedlnosti odstranilo z novely zákona o evidenci skutečných majitelů zmínku o boji proti střetu zájmu a korupci, zjistil to náš zpravodajský server i rozhlas. Omezí tak důvody, kdy budou moci novináři, neziskové organizace nebo akademická obec do registru nahlížet. Rezort působnost zúžil jen na případy boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. Ministerstvo to hájí jako technickou úpravu. Pracovní komise Rady vlády pro boj s korupcí ale varuje, že změna povede k netransparentnosti. Novelu v pondělí projedná vláda. Evidence skutečných majitelů je důležitá třeba pro určení, kteří lidé ovládají tuzemské společnosti. Databáze v minulosti objevila i střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO kvůli holdingu Agrofert. O přístupu veřejnosti do registru by podle návrhu nově rozhodovalo právě ministerstvo spravedlnosti. Horka na jihozápadě Německa místy doprovázejí prudké lijáky a bouřky. V Mannheimu hasiči přes noc zasahovali u desítek stromů popadaných na silnice, na koleje i na domy. Nedaleko hranic s Francií udeřil blesk a zranil 9 lidí.
5: 6 z nich skončilo v nemocnici, včetně 13-letého chlapce. Všichni přijeli do Ramštatu na jihozápadě Německa na turnej házenkářů a kempovali ve stanech na ploše hřiště, kam blesk taky asi v 11 večer udeřil. Zranění zřejmě nejsou tak vážná a podle serveru Badische Neueste Nachrichten by všichni měli být ještě dnes propuštěni. Podle meteorologů bude extrémní počasí v Německu i v dalších dnech. Očekávané jsou bouřky, ale znovu i teploty kolem 38 stupňů Celsia a k tomu platí i vysoké riziko lesních požárů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Fotbalisty prvoligové Sigmy Olomouc povede i v příští sezóně trenér Pavel Hapal. Hanáci to oznámili na svém webu. Jeho asistenty budou nově Filip Rydval, Portugalec Jaime Monroy a Polák Radoslav Bela. Hapal je v klubu generálním sportovním manažerem a po dubnovém odvolání Tomáše Janotky dokončil minulou sezonu také jako kouč prvního týmu. V Praze bude polojasno až jasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, až zataženo místy bouřky nebo přihánky a teploty 33 až 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v Ústecké ulici v Praze u křižovatky s ulicí Gládví. Dejte pozor, havarovala tady 2 osobní auta. Nehoda je stále také v Karlovarské u křižovatky s ulicí na Bělohorské Pláni. Tady se střetl autobus s osobním autem. Na 18,5 kilometru D1 ve směru z Prahy dejte pozor na odstavené porouchané auto. Na 19,5 kilometru D1 ve směru z Prahy je nehoda 2 aut, projíždějte se zvýšenou opatrností. A opatrně také na D1 trošku dál od Prahy ve směru z Prahy na 56. kilometru, tady je odstavené porouchané vozidlo. Stejný problém je taky na D8 na 11,5 až 12. kilometru ve směru z Prahy, i tady je odstavené porouchané auto. tak velmi opatrně. A ještě D11, 39. a 5. až 40. kilometr ve směru z Prahy je tady hlášený předmět na vozovce. Dejte pozor a dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Host Lenky Vahalové.
8: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Barbara Kanizová. Já vás zdravím, dobrý den.
9: Já vás taky zdravím, dobrý den.
8: A v úvodu, abychom vás představili muzikou, tak bych pustila Auroru, co vy na to?
9: No pojďme na to, protože je to single, takže jenom ať zní.

0: Lenky Váhalové. Lenky Váhalové.
1: Krásný den s Lenkou Váhalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je zpěvačka, autorka Barbara Kanizová. Zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My jsme v úvodu pustili váš, dá se říct, nejnovější počin Aurora. Jak to vzniklo?
2: Tahle píseň vznikla už docela dávno, jsem na ní začala pracovat. Potom jsem vlastně jako oslovila asi za rok svého kamaráda, který žije v Americe, ale žil dlouho v Praze, vlastně v době, kdy já jsem taky žila v Praze. Tak jsme se seznámili, protože jsme pracovali na takovém projektu dlouhodobém a od té doby spolu pracujeme, i když vlastně on už žije jako zase v Americe, vrátil se domů, takže spolupracujeme na dálku, ale on třeba přijede jako v létě a tak jsme právě nahráli vlastně Auroru, ale ještě jeden single Behind Me tady ve Faust Studiu v Praze u vás.
1: Ale vy jste skládala primárně v češtině, mám pocit, předtím a teď jste tak jako plynule přišla do angličtiny, ale většinou to bývá naopak, že čeští interpreti začnou v té angličtině a pak naopak přejdou do češtiny.
2: No a právě ono to vlastně tak i bylo. Akorát, že v době, kdy asi mě nějak lidi začali více vnímat, tak už jako zaznamenali jenom tu českou tvorbu. Ale vlastně já jsem začala v angličtině.
1: Hmm. A když jste řekla větu, když mě lidi zaznamenali, to byl jaký okamžik?
2: To byl okamžik v divadle Mír, si myslím, vlastně na těch live streamech.
1: V rámci koronaviru.
2: Ano. To bylo vlastně nejlepší období. Po mém návratu z Berlína do Ostravy, jako ano.
1: Spousta umělců řekne kvůli koronaviru a mají takové kyselé úsměvy, ale vy řeknete díky koronaviru.
2: Je to tak, je to tak, no.
1: Mělo to své výhody a nevýhody. Každopádně 15. července vystoupíte na festivalu Colors of Ostrava. Mm-hmm. Byl tady dokonce Filip Košťálek, umělecký ředitel festivalu, tak jsme se o tom chvíli bavili a byl hrdý, že tam má zastoupení i přímo ostravské na festivalu.
2: Ano.
1: Takže 15. července se uděje co?
2: No, budeme hrát teda moji tvorbu v angličtině i v češtině.

0: A tím pádem si odbudeme jednu záležitost s projektem Štěpán Kozub. A Jirka Krhout, teď jste, anebo už nejste, už není čas?
1: Teď jsem ji bohužel opustila přednedávnem, právě kvůli tomu, že se nám kryly termíny mojich zkoušek a koncertů vlastně, takže jsem nad tím dlouho přemýšlela, jako už jsem, už je to delší doba, kdy jsem chtěla jako by odejít kvůli tomu, abych se mohla soustředit úplně na svou tvorbu, tak se to stalo, no.
0: Plakali
1: se to stalo. Myslím, že je to dobrý, já občas jako přijedu třeba na ty koncerty, jako pozdravit nebo jenom jako před, že tam třeba zavezu jako hlavního interpreta a pak zase odjedu. A tak je to v pohodě.
0: Je to
1: jako
0: v pohodě,
1: úplně.
0: Je to prostě život, je to součást té tvorby.
1: Ano, teď tam mají skvělou zpěvačku novou, Johanku, takže prostě si je přijďte poslechnout.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Barbara Kanizová. Jenom na chviličku se zastavíme u toho projektu Štěpán Kozub a Jiří Krhut. Kozub Krhut. A pak už půjdeme od toho, protože jsem pochopila z vašich rozhovorů, že ta spolupráce s nimi vám přinesla tu zkušenost pro vaší další práci, abyste si vlastně mohla vykročit pravou nohou v té vaší vlastní kariéře.
1: No, to byla jako velká zkušenost určitě, protože pro tolik diváků jako bych určitě neměla možnost si zahrát. A mě to dalo jako opravdu hodně. Bylo to skvělé.

0: jako vůbec vlastně i jako stát vedle nich na pódiu a vlastně vidět, jak
1: fungují s publikem.
0: Jak fungují jako s publikem, jak dokážou jako bavit ty lidi a zároveň vlastně ta kapela za náma, vlastně Benjis, jako jak to funguje, jak to ty lidi baví, že opravdu skoro každý koncert jako je vyprodaný a už se to děje, myslím, 5 let. Tak to jako je hodně inspirativní vlastně. Určitě jsem něco jako si vzala z toho.
1: Takže jsou to částečně takový učitelé vaši.
0: Určitě, určitě.
1: Ale objevil vás proto divadlo Mír, kde jste začala zpívat, tak vás vlastně objevil nebo doporučil Jirka Krhut.
0: Jo, Krhut. To je pravda. No. Já vlastně, když jsem se vrátila z Berlína a tam mě naučili hrát na ulici, protože já jsem to do té doby neznala. Ale oni to tam považují za normální zaměstnání, takže jsem teda z uklízečky v Berlíně šla na ulici. A bylo to jako dobré, hodně teda výhodné. No a potom, když jsem se vracela zpátky do Ostravy, tak jsem si říkala, že si chci vzít kousek toho Berlína sebou. A tak jsem fakt jako asi rok v kuse hrála na ulici.
1: Baskovala.
0: A jako dělala jsem si takovou živou reklamu vlastně. Mm-hmm. Bylo to super. Jako vůbec jsem nepoužívala sítě v té době. Dělala jsem si, sama jsem si psala kartičky, vždycky jsem to dávala lidem, nebo jsem je zvala jako na koncert, který jsem si udělala v Ostravě ve Staré aréně a fungovalo to překvapivě dobře.
2: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nej-

0: Váhalové.
1: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou. Mým hostem je Barbara Kanizová a musím říct, že málo kdo se z Ostravy přesune do Prahy, z Prahy na ten západ, do Berlína, aby se pak vrátil do Ostravy, kde je mu evidentně nejlépe, což jste právě vy.
2: No, jako já jsem se vracela, vlastně ten důvod byl takový osobnější, protože mně se jako dařilo v tom Berlíně. Dokonce mě tam oslovil manažer, který chtěl se mnou podepsat smlouvu a měl jako se mnou plány. Ale mě tam jako přepadla ta samota nějak, že tam jsem jako sama, že za mnou nikdo jako nepřijede. Prostě úplně i ty vztahy rodinné jako nejsou, nebyly úplně nejlepší. A já jsem se pak rozhodla, že prostě když nemám s kým sdílet tu krásu toho Berlína, a v té době jsem neměla ani přítele, takže nakonec jsem se vrátila jako zpátky, no, do Ostravy.
1: A myslíte, že kdybyste měla jiné rodinné zázemí v té době, že tam třeba zůstanete a zkusíte to, tu smlouvu podepsat?
2: No, možná jo, možná jo. Možná jo, no.
1: A co nabízel, že natočíte desku, nebo že budete koncertovat v rámci Německa, no, nebo jaká by byla ta spolupráce a ta kariéra vlastně v tom Německu?
2: No, on vlastně jako poslouchal všechny ty moje písně v té angličtině a chtěli jsme jako natočit desku a ještě v té době vlastně s mým kamarádem, který se mnou hrál jako na perkuse, tak říkal, že by vzal jako nás, jako duo a že natočíme spolu desku a říkal, že do 3 let bych chtěl, jako, ať se to prostě jako provalí a že mi bude prostě všude nabízet a tak.
1: A teď třeba občas míváte takové nápady, že byste takzvaně znovu zkusila se prosadit v zahraničí? Nebo už vás to přešlo a jste spokojená?
2: Jako... myslím si, že je to ještě takové jako čerstvé pro mě, že se tak jako začínám fokusovat jenom na tu svoji kariéru. Takže takové pijanko zatím, jako, ale proč by ne? Jako, já jsem si to jako přála vlastně vždycky spíš do zahraničí, než jako,
1: do Ostravy.
2: No, prostě jak se říká, no, že člověk plánuje a Bůh se směje, takže je to tak.
0: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
3: Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel. Dido. Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In the Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou, mým hostem je Barbara Kanizová a když jsme se bavili o tom baskování, tak jste řekla, že v rámci toho Berlína vlastně to byla velmi dobrá práce. Můžete nám prozradit, jak to funguje a kolik třeba hodin denně jste musela hrát, aby to dávalo smysl a byla to ta dobrá práce?
1: My jsme s Antoniem, jmenoval se Antonio, byl Španěl, vlastně fakt pravidelně každý den. On měl auto, bednu, takže jsme vždycky jako nasedli do auta a jeli jsme tam prostě po těch ulicích, něco podobného jako u nás v Ostravě Stodolní. Tak tam, už nevím, jak se to jmenovalo, jak se ta ulice jmenovala.
0: No nějaká štráse.
1: Nějaká štráse prostě, jo, kde jsou jako bary, restaurace, kavárničky a vždycky před každou kavárničkou jsme prostě zastavili, zahrali jsme třeba 5 písní. Lidi prostě hodili penízky, dokonce i barmani a majitelé restaurací chodili za náma, nebo nám nabízeli jídlo, pití, jako dávali nám z fleku prostě dýška jako svoje. A tak jsme vždycky zastavovali jako na každém, u každé té kavárny, restaurace. A dohromady jsme třeba hráli, já nevím, 6 hodin denně. No, wow, pak se nás někdo třeba pozval jako nějaká restaurace, když nás slyšeli, že chtějí, ať tam hrajeme třeba 3 hodiny a zaplatili nám jako rovnou prostě penízky do kapsy, takže...
0: Co na to říkali vaše hlasivky?
1: Jo, oni to zvládali, protože to bylo jako takové... prostě hrozně příjemné, jako ta energie těch turistů, těch lidí, všichni jsou tam hrozně příjemní, jako pozitivní hrozně. Takže jako moje hlasivky to zvládly.
0: A kolik se dá za den vydělat takhle baskováním v Berlíně?
1: No, teď už nevím přesně, ale jako myslím si, že každý jsme měli okolo třeba 100 až 150 euro. Nevím, teď už nevím.
0: Různě.
1: Třeba je to blbost. Nevím už.
0: A když jste se vrátila do Ostravy, tak když to řeknu jednoduše, publikum pro to baskování je naučené na to sdílet tu kulturu na ulici? Protože Berlín, bych řekla, je proto stvořen.
1: Úplně, jasně.
0: A další evropská města.
1: Ano.
0: Ale u té Ostravy, přestože jsem tam byla několikrát i několikrát na festival Kalenstvá Ostrava, tak si to úplně nedokážu představit, jak
1: je
0: to tam funguje.
1: Přesně se dobře ptáte, protože já jsem měla taky tu obavu, protože jsem nikdy neviděla nikoho baskovat v Ostravě. No a tak jsem to, jak se u nás říká prubla a vyrazila jsem tam a byla jsem fakt překvapená, jako že lidi se fakt zastavovali, někdy i tančili třeba, nebo si prostě sedli, pak za mnou chodili a říkali, že děkují, jako že moc děkují, že se mohli zastavit v tom dni a v té svojí rutině a že jim to zvedlo jako náladu. A to bylo vlastně hrozně příjemné, to jsem si říkala, to je vlastně to, proč to jako dělám, že to je...
0: Že to dává smysl.
1: No, jasně, no.
0: No a máte třeba v současné době čas jít někdy na ulici?
1: No to už jsem dlouho nešla, ale přemýšlím vždycky v létě, že bych tak jako třeba zašla, ale nějak jsem se k tomu nedokopala. Ale jako mám to tam pořád někde, že bych jako to chtěla nějak jako udržet, nebo...
0: Zachovat si to v tom životě.
1: Nějak ano, no, že vlastně to bylo hrozně příjemné, jako těm lidem zpříjemňovat ten den. Díky bohu se mi nikdy nestalo, že by mě někdo jako poslal do háje, že se jim to nelíbí, nebo že tam je moc jako hluku. Ale musím teda říct, že možná mě odradilo, to je další téma, které můžeme probrat, jako romští občané, kteří,
0: ale...
1: no, kteří prostě ty peníze i kradli, jako...
0: Tak jste jim měla říct, že vy jste jejich.
1: No právě, ale...
0: Nepomohlo to.
1: Oni to nikdy na mě nepoznají, takže pokud to neřeknu, to oni se diví jako hodně. To mě jako štvalo hodně, no. Takže už vlastně potom před Karolínou jsem tam vůbec jako už nechodila. To mě hodně odradilo. No, tak jedině na tom Masarykově náměstí, jako je to, je to v pohodě.
0: Ale je pravda, že když zpíváte a hrajete na kytaru a teď někdo kolem jde a udělá nějaký takový ten úkon, tak ano. Vy nestihnete ani
1: ne, to
0: zareagovat.
1: Nejde, takže v podstatě se stáváte i charitou, jako protože...
0: Zároveň.
1: Nebo tam třeba někdo hodí nějakou papírovku a zafouká vítr a prostě to letí, že?
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

ložnici tma. No mohl jsem se splést, snad si odpustit smím. A dost bylo gest, jsme prohraná hra. Ale jak ji mám snést, tak poraď mi s tím. Lásko, poraď mi s tím.

0: stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Barbara Kanizová a v rámci toho baskingu byla to pro vás v vozovkách taková škola, že když potom jste začala jako vystupovat v rámci divadla, v rámci svých kapel, tak už vás nic nepřekvapilo?
1: Já jsem hrozný trémista, takže jako ono mi přijde, že ty zkušenosti, že to je úplně jedno, jaké máte zkušenosti, kolik máte koncertů za sebou.
0: Takže vás to nevycvičilo, to hraní na ulici?
1: Jako já nemám ten pocit, ale třeba když mě po několika letech jako viděli vystupovat moji kamarádi, se kterými jsem hrála v Praze prostě kdysi dávno, tak říkali, že mají pocit, že to je jako mnohem sebejistější, že to jako, že jsem uvolněnější. Ale já nevím, no, já vždycky hrozně pochybuju o tom. No.
0: A je větší odvaha jít hrát na ulici, anebo jít se zahrát před ten vyprodaný sál?
1: Máte strašně dobré otázky.
0: Obyčejný, mě to zajímá.
1: Pro mě bylo horší jít na tu ulici. Protože jsem měla pořád pocit, že narušuju nějak ten veřejný prostor a že to prostě nemusí mít každý náladu, jako na to poslouchat nějakou prostě zpěvačku, jo? Nějakou její tvorbu tam, jako a fakt musím zaklepat, že nikdy se to nestalo, že vždycky byla ta odezva pozitivní.
0: Vidíte, a zrovna v Ostravě si říkám, že by mohl, a teď nebudu používat žádná slova,
1: ano,
0: ale že by mohl někdo zavolat, ať už jste zkrátka ticho.
1: No, jako ne, fakt se to nestalo a dokonce jsem se ptala, jako i, to asi nebudu říkat radši vlastně.
0: Není to prezentovatelné
1: asi
0: pro
1: ne,
0: Český rozhlas?
1: No, jako prostě všichni byli velmi vstřícní, i policie, takže v pohodě, prostě.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: jsme ve finále, se mnou je Barbara Kanizová a vy jste vydala desku Vzpomínka, říkám to...
1: Vzpomínky.
0: Ano, v roce 2021 a já jsem si tu desku pouštěla a úplně mě zaujala písnička Babička.
1: Jo?
0: Ta je krásná.
1: No,
0: takže
1: oblíbená.
0: To je opravdu vaše reálná babička, kterou jste takhle zvukomalebně popsala.
1: Ano. No, je to tak, no, protože já mám teda romské kořeny.
0: A ze strany maminky nebo tatínka?
1: Tatínka. A já jsem se to dozvěděla fakt jako až v 6. třídě, takže prostě můj taťka jako nevypadá úplně jako Rom, nikdy doma nemluvil romsky, my jsme nenavštěvovali moc tu rodinu, jenom občas a proto možná já mám takové jako živé obrazy té mojí babičky pořád jako v paměti. Ona byla hrozně specifická, ona taky nevypadala jako cigánka, vypadala jako indiánka, prostě ona byla bílá, měla modré oči a černé dlouhé vlasy, rovné. A prostě je mi líto vlastně, že už není a že jsem nemohla jí víc věnovat jako času, že vlastně jsem to tak brala jako, že ne, tam jako ne, tam je to trochu špinavé a tam jako se mi nelíbí. No a vlastně jsem nikdy, když jsme byli na té oslavě třeba, prostě tam byl na mě moc jako hluk a moc cigaret a moc jako alkoholu a oni tancovali a zpívali úplně jiné písničky, jako mě zajímal Michael Jackson a Zuzka Navarová a oni to jako nebrali, takže když jsem babičce zpívala nějakou písničku, tak se na mě jako dívala, že jako aspoň víc nahlas jako zpívej, jo? Že jako nebrala to vůbec, no. Tak je mi to trošku líto, no. Teď vždycky, když projíždím občas kolem toho domečku, kde bydlela v Ostravě, tak vždycky říkám, babi, přišla bych na polívku, protože ona dělala prostě skvělou polívku, domácí nudle a no. Tak jsem si říkala, že jí napíšu aspoň píseň.
0: A umíte romsky?
1: Ne, právě vůbec.
0: Takže vlastně ani nemůžete, i když jste skladatelka, autorka, tak vlastně se nemůžete vyjádřit v romštině.
1: No vůbec.
0: Ale v úzovkách v češtině a v angličtině.
1: Jo, jo. Ale pozor, zrovna teď se snažím o takovou jako píseň, kterou vlastně hudbu vymyslel Michal Mihok, který hraje na akordeon.
0: Znám, ten je úžasný.
1: No, on je úžasný.
0: Úžasný akordeonista.
1: A on je taky na půl rom.
0: I tím chlubí.
1: On se tím chlubí, ale rád. Na něm to vůbec jako, já bych to na něm nepoznala. No a tak jsem právě říkala, tyjo, protože on taky, myslím, neumí romsky. My jsme se o tom, myslím, bavili.
0: Neumí.
1: Ne, že ne. A já jsem říkala,
0: Tibor Žida, kytarista, ho občas učí.
1: Jo. Tak musíme někdy jako udělat nějakou píseň, kde aspoň tam zazní věta. Jo, já vlastně ani nemám se koho zeptat, jestli to je jako romsky správně, protože můj taťka jako on rozumí, ale jako nemluví. Takže už ani nevím vlastně, jak jsem na tu větu přišla, ale mám teďka jako pár nových věcí, na kterých pracuji právě s Míšou. Jsou to české věci a padne tam právě jedna romská věta. No, až teď jakoby se snažím vnímat trošku tu romskou jako kulturu a nějak trošku aspoň tam jako...
0: Ale cit pro tu hudbu a vnímání té melodie mám pocit, že máte.
1: No a to taky
0: což
1: je zajímavé.
0: Pro Romy typické, je že prostě typické, na to mají vlohy.
1: Ano, akorát, že jako u nás, jakože, abych to odkoukala, možná, že můj děda, jo, jsem slyšela, že on jako hrál na akordeon, na klavír, ale vlastně já jsem ho nezažila ani můj, on vlastně umřel, když můj taťka měl asi 13 let a v té rodině, když jsem se dostala na tu oslavu teda, tak tam nikdo nehrál na žádný hudební nástroj, nikdo jako zpívali ty svoje romské písničky, které se mi prostě nelíbily vůbec a tančili ten svůj jako tanec, ale vlastně já jsem to viděla právě u té druhé strany rodiny, protože vlastně moje matka a její sestra zpívali a hráli na kytaru právě Zuzku Navarovou, Nedvědy, Žalmana a Kryla, jo. A já jsem to takhle jako nasávala a myslím si, že to právě, že to mám spíš z té strany rodiny, jako no. Ale nějaký temperament určitě prostě tam musí být, samozřejmě.
0: Na druhou stranu možná tím jste jedinečná. Že to je prostě tak, jak to je, že to je mix obojího. Se mnou byla Barbara Kanizová a ještě jednou zveme 15. července na festival Colors of Ostrava. Moc děkuju.
1: Taky děkuju.

0: pražští zastupitelé vyzvali radu k jednání se státem o železničních stavbách. 100 000 korun na podporu sportu dá do konce roku Praha 5. Po odebrání polského státního vyznamenání Volodymyru Zelenskému vrací Polsku své řády i další představitelé Ukrajiny. Dnes má být jasno nebo polojasno, k večeru se mohou objevit přehánky a také bouřky. Teploty dnes až 35 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražští zastupitelé dnes vyzvali radu hlavního města, aby jednala s ministerstvem dopravy a správou železnic o budoucnosti důležitých železničních staveb v Praze a okolí. Reagují tak na nedávno avizované omezení plánů státu na elektrizaci železničních tratí a rozvoj zabezpečovacího systému ETCS i na obavy z odkládání dalších železničních projektů. Chtějí získat jasné informace o tom, zda a kdy budou pokračovat připravované stavby, včetně nových tunelů pod centrem Prahy nebo vysokorychlostních tratí. Praha 5 podpoří do konce roku 7 sportovních projektů. Celkem to bude 100 000 korun. Část peněz dostane fotbalový a florbalový turnaj základních škol a sportovních oddílů. Peníze získá také bouldrový závod nebo plavecký zimní pohár, říká mluvčí 5. městské části Lucie Fialová.
2: Sportovní akce významně přispívají k aktivnímu životu místních. Jsme rádi, že můžeme podpořit organizátory, kteří připravují pestrou nabídku sportovních aktivit zejména pro děti a mládež.
0: Polský premiér Donald Tusk zkritizoval odebrání nejvyššího státního vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. O tom rozhodl polský prezident Karol Nawrocki včera. Důvodem bylo pojmenování jedné z ukrajinských vojenských jednotek po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Pro Ukrajince je symbolem boje proti Rudé armádě. Ve 40. letech se ale podílela na masakrech Poláků ve Volyni.
3: Polský premiér Donald Tusk na sociální sítě napsal, že konflikt mezi Polskem a Ukrajinou dělá radost Vladimíru Putinovi a šokuje spojence. Prezidenti Karol Nawrocki a Volodymyr Zelenský by podle něj měli emoce usměrňovat a ne podněcovat napětí.
4: Nemůžeme zapomnět o naší historii.
3: Včera prezident Nawrocki zdůvodnil odebrání řádu Bílé orlice prezidentovi Zelenskému tím, že Polsko musí dbát o čest polských obětí volyňských masakrů. V reakci na Nawrockého rozhodnutí se svých polských vyznamenání vzdali i ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha, šéf prezidentské kanceláře Kirilo Budanov nebo ukrajinský velvyslanec v Polsku Vasil Bodnar. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Motocyklový jezdec Filip Salač ovládl třetí trénink na domácí velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto 2. Jediný český účastník mistrovství světa se na Masarykově okruhu jako první v Moto 2 dostal pod hranici minuta 58 sekund a s časem 1 minuta 57 sekund 978 tisícin je novým držitelem traťového rekordu. Dnes má být jasno nebo polojasno odpoledne a večer oblačno, zataženo, místy bouřky nebo přehánky. Někde budou bouřky velmi silné s přívalovým deštěm a teploty 33 až 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Začneme nehodou v Praze, která je stále aktuální v Ústecké ulici v křižovatce s ulicí Gládví. Tady havarovala před časem dvě osobní auta, projíždějte opatrně. Komplikace máme i na D8 na 55. a půltém kilometru ve směru z Prahy. Je odstavené porouchané auto, projíždějte s opatrností. Problémy jsou také na D10 na 69. kilometru ve směru z Prahy na Turnov. I tady je odstavené porouchané vozidlo. Pozor si dejte i na D11, 22. až 22. a půltý kilometr ve směru od Jaroměře do Prahy. Tady je také odstavené porouchané auto a stejný problém je taky na D11 na 49. kilometru ve směru z Prahy. I tady dejte pozor na odstavené porouchané vozidlo. A my přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Je 5,5 minuty po 13. hodině, krásnou sobotu vám všem. Venkovní teploty přesahují tropické třicítky a proto vyrazíme k vodě. Na co byste si ale měli dát u vody pozor, poradí v 1:30 záchranář Marek Dvořák. A víkendová Praha, to jsou taky další hity, čeká nás Rihanna. Dua Lipa. Nebo Leony a Callum Scott. Baby, won't you stay for a minute, stay for the pain, dance on the fire, dry... Příjemný poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: 13 hodin 17 minut s vámi Radio Praha, přejeme krásné sobotní odpoledne. V poledne začal v Praze RefuFest, další ročník interkulturního festivalu, toho nabízí hodně a nechybí v něm skvělá muzika, taneční vystoupení, zajímavé workshopy, kreativní zóna a také cizokrajné pokrmy. Ve Vile Štvanice se sešli lidé ze všech koutů světa a máte tak možnost poznat blíže jiné kultury, a to dnes až do 22. hodiny. Chcete-li vědět víc? Mrkněte na náš web praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly. Praha je nej.
2: Kdysi po něm jezdili tramvaje i auta. Dnes je jedním z nejslavnějších mostů světa. Karlův most je nejstarším mostem v Praze a už více než 6 století spojuje oba břehy Vltavy. Karlův most nechal postavit Karel IV. Po ničivé povodni, která zničila původní Juditin most. Stavba začala v roce 1357 a řídil ji slavný

0: Doplníme ještě aktuální dopravní informace. Pozor na sjezdu z Barandovského mostu do Strakonické ulice. Havarovalo tam osobní auto. Nehoda je taky v Ústecké ulici v křižovatce s ulicí Kládví. Tady se jedná o střet dvou osobních aut. Pozor si dejte taky na D8, 55. a 5. kilometr ve směru z Prahy. Je tady odstavené porouchané auto. Stejný problém, tedy odstavené porouchané vozidlo, je taky na D10 na 69. kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Pozor si dejte i na D11 na 22. a 5. až 22. kilometru ve směru od Jaroměře do Prahy. I tady je odstavené porouchané auto. A ještě doplníme D11, 49. kilometr ve směru z Prahy. I tady narazíte na odstavené porouchané auto. Tak opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Tohle byl Roxette na Rádiu Praha, je 13 hodin 30 minut, krásné sobotní odpoledne vám všem. Biotop Radotín patří mezi oblíbené přírodní koupaliště v Praze a proto sem v letní sezóně míří velké množství lidí. Jak se sem nejlépe dostat, kde nechat auto, ale i jak své tělo správně ochladit, abychom si neublížili. Tak to všechno zjišťovala naše letající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Já jsem tentokrát zvolila cestu autem. Provozovatelé biotopu na svých stránkách informují o tom, že přímo u areálu je prostor na parkování omezený a doporučují nechat auto u nedaleké sportovní haly, kde jsem ho nechala právě já. Odsud je to zhruba 10 minut pěšky podél železniční trati.
2: Já, protože pracuji tady ve škole v Radotíně, tak s dětmi využíváme biotop, ale většinou že přes týden, kdy prostě děti chodí do školy, tak se chodíme vykoupat, pokud už je jako na to počasí. A jinak já sama mám pejska, takže já spíš radši jako přejdu na druhou stranu řeky a využíváme koupání v řece.
1: Je nějaké místo, které byste mohla prozradit, kam vlastně k řece chodíte, nebo radši nechcete prozrazovat?
2: No, tak jsem radši, když tam tolik lidí nechodí, ale určitě si každý nějaké místo podél řeky najde, ta řeka je dlouhá, takže těch míst je tam spousta.
1: Tady musíme pod chodem, to je možná i slyšet.
3: Já poprosím vstup pro jedno dospělýho a jeden kojenec.
4: A na jak dlouho?
3: Na ty 4 hodiny, prosím.
1: Kristýno, já jsem vás tady potkala cestou do biotopu. Jak často sem chodíte?
5: No, tak příležitostně, ještě před těma prázdninama, pak už jsme na chalupě, takže tak zhruba za rok, tak 4x jsme tady maximálně.
1: My se tu potkáváme ve všední den, ale předpokládám, že to máte tady oskoušené i o víkendu. Tak jak je to podle vás s návštěvností? Dá se tady najít místo jak na parkování, tak i na té travnaté ploše kolem?
5: No, tak my to všeobecně vždycky promýšlíme, v jakou dobu a kdy přijedeme právě proto, abychom ulovili nějaký místečko ve stínu a ideálně se tady moc netlačili s ostatními, protože přece jenom je to biotop a je to kapacitně omezený.
1: Podle záchranáře Marka Dvořáka je dobré v horkém počasí dbát na postupné ochlazování.
6: Ten organismus má nějaké adaptační schopnosti, ale musí mu brát trošku času. Čili nejprve se smočit nohy, ruce, obličeje a potom do té vody vlíst. Nebo pokud se otužilí, máte ten kardiovaskulární systém vycvičený, tak asi není problém, ale je dobrý znát své tělo a znát své limity.
1: Biotop Radotín je jen jedním z mnoha míst, kam za koupáním můžete vyrazit. Tím dalším je třeba biotop Lhotka. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
7: Víkendová Praha.
8: A Vláďa Malošík.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Pomalu by už měla být vyřešena nehoda v Ústecké ulici v Praze. V křižovatce s ulicí Gládví tady před časem havarovala 2 osobní auta, tak každou minutu by měla být nehoda odstraněna. Projíždějte ale přesto opatrně. Opatrně taky na sjezdu z Barandovského mostu do Strakonické ulice, kde havarovalo osobní auto. A problémy máme i na dálnici D1 ve směru z Prahy mezi 30. a 30. až 31. kilometrem je odstavené porouchané auto, projíždějte s opatrností. Pozor si dejte i na D8 na 55.5. kilometru ve směru z Prahy, i tady je odstavené porouchané auto. A šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Necelá minuta zbývá do 2:45. Přejeme pěkné sobotní odpoledne. Dnes patří k tomu všemu datum 20. června. A dnešní den patří v pražské zoologické zahradě Světovému dni velbloudů. Dozvíte se, jaký je život v poušti goby, jak jsou koráby pouště uspůsobené k životu v těch nejextrémnějších podmínkách. Zítřejší neděle patří také oslavám, tentokrát to bude Den otců a Světový den žiraf. Komentovaná krmení a setkání budou zaměřená na otce ve zvířecí říši a v rámci speciální setkání u žiraf se dozvíte víc o jejich životě, ohrožení i zajímavostech z chovu těch majestátních surokopitníků v Zoo Praha. Odkaz na víkendový program najdete opět na našem webu v tipech na víkend praha.rozhlas.cz. A přesouváme se opět na silnice, stále si dávejte pozor v Praze na sjezdu z Barandovského mostu do Strakonické ulice. Je tady nehoda osobního auta. Komplikace máme i na dálnici D1 ve směru z Prahy mezi 30. a 0. až 31. kilometrem. V tomto úseku je odstavené porouchané auto. Opatrně i na D8 mezi 7. a 9. kilometrem ve směru z Prahy, i tady je odstavené porouchané vozidlo. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálních

0: dude, it's true. I'm still in love with you. Je 14 hodin, vedle mě už ve studiu Rádia Praha je připravený Václav Miller se zprávami. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Vláďo a dobré odpoledne. Profesi sportovců má nově vymezit zákon o sportu, počítá i se vznikem státního fondu sportu. Většina českých poslankyň čelí psychickému násilí, ukazuje průzkum. Epidemie ebory v Kongu má 245 obětí, počet potvrzených případů přesahuje 900. Zítra bude jasno v Praze, až polojasno odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky i silné, teploty 32 až 34 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Fungování českého sportu by měl nově řešit komplexní zákon o sportu. Pracují na tom koaliční i opoziční politici. Zákon počítá mimo jiné s úpravou financování nebo prevencí manipulace sportovních soutěží kvůli sázení. Nově má taky jasně definovat pracovní vztahy profesionálních sportovců. Ti si budou moci vybrat z několika možností, jak svou profesi vykonávat, říká poslanec opoziční ODS Karel Haas.
3: Standardní pracovní poměr, čistý podnikatelský vztah, pak tam je nějaká třetí mezivarianta a s těmi variantami, aniž bychom předepisovali, kdo kterou bude používat, spojujeme naprostou právní jistotu v pracovně právních otázkách, v daňových otázkách a tak dále.
1: Finální podobu zákona představí politici v září. Pokud ho parlament stihne projednat a schválit, mohl by platit od příštího roku. Přes 80% českých poslankyň se setkává s psychickým násilím, ukazuje to výzkum nevládní organizace Fórum 50% s pražskou kanceláří nadace Friedricha Eberta. Od loňského listopadu do letošního března se ho zúčastnilo 41 z 67 poslankyň z různých stran a hnutí. Jde nejčastěji o formu násilí, která zahrnuje například zastrašování, výhrušky nebo slovní útoky. Podle ředitelky organizace Fórum 50% Markéty Kosmotlové jde o často o útoky v online prostředí.
4: Se nejedná pouze o problém České republiky. Rozdíl je v tom, že někde už se přijímají třeba ty etické kodexy, kde se třeba i uvádí to téma online prostoru, kde to platí pro poslance a poslankyně, aby vlastně ty výhrušky nerozšiřovaly nejenom při pohybu ve sněmovně, ale také na těch svých sociálních sítích.
1: Osobní útoky na poslankyně nejsou podle výzkumu výjimkou i přímo ve sněmovně. Organizace proto bude navrhovat zřízení nezávislého orgánu, kam by mohly členky dolní komory podobné incidenty hlásit. Jedinečná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké funguje v Česku už 5 let. Vznikla jako součást projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. Od svého založení pomohla při více než 500 výpůjčkách a nabízí přes 110 zařízení, která usnadňují každodenní život lidem se zrakovým postižením. Jejím hlavním cílem je umožnit klientům, aby si pomůcky vyzkoušeli ještě před jejich zakoupením, říká vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková.
5: Protože tady ty pomůcky jsou všechny drahé. Malá čtečka a velikosti flešky stojí 65 tisíc a telefon prostě jednoduchý s tlačítkama stojí 15 tisíc. Takže proto tady jsme, aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to, co jim vyhovuje.
1: Počet potvrzených případů eboli v Kongu zrostl na 933, z toho zemřelo 245 lidí. Informovalo o tom tamní ministerstvo zdravotnictví. Epidemii v Kongu způsobuje varianta eboli Bundibugyo. Zatím proti ní neexistuje schválená léčba ani vakcína. Americká plavkyně Kate Douglasová vytvořila nový světový rekord na 50 metrů volným způsobem. Časem 23,59 sekundy překonala na závodech v Indianapolis dosavadní maximum Švédky Šestrémové. A zítra bude v Praze jasno až polojasno, ráno lokálně mlhy, odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Noční a ranní teploty 20 až 18 stupňů, nejvyšší denní 32 až 34. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami, souhrny kolem 40 mm, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor na sjezdu z Barandovského mostu do Strakonické ulice v Praze. Je tady nehoda osobního auta. Opatrně také na dálnici D1 mezi 30. a 5. až 31. kilometrem ve směru z Prahy. V tomto místě je odstavené porouchané auto. Pozor si dejte i na D8. Tady máme problém například mezi 1,5 až 2,5 kilometrem ve směru z Prahy. Neprojedete levým jízdním pruhem, je to kvůli nehodě osobního auta, které narazilo do svodidel. A ještě jednou D8 o kousek dál mezi 7. a 9. kilometrem ve směru z Prahy. V tomto místě je odstavené porouchané vozidlo. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezkou sobotu vám všem přeje Vláďa Malošík. Dnes je 20. června a teď taky 6 minut po 14. hodině. 250 000 divokých prasat ročně testují laboratoře veterinární správy, aby zachytili případný výskyt parazitického svalovce, který se může přenést na člověka. Jak už v příštích minutách uslyšíte, od podzimu by informace o místě odstřelu měli myslivci podávat elektronicky přímo přes aplikaci v mobilu. A ve víkendové Praze se k nám přidají Maroon 5. Alex Warren. A taky kapela Coldplay. Přeji vám nerušený poslech.

0: 14 hodin 16 minut, s vámi je Radio Praha, krásný víkend vám přejeme, dnes je sobota 20. června a po oba víkendové dny se v Praze na výstavišti v Holešovicích koná od 10 do minimálně 18 hodin další ročník Prague Ice Cream Festivalu pro všechny milovníky zmrzliny. Desítky zmrzlinářů uspokojí chutě i těch nejnáročnějších návštěvníků. Připravují gelato, točené zmrzliny, sorbety i speciální edice třeba pro vegany. K dispozici je dětská nebo sportovní zóna, čekají vás koncerty a další zábava pro celou rodinu. Pro více informací mrkněte do tipu na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Žije festivaly.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme na sjezdu z Barandovského mostu v Praze do Strakonické ulice. Tady stále vyšetřují nehodu osobního auta. Projíždějte s opatrností. Pozor si dejte i na D8, a to mezi 1.5. a 2.5. kilometrem ve směru z Prahy. Je tady nehoda, osobní auto narazilo do svodidel a kvůli této nehodě neprojedete levým jízdním pruhem. A ještě doplním D8, a to mezi 7. a 8. kilometrem ve směru z Prahy. Tady je odstavené porouchané auto, takže i tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Pozor taky v Praze 2 v Sokolské ulici. Počítejte tady s omezením mezi křižovatkami ulic Hálkova a náměstím IP Pavlova. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Omezení tady potrvá do 30. června. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Olivia Dean na rádiu Praha dospívala, je 14 hodin 31 minuta. Vedle flinty a klobouku bude zřejmě o podzimu nezbytnou součástí výbavy myslivců na honech i mobilní aplikace. Odborníci z Akademie věd ve spolupráci se státní veterinární správou připravují elektronickou databázi odlovené zvěře. Jako první se zaměří na divoká prasata, která se povinně testují na parazitického svalovce. Ten může v případě nedostatečně upraveného masa způsobit člověku vážné zdravotní komplikace.
1: V současné době veškerá lovená prasata divoká jsou negativní, ale ten rozsah vyšetřování je velký, protože loví kolem 250 tisíc prasat divokých ročně.
2: Říká ústřední ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerát, že tato škodná zvěř je zároveň vyhledávanou lahůdkou.
3: Nejlepší je normálně s knedlíkem a sezelím.
4: Uděláme to na šípkové omáčce.
3: Sezelím!
2: Ale tak jednoduché jako ve filmu Slavnosti sněženek to není. Myslivec nejprve musí do jedné ze tří našich veterinárních laboratoří poslat vzorek z každého kusu odstřeleného kance.
1: Má povinnost odebrat vzorky na trichinelózu, parazitární onemocnění, které je přenosné na člověka, a musí k tomu vyplnit objednávku.
2: Kdy, kde a co ulovil, přičemž zatím má žádanka papírovou podobu.
1: Zjišťujeme, že někdo použije dvakrát stejné číslo plomby, nebo tu lokalitu tam nedopíše.
2: A to by měla odstranit nová funkce pro mobilní aplikace. Ty má už teď zhruba třetina z téměře 90 tisíc českých myslivců. A jednu z nich teď otevírá i Luděk Broš z Etnologického ústavu Akademie věd.
5: Tady vidíme prostor honitby, ohraničený oranžovou linií. Vidíme, že se nám tady pohybuje jeden člověk. Zároveň tady vidíme posed, krmeliště, takzvaná myslivecká zařízení. Infrastruktura, kterou v běžné mapě ne vždycky zaznamenáváme.
2: Právě v hlavě tohoto sociálního vědce se zrodil nápad přidat do aplikací také informace o vzorcích pro povinné veterinární testování.
5: Tenhle ten přístup by se stal zdrojem nových dat pro výzkum zvířecích nemocí a i roli lidí v jejich šíření.
2: Informace o vzorku z uloveného divočáka by se tak od podzimu měly předávat elektronicky.
1: V červnu se nastaví předávání těch dat a do září by měl být odzkoušený už s tou naší novou aplikací.
2: Když se osvědčí u povinného testování divokých prasat, rozšíří se i na odlov dalších volně žijících zvířat. Eva Kézrová, Český rozhlas.
6: Víkendová Praha.
7: A Vláďa Malošík.
0: A připomínám komplikace, které jsou aktuální stále na silnicích v Praze a okolí, tak v Praze na sjezdu z Barandovského mostu do Strakonické ulice dejte pozor, havarovalo tady před časem osobní auto. Problémy jsou také na Pražském okruhu. Na 80,5 kilometru na trase Modletice-Ruzyně havarovala dvě osobní auta, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Komplikace máme i na D5, a to mezi 31. a 32. kilometrem ve směru z Prahy na Rozvarov. Je tady odstavené, porouchané auto. A ještě připojím D8 mezi 1,5 a 2,5 kilometrem ve směru z Prahy. Je tady nehoda. Na osobní auto narazilo do svodidel a kvůli tomu neprojedete levým jízdním pruhem. Tak na silnicích opatrně a šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Topíte se v reklamách.

0: Je téměř 3:15. Přejeme pěkné sobotní odpoledne. Zítřejší neděli si můžete v Praze zpestřit návštěvou festivalu Rata Yatra, neboli festival vozů, který má své kořeny v Indii. V Praze se koná pravidelně, vše tedy začne zítra v poledne, kdy vyrazí vůz z náměstí Republiky směrem na Václavské a Staroměstské náměstí a zpět. Trasa povede ulicemi Královodvorská, Celetná, Staroměstské náměstí, Železná, Havířská, na Příkopě, Václavské náměstí, Ovocný trh, Celetná, Prašná brána a zpět na náměstí Republiky. Pestrobarevnou přehlídku doprovodí zpěv, tanec i bubny a od 15. hodiny je na náměstí Republiky připravený další program. No a podrobnosti najdete taky v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije festivaly. A taky víkendová Praha stále sleduje aktuální dění na silnicích v Praze a okolí. Začneme opět problémem na sjezdu z Barandovského mostu do Strakonické ulice. Tam havarovalo osobní auto, stále tam máme hlášené problémy, tak dejte pozor. Pozor si dejte taky na Pražském okruhu, a to na 80,5 kilometru na trase Modletice-Ruzyně. Havarovala tady dvě osobní auta. Komplikace zůstávají i na D5, a to konkrétně na 31. až 32. kilometru ve směru z Prahy na Rozvarov. Tady očekávejte možné zdržení kvůli odstavenému porouchanému autu. A ještě doplním místo, které už každou chvilku bude bez komplikací, ale ještě stále tady komplikace máme hlášené. Je to D8 mezi 1,5 a 2,5 kilometrem ve směru z Prahy. Havarovalo tady osobní auto do svodidel a neprojedete levým jízdním pruhem. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je před námi 15. hodina na rádiu Praha, to znamená taky další zprávy a Vaška Milera ve studiu, ahoj.
1: Ahoj Vládě a dobré odpoledne. Vodní záchranná služba varuje před riziky koupání v přírodě. Zpěvák Nick Cave dnes večer vystoupí na pražském festivalu Metronom. Izrael pokračuje s útoky na Libanon, komplikuje to i mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem. Zítra bude v Praze jasno až polojasno, odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 32 až 34 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vodní záchranáři varují před rizikovým chováním u vody. Ročně se v Česku v řekách, rybnících nebo bazénech utopí kolem 200 lidí. Často kvůli tomu, že plavci přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto důležité sledovat ve vodě své okolí.
3: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
1: Praha 5 podpoří do konce roku 7 sportovních projektů, celkem to bude 100 000 korun. Část peněz dostane fotbalový a florbalový turnaj základních škol a sportovních oddílů. Peníze získá také Bauderový závod nebo plavecký zimní pohár, říká mluvčí 5. městské části Lucie Fialová.
4: Sportovní akce významně přispívají k aktivnímu životu místních. Jsme rádi, že můžeme podpořit organizátory, kteří připravují pestrou nabídku sportovních aktivit zejména pro děti a mládež.
1: Australský zpěvák Nick Cave je v Praze. 68-letý hudebník večer vystoupí jako hlavní hvězda na festivalu Metronom na letišti v Letňanech.
5: Zpěvák si pro fanoušky připravil 2,5hodinovou show. Nebude to tedy zkrácený festivalový koncert, se kterým většina interpretů vystupuje na letních akcích. Nick Cave se skupinou The Bad Seeds zahraje své největší hity, které vydal od roku 1979. Na festivalu Metronom dnes vystoupí i velšská rocková formace Manic Street Preachers. Jiří Štefl, Český rozhlas.
1: Izrael pokračuje s útoky na Libanon. Děje se to navzdory příměří, které v pátek Izrael uzavřel s militantním hnutím Hezbollah. Dnešní údery na jihu země nepřežilo nejméně 10 lidí. To komplikuje i mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem.
6: Americký viceprezident J.D. Vance kvůli tomu zrušil účast na jednáních ve Švýcarsku, kde se má rozhodnout o finálním znění konečné mírové dohody. Bod o zastavení úderů totiž obsahuje i americko-íránské memorandum o porozumění. Podle Izraele se na něj ale dokument nevztahuje. Izraelský postup podle stanice Al Jazeera kritizuje i libanonský prezident Joseph Aoun a například poslanec za Hezbollah Ali Fayyad označil příměří za nesmyslné.
7: Budeme klást odpor do Pokud se Izrael úplně nestáhne z našeho území, máme právo na sebeobranu a nebudeme o něm smlouvat ani vyjednávat.
6: Hovory mají naopak pokračovat v Teheránu. Ten navštíví pákistánský ministr vnitra Mohsin Naqvi, který tam bude jednat s íránským ministrem zahraničí Abbasem Araghchím. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Teniska Marie Bousková vyhrála na turnaji v Nottinghamu české derby s Karolínou Plíškovou 6-4-6-1 a postoupila do jubilejního 10. finále na okruhu WTA. Nasazená čtyřka zabojuje o 4. titul na elitním okruhu a první z travnatého povrchu. V zítřejším rozhodujícím utkání se střetne s Američankou Emou Navarovou nebo Švýcarkou Viktorií Golubicovou. A zítra bude v Praze jasno až polojasno, ráno lokálně mlhy, odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Noční a ranní teploty 20 až 18 stupňů, nejvyšší denní 32 až 34 stupňů Celsia. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm, nárazy větru okolo 75 km za hodinu a kroupami.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Na Pražském okruhu na 80,5 kilometru dejte pozor na trase Modletice-Ruzyně. Havarovala tam dvě osobní auta a překáží na vozovce, tak projíždějte opatrně a počítejte s možným zdržením. D1, 36. až 37. kilometr ve směru z Prahy, tady máme odstavené porouchané auto. Komplikace jsou také na D5, a to mezi 31. a 32. kilometrem ve směru z Prahy na Rozvadov. I tady je odstavené porouchané vozidlo. A ještě doplním D10, a to 14. kilometr ve směru z Prahy na Turnov, tady je taktéž odstavené porouchané auto. Projíždějte opatrně a dobře dojeďte.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 15 hodin, téměř 5 minut a jsme moc rádi, že i vám můžeme být společníkem v dnešní sobotní víkendové Praze. Historická vinohradská vodárna se mění ve vzdělávací centrum Hydropolis. Přestavba je zhruba v polovině a víc si k tomu řekneme už za chvíli. Ještě písničky, o ty se postará skupina Čenasky. Kapela Muse. I Taylor Swift a Post Malone. Dobrou náladu i poslech vám přeje vláda Malone.

0: Tohle byly Oasis na rádiu Praha, je 15:45, krásné sobotní odpoledne. V Praze dnes pokračuje akce Pivo na náplavce. Tradiční festival přivezl i letos na náplavku Rašínova nábřeží přes 40 mikro a mini pivovarů. Pokud přijdete, čeká na vás až do 21. hodiny bohatá gastronomie a živá hudba, taky food zóna s nabídkou od street food klasik až po veganská překvapení. Vstup na festival i doprovodný kulturní program je zdarma. Užijete si také pivní blešák pro milovníky a sběratele pivních tácků, etiket nebo zátek. Další informace najdete taky v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije festivaly. A nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Komplikací je celá řada, například v Praze na Pražském okruhu mezi na 80.5. kilometru na trase Modletice Ruzině. Tady havarovala dvě osobní auta a projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Komplikace máme stále na dálnici D1 ve směru z Prahy na 36. až 37. kilometru. Je tady odstavené porouchané vozidlo. Problémy zůstávají i na D6, a to mezi 9.5. a 8. kilometrem ve směru od Karlových Varů do Prahy. I tady je odstavené porouchané auto. Pozor na odstavené porouchané vozidlo i na D10 na 14. kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Projíždějte s opatrností a opatrně i na D11. Tady máme problém ve směru z Prahy mezi 6.5. a 7.5. kilometrem a také tady je odstavené porouchané auto. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Víkendová Praha je stále s vámi, to byl Robbie Williams. Přestavba bývalé vinohradské vodárny v Praze na osvětové centrum o vodě Hydropolis je zhruba v polovině. Historický objekt z roku 1882 byl součástí systému zásobování vodou tehdejších královských vinohrad. Od roku 1991 je chráněnou technickou památkou. Rekonstrukce má vodárně dát nové využití.
1: Teď to stojíme původně v zemním vodojemu. Tady bude právě ta expozice, pak tady bude nějaké 40 cm vody v tom prostoru, jo, a nad tím budou lávky a tam budou různý ty exponáty a bude se tady vlastně ta veřejnost nebo prostě školy se budou procházet po těch lávkách, budou sledovat, jak vlastně ta voda funguje v přírodě.
2: Říká architekt Vít Máslo. Areál bývalé vinohradské vodárny je podle něj zatím stále hrubá stavba.
1: Tady bude vlastně takový tunel, který propojí tu vstupní část. Vstoupíte tady s tím zemním vodojemem, takže to si představte, bude takovou velkou trubkou prostě do tohleto vodojemu a pak zase tamhle tou další tím otvorem, který vidíte, tak tam budete vystupovat ven a vylezete prostě dalším točitým schodištěm na ten landscaping, který se nachází nad náma.
2: Všechny vnější úpravy jsou podle něj pod dozorem památkářů.
1: Ta stavba už trvá roka půl a ještě tak nějak roka půl to bude trvat. Teďko vlastně se začnou dělat povrchy, interiérové věci a začne se teprve dělat ta expoziční část vlastně. Všechno probíhá pomocí vzorků, vidíte tady ty vzorky na fasádách, jako všechno musí opravdu projít tím dozorem.
2: Instalace expozice by měla podle manažerky útvaru Hydropolis pražských vodovodů a kanalizací Jany Lavrenčíkové-Myškové začít letos v říjnu. Výstava bude mít dvě části, jednu ve vodojemu a druhou ve věži.
3: Máme nachystaná vlastně 4 patra, tak začínáme od temných počátků, jak se dostala voda na zem. V druhém patře bude voda a krajina, ve třetím patře budeme mít mluvící spotřebiče, kteří vám budou našeptávat, jak byste se měli šetrně chovat k vodě, a to čtvrté patro už bude takové, protože tam je spoustu světla, tak vlastně to je taková atmosféra, která bude taková odpočinková.
2: Částí výstavy ve vodojemu budou živé květiny.
3: Ty se musí sázet jenom v určitém období a mohlo by se stát, že pokud by se ta instalace právě téhle, řeknu, živé expozice spozdila o nějaké měsíce, tak ty květiny prostě, je to příroda a přírodě neporučíme, takže by mohly opadat a tím pádem celé jedno vegetační období by přišlo na zmar.
2: Kromě expozic bude v centru třeba kavárna, přednáškový sál a vyhlídka. Pokračuje náměstek primátora Michal Hroza z TOP 09.
4: Získáme nový veřejný prostor. Získat v Praze, v úplném centru Prahy, nový park, jako není žádná samozřejmost a i to si myslím, že lidé ocení.
2: Náklady na vybudování centra jsou zhruba 450 milionů korun. Otevření je v plánu na podzim roku 2027. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
5: Víkendová Praha
6: a Vláďa Malošík.
0: A na silnicích stále opatrně. Na pražském okruhu na 80,5 kilometru na trase Modletice-Ruzyně dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. Komplikace máme taky kvůli odstaveným porouchaným autům, a to hned na několika místech, například na dálnici D1, a to mezi 36. a 37. kilometrem ve směru z Prahy. Stejný problém je také na D6 mezi 9,5 a 8. kilometrem ve směru od Karlových Varů do Prahy. Odstavené porouchané vozidlo je taky na D10 na 14. kilometru ve směru z Prahy na Turnov a taky na D11 mezi 6,5 až 7,5 kilometrem. I tam projíždějte se zvýšenou opatrností a dobře dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Dnes večer v České televizi.
8: ČT1. O slávě i ranách osudu. Životní příběh populárního zpěváka v dokumentu Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. ČT2. Pátrání po sériovém vrahovi chlapců se ve stalinistickém Rusku stává bojem o život. Britský thriller Dítě číslo 44. A ČT Art. Jak se vyznat v bludišti vztahů? Premiéra českého filmu o pouze v manželství, stálosti citových pout a empatii. Karel, já a ty. Sobotní večer s Českou televizí.
9: Léta vedla ženskou věznici ve Světlé nad Sázavou a později mužskou v Kuřimi. Je iniciátorkou projektu Yellow Ribbon v České republice a také šéfkou probační a mediační služby. Gabriela Slováková bude v pořadu Až na dřeň mluvit nejen o příbězích žen, které prošly věznicí a které zaznamenala ve své knize Kriminálnice.

0: Víkendová Praha je stále s vámi, teď je krátce po 3:15, užíváme si 20. červnový den. Věřím, že se vám vydaří a vydařil a zkrátka, že je úplně skvělý. A v Praze můžete v těchto dnech zažít celou řadu i skvělých a taky degustačních akcí. Třeba letní perlení na Střeláku se dnes koná na Střeleckém ostrově. Na Smíchovské náplavce je to zase asijský food festival, a to od 11 do 20 hodin. A pokud zítra, tedy v neděli, vyrazíte na Karlínské náměstí, čeká vás tam od 11 do 20 hodin Karlínský street food festival. Tak hezkou zábavu a dobrou chuť. A doplníme ještě aktuální dopravní informace, protože stále máme hlášené komplikace v Praze a okolí, například na Pražském okruhu na 80,5 kilometru na trase Modletice-Ruzině je nehoda, tam se srazila dvě osobní auta, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Pozor taky na D6C, kde máme problém mezi 9,5 a 8 kilometrem ve směru od Karlových Varů do Prahy. Tady máme odstavené porouchané vozidlo. Stejný problém, tedy odstavené porouchané auto, je také na D11C, a to konkrétně mezi 6,5 a 7,5 kilometrem ve směru z Prahy. Tak projíždějte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.

0: Radio Praha, je čas na další zprávy. Je totiž 16 hodin, ve studiu už je připravený Václav Miller.
1: Dobré odpoledne. Výbor ANO bude podle Schillerové o kandidátkách do voleb jednat na konci června. Kauza zbyty pražskou jedničku ANO Prokopa neohrozí. Hormuzský průliv je znovu uzavřený, tvrdí iránská státní agentura s odvoláním na velitelství v Teheránu. Poláci si dnes mohou po celé zemi vyzkoušet první pomoc. Školení nabízí asi 1000 míst. Zítra bude v Praze jasno až polojasno, odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 32 až 34 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Výbor hnutí ANO bude o kandidátkách nebo do podzimních voleb jednat na konci června. Zatím žádné neschválil. Na Nově to řekla ministryně financí a místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová. Pražská organizace ANO jako kandidáta na primátora hlavního města schválila Ondřeje Prokopa. Debaty o tom, že by měl být kvůli kauze zbyty v čele kandidátky nahrazen, Schillerová nezaznamenala.
3: Ondřej Prokop musí vysvětlit tady ten problém s těmi byty. Já jsem zaznamenala nějaké jeho videjko, kde on vysvětlil, že šlo o družstevní podíly, to je úplně jedno, musí to vysvětlit jednoznačně.
1: Prokop podle zjištění Severu Seznam zprávy nepřiznal majetkovém přehledu vlastnictví 3 pražských družstevních bytů. Uvedl, že šlo o omyl a za pochybení je připraven zaplatit pokutu. Stavební firmu na úpravu zahrady mateřské školy vybrali pražské Řeporie. Přibudou tam pískoviště, kuličkové dráhy nebo vodní herní prvky. Práce začnou na konci června. Městská část na ně dostala od magistrátu dotaci ve výši 6 milionů korun, říká starosta Prahy Řeporie David Roznětínský z TOP 09.
4: Teď to byla taková jednoduchá zahrada, každá třída tam měla svoje pískoviště, domeček, schované nářadí, hračky a teď to bude mít takovou jako interaktivnější, bych řekl, pedagogicky zacílenější jako řešení.
1: Iránské vojenské velitelství tvrdí, že znovu uzavřelo Hormuzský průliv. Teherán také reaguje na další izraelské útoky v Libanonu. Podle iránské tiskové agentury MER je znovu uzavření úžiny prvním krokem v reakci na porušování závazku memoranda o porozumění. Dokument podepsali prezidenti Spojených států a Iránu ve středu. Pokud budou pokračovat izraelské údery na Libanon, Irán prý přijme další opatření. Americký viceprezident J.D. Vance naopak pro stanici Fox News řekl, že k uzavření Hormuzského průlivu Íránem nejsou žádné úkazy. O míru na Blízkém východě dnes ve Švýcarsku jednají diplomaté z několika zemí. Polsko dnes pořádá celostátní nácvik první pomoci. Do akce se ve všech vojvodstvích zapojila záchranná služba, policie a městská stráž, hasičské sbory, skauti, skoro 30 nemocnic a další zdravotnická zařízení. Proškolení ze základů první pomoci je zdarma a může jim projít každý.
5: Poláci mohou školení z první pomoci absolvovat na asi tisícovce míst po celém Polsku. Zdravotníci, hasiči nebo třeba skauti jim předvedou, jak vyhodnotit bezpečnost na místě události, jak vyhodnotit stav raněných, jak raněné uložit do stabilizované polohy, jak zastavit krvácení a jaké postupy dodržovat před příjezdem záchranné služby. Účastníci si budou moci vyzkoušet taky resuscitaci a bezpečné použití defibrilátoru. Akci pořádá polské ministerstvo vnitra a státní správy, které si od ní slibuje posílení civilní obrany. Ve Varšavě hostí celostátní nácvik první pomoci Národní stadion, kde dobrovolné školení doprovodí ukázky speciálního záchranářského vybavení. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Američtí fotbalisté mají po výhře 2-0 nad Austrálií jistou postupu do play-off mistrovství světa. Ve skupině šampionátu Turecko podlehlo 0-1 Paraguayi a do vyřazovací fáze se tak definitivně nedostane. V dalších zápasech Brazílie porazila Haiti 3-0 a Maroko Skotsko 1-0. Američanka Kate Douglasová vytvořila nový světový rekord na 50 metrů volným způsobem. Na závodech Indianapolis zaplavala čas 23,59 sekundy a překonala do Zavadní maximum Švédky Šestrémové. A zítra bude v Praze jasno až polojasno, ráno lokálně mlhy, odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Noční a ranní teploty 20 až 18 stupňů, nejvyšší denní 32 až 34. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny i kolem 40 mm, nárazy větru okolo 75 km za hodinu a kroupami.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A přidáme aktuální dopravní informace. Stále jsou problémy na Pražském okruhu v Praze na 85. kilometru na trase Modletice-Ruzyně. Havarovala tady před časem dvě osobní auta. Stále tedy projíždějte tímto místem se zvýšenou opatrností. Pozor také na dálnici D1 na 53.5. kilometru ve směru z Prahy je odstavené porouchané auto. Těchto případů je víc. D8, 56. kilometr ve směru z Prahy, i tady dejte pozor na odstavené porouchané vozidlo. A stejný problém, tedy odstavené porouchané auto, je i na D11 mezi 10. a 11. kilometrem ve směru z Prahy. I tady opatrně. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Z dnešní soboty už uplynulo 16 hodin a 6,5 minuty a vaším parťákem je stále víkendová Praha. V příštích minutách pro vás máme taky další tipy pro volný čas a přidáme i další hity. Čeká nás třeba skupina Jelen.
7: Jediný, co chci, abys mě chtěla, jako chtěla zpět
0: přijít. BB Rexa a Faithless. Nebo Olivia Rodrigo. Ať je vám s námi nejlépe, to vám přeje Vláďa Malošík.

Stále s vámi Radio Praha přejeme krásnou sobotu. Už jen do příštího úterý, tedy do 23. června, můžete na různých místech zažít Mezinárodní festival Tanec Praha. Letos celkově přivítá umělce z 12 zemí světa. V Praze uvede festival 20 představení, další jsou pak naplánována v regionech. Představí se nejvýraznější umělci z řad choreografů i tanečníků a originální, mnohdy originální přístupy vám zajistí jedinečné

0: zážitky. Kromě hlavního programu je připravený i ten doprovodný v podobě workshopů, vedených předními osobnostmi účinkujícími na festivalu. No a více informací získáte i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Petřínská rozhledna stojí na vrchu Petřín už od roku 1891 a patří mezi nejvyšší dominanty hlavního města. Měří téměř 60 metrů a vznikla během pouhých 4 měsíců. Pražané si ji okamžitě zamilovali. Na vrchol vede 299 schodů a za jasného počasí je odtud vidět nejen Praha, ale třeba i Krkonoše. Vznikla po návratu českých turistů ze světové výstavy v Paříži, kde je okouzlila Eiffelova věž. A právě proto chtěli podobnou stavbu i nad Prahou.
2: Praha je nej. Rádio
0: Praha. A na silnicích buďte stále velice opatrní, protože komplikace stále máme, například v Praze v ulici Řásnovka u křižovatky s Revoluční. Tam havarovala dvě osobní auta a tramvaj. Na místo už míří policisté. Bude tam probíhat vyšetřování, projíždějte proto velmi opatrně. Pozor si dejte taky na D8 na 56. kilometru ve směru z Prahy. Tam je odstavené porouchané auto. No a stejný problém, tedy odstavené porouchané vozidlo, je taky na D11, a to konkrétně mezi 10. a 11.5. kilometrem ve směru z Prahy. I na to dejte pozor a dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je 16 hodin 30 minut, přejeme pohodový sobotní den, dnes s datem 20. června. Stále je s vámi taky sobotní víkendová Praha, teď taky s Jirkou Šteflem, který má pro vás aktuální pražské tipy.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký víkend. V zoologické zahradě můžete v neděli oslavit Světový den žiraf a taky Den otců. Dozvíte se zajímavosti o taxonomii žiraf, komentovaná krmení se zaměří i na jejich ohrožení ve volné přírodě a s celou rodinou si tam zahrajete i edukativní hry. No a jak už jsem říkal, v zoo se bude slavit i Den otců. Seznámíte se s otci ve zvířecí říši. Komentovaná krmení na toto téma můžete navštívit třeba u slonů, goril nebo plazů. A festival Metronom o víkendu rozezněl areál letiště v Letňanech. Hrát se tam bude až do nedělního večera. Poslechnout si můžete třeba ještě legendárního Stinga nebo skupinu Of Monsters and Men. Festival Metronom je letos spojený i s food festivalem, takže na místě je i bohatá gastronomická zóna. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
2: Víkendová Praha.
0: A jdeme na dopravu. Jak to na silnicích vypadá a kde byste si měli dát pozor, tak je to třeba ulice Řásnovka v Praze. U křižovatky s Revoluční tam máme nehodu tramvaje a dvou osobních aut. Na místě zasahují policisté, projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně, pokud jedete z Prahy směrem na Brno po dálnici D1, mezi 66. a 67. kilometrem je odstavené porouchané auto. Komplikace máme také na D8, a to konkrétně na 56. kilometru ve směru z Prahy. I tady je odstavené porouchané vozidlo a odstavený porouchaný vůz je i na D11, a to mezi 10. a 11.5. kilometrem ve směru z Prahy. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 16 hodin 46 minut, aktuální čas na rádiu Praha prozrazuje, že je tady další pozvánka na zajímavou akci. V poledne totiž začal v Praze Refufest, další ročník interkulturního festivalu. Toho nabízí hodně a nechybí v něm skvělá muzika, taneční vystoupení, zajímavé workshopy, kreativní zóna a taky cizokrajné pokrmy. Ve Vile Štvanice se sešli lidé ze všech koutů světa a máte tak možnost poznat blíže jiné kultury. A to dnes až do 22. hodiny. Chcete-li vědět víc, tak mrkněte na náš web praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly.
0: No a teď se společně podíváme také na aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor na nehodu, která je hlášena v Praze v ulici Řásnovka. U křižovatky z Revoluční havarovala tramvaj a dvě osobní auta. Tak opatrně. Opatrně i na dálnici D1, pokud jdete z Prahy směrem na Brno, po dálnici D1 na 66. až 67. kilometru je odstavené porouchané auto. Pozor na D8, 56. kilometr ve směru z Prahy. I tam je odstavený porouchaný vůz. Stejně tak na D11 mezi 10. a 11. a 5. kilometrem ve směru z Prahy. A v opačném směru D11 mezi 13. a 15. kilometrem ve směru od Jaroměře do Prahy je také odstavené porouchané vozidlo. Tak zvyšte opatrnost, připravte se na možné zdržení a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Ve studiu Rádia Praha je už připravený Václav Miller a přináší zprávy v 17 hodin.
1: Hezké odpoledne. Zakázku na propagaci výstavby Vltavské filharmonie zrušili zastupitelé hlavního města. Ruské úřady informují o ukrajinských úderech na další rafinerii. Motocyklista Salačo startuje do velké ceny České republiky z druhého místa. A zítra bude v Praze jasno až polojasno, odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 32 až 34 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští zastupitelé zrušili zakázku na komunikaci a propagaci výstavby Vltavské filharmonie. Měla stát 104 milionů korun bez DPH a to se většině zastupitelů zdálo příliš mnoho. Výstavba filharmonie má stát celkem přes 11,5 miliardy korun. Podle náměstka primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka z Hnutí STAN měla část peněz jít na oslovení dárců, kteří stavbu podpoří.
3: Je takový nějaký pravidlo, že když chcete získat nějaký jako finanční prostředky ze soukromého sektoru, tak potřebujete zhruba nějakých jako 9-10% na vysvětlování jako komunikaci.
1: Projednání zakázky navrhla skupina opozičních zastupitelů z Hnutí ANO. Hlasovali pro něj ale i koaliční zastupitelé, včetně náměstka Hlaváčka. Teplé počasí láká ke koupání v řekách, rybnících nebo bazénech. Podle prezidenta Asociace plaveckých škol Bedřicha Debergera je nutné nepřecenit své plavecké síly, ale taky zvolit správné plavecké pomůcky pro děti. Vhodné nejsou například nafukovací kruhy.
4: Záchranáři a my jako plavečtí odborníci všichni zavrhujeme, protože ten kruh je nebezpečný, pokud se dítě převrátí a zůstane hlavou dolů, těžko se z toho dostává. Dneska se vyrábí různé pásky, které mají nadlehčovací pěnové části. No ale hlavně je ten dozor rodičů, že jo, v každém případě.
1: Na ropnou rafinerii ve městě Tjumeň zaútočili podle Ruska ukrajinské drony. Záchranné složky zasahují na místě, kam dopadly trosky zneškodněných strojů. Zaměstnanci rafinerie se evakuovali a závod podle předběžných informací není poškozený. Město Tjumeň je od ukrajinských hranic vzdálené přes 2,5 tisíce kilometrů. Tamní rafinerie je podle agentury Reuters jednou z nejmodernějších a nejkomplexnějších v Rusku. Podle odhadu se tam ročně zpracovává asi 6 milionů tun ropy. Kyjev se údery na ruské rafinerie brání už pátým rokem trvající ruské agresi. Kvůli dronovému útoku podle agentury Interfax dočasně přerušilo provoz letiště Roščina i některá další v sousedních regionech. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informaci, že by mezi zraněnými srážky vlaku v Británii byli Češi. Podle vyšetřovatelů při včerejší nehodě zemřel jeden ze strojvedoucích. Zraněných je téměř stovka, 9 z nich je v kritickém stavu. Podle záznamu z místa nehody jeli vlaky jedním směrem a jeden do druhého narazil zezadu. Neštěstí se stalo nedaleko města Bedford na jihu Británie. Provoz na trati je podle stanice BBC stále narušený. Motocyklový závodník Filip Salaš dojel v rekvalifikaci třídy Moto 2 na velké ceně České republiky druhý. Z tohoto místa tedy ostartuje do nedělního závodu. Salaš chce usilovat o to, aby se stal prvním českým pilotem, který Grand Prix v Brně vyhraje.
5: Sobotní sprint královské kubatury MotoGP vyhrál italský závodník Francesco Bagnaia. Druhý dojel vítěz předcházející kvalifikace Japonec Ai Ogura. Ten odstartuje z první příčky i do nedělního závodu, který na brněnském autodromu začne ve 2 hodiny odpoledne. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
1: Na mistrovství světa ve fotbale se budou hrát další 4 zápasy. 19 hodin začne utkání Nizozemsko-Švédsko, ve 22 hodin Německo pobřeží Slonoviny. Následovat budou utkání Ekvádor-Curaçao a Tunisko-Japonsko. A zítra bude v Praze jasno až polojasno. Ráno lokálně mlhy, odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Noční a ranní teploty 20 až 18 stupňů, nejvyšší denní 32 až 34. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny i kolem 40 mm, nárazy větru okolo 75 km za hodinu a kroupami.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: A
0: podíváme se na aktuální dopravní dění. Na silnicích buďte stále velice opatrní, například v Praze v ulici Řásnovka u křižovatky s Revoluční. Stále komplikuje provoz nehoda tramvaje a dvou osobních aut. Projíždějte proto velice opatrně. Pozor si dejte i na dálnici D1, pokud jedete směrem na Brno z Prahy. Na 66. až 67. kilometru je odstavené porouchané vozidlo. Stejný problém máme i na D8, a to na 56. kilometru ve směru z Prahy. I tady projíždějte opatrně. A ještě připojím D11, a to 13.5. až 13. kilometr ve směru od Jaroměře do Prahy. I tady dejte pozor na odstavené porouchané auto. A šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 17 hodin 6 minut, pěknou sobotu vám všem. Už v 17:30 se vydáme na prohlídku venkovní učebny na Lebeňském ostrově v Praze 8. Dozvíte se, proč vznikla i jak ji mohou žáci využívat. A ve víkendové Praze se k nám připojí i Callum Scott a Whitney Houston. Lola Young. Taky Ellie Goulding. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám nerušený poslech.

0: Rádio Praha dospívala Kelly Clarkson, je krátce po čtvrt na šest. Zítřejší neděli si můžete v Praze zpestřit návštěvou festivalu Rata Yatra, neboli festival vozů, který má své kořeny v Indii. V Praze se koná pravidelně, vše tedy začne zítra v poledne, kdy vyrazí vůz z náměstí Republiky směrem na Václavské a Staroměstské náměstí a zpět. Trasa povede ulicemi Královodvorská, Celetná, Staroměstské náměstí, Železná, Havířská, na Příkopě, Václavské náměstí, Ovocný trh, Celetná, Prašná brána a zpět na náměstí Republiky. Pestrobarevnou přehlídku doprovodí zpěv, tanec i bubny a od 15. hodiny je na náměstí Republiky připravený další program. Podrobnosti najdete taky v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly.
0: No a podíváme se na silnice, stále je problém v ulici Řásnovka v Praze, u křižovatky s Revoluční havarovaly dvě osobní auta a tramvaj, tak projíždějte opatrně. Pozor také v Praze v ulici k Barandovu, u křižovatky se Štěpařskou. Máme nehodu dvou osobních aut, takže i tady s velkou opatrností. Komplikace máme i na D8, a to na 42. kilometru ve směru do Prahy, tady se srazila dvě osobní auta. Projíždějte také s velkou opatrností. Připojím ještě další místa, kde teď máme problémy, a je to třeba D1. Pokud jdete z Prahy směrem na Brno, tak opatrně na 66. až 67. kilometru. Tady je odstavené porouchané vozidlo. Stejný problém, tedy odstavené porouchané auto, je i na D8 na 56. kilometru ve směru z Prahy. A taky máme tento problém na D11, a to mezi 13. a 5. a 13. kilometrem ve směru od Jaroměře do Prahy. I tady je odstavené porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
3: Každé pondělí na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
2: Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel.
4: Dido.
2: Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In The Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.
5: Lady.

0: Tak věřím, že vám na rádiu Praha líbila kapela Linkin Park a stejně tak věřím, že se vám za pár minut bude líbit i Lola Young. Věnoval se archeologii, psal knihy a profesí byl učitel. Nejznámější dílo spisovatele Eduarda Štorcha, Lovci mamutů, se zapsalo do historie dětské literatury. Byl průkopníkem v přístupu k výuce mimoškolní lavice. I proto vybudoval takzvanou dětskou farmu na Libeňském ostrově. Ve stejných místech teď vznikla venkovní učebna pro žáky.
1: Doufám, že opravdu budou využívat žáci škol. Oni mají možnost buď si u mě objednat program, který většinou zahrnuje nějaké povídání o vlastně historii toho místa tady.
2: Říká Michála Nohejlová-Zemková, která působí v Centru pro teoretická studia Univerzity Karlovy a dlouhodobě vede žáky k environmentální výuce.
1: Nebo si mohou využít učebnu sami k vlastnímu použití, jak uznají za vhodné, zvlášť pokud učitelé třeba jsou zvyklí už vyučovat venku, tak jim učebna poskytne vlastně zázemí k posezení, případně i střechu, pokud zrovna trošku prší.
2: Jak vlastně má velký vliv to vyučování na děti? A když si vzpomenu na svůj dětský věk, tak kdykoliv jsme šli se svými spolužáky někam ven, tak to byl zážitek.
1: Já taky doufám, že to vnímají pozitivně a vlastně ze všech programů, které jsem tu kdy měla, se mi to potvrdilo. Už sám Eduard Štorch vlastně píše ve 20. letech o tom, že pobyt v přírodě snižuje agresivitu. A to pozoroval vlastně napříč celým věkovým spektrem u různých dětí. A i soustředěnost a schopnost přijímat podněty se vlastně najednou v tom živějším přírodním prostředí zvětšovala.
2: Učebna, která stojí na místě původní Štorchovy dětské farmy, je přístupná na široké veřejnosti. Podle Martina Kříže z platformy Učíme se venku je obecně vzdělávání venku na vzestupu. Celorepubliková data ale ukazují, že záleží na regionech.
3: Typicky dítě města tak je spíš vevnitř, jezdí po kroužcích a je to dítě víkendu a o víkendu vyráží ven a zase jsou takový ty děti ulice, sociálně slabší vrstvy nebo venkov, který zase oni běhají po venku celý týden, ale pak s rodičama vlastně to tráví jako spíš indoorové aktivity o víkendech.
2: Oficiální rezervační systém venkovní učebny pro školy začne fungovat na stránkách dětskafarma.cz od konce srpna. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
4: Víkendová Praha.
5: A Vláďa Malošík.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Začneme v Praze v ulici k Barandovu. V křižovatce se Štěpařskou dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. Stejná nehoda, nebo spíše trošku jiná nehoda, je také v ulici Řásnovka u křižovatky s Revoluční. Tam se před časem srazila tramvaj se dvěma osobními auty, stále tam máme hlášené komplikace, tak opatrně. Opatrně i na D8, a to konkrétně na 42. kilometru ve směru do Prahy, tady se srazila dvě osobní auta. Počítejte s možným zdržením a projíždějte tedy se zvýšenou opatrností i v tomto místě. A dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Lenka Filipová a Norský dřevo na rádiu Praha je 6:15. Dnešní den patřil v pražské zoologické zahradě Světovému dni velbloudů. Zítřejší neděle patří taky oslavám. Tentokrát to bude Den otců a Světový den žiraf. Komentovaná krmení a setkání budou zaměřená na otce ve zvířecí říši a v rámci speciálních setkání u žiraf se dozvíte víc o jejich životě, ohrožení i zajímavostech z chovu těchto majestátních surokopních v Zoo Praha. Odkaz na víkendový program najdete opět na našem webu v typech na víkend praha.rozhlas.cz. A jako každý víkend se můžete v zoo zúčastnit i dalších komentovaných krmení a setkání u zvířat. V 11 hodin probíhá setkání u žiraf, ve 13:30 můžete omrknout trénink lachtanů a v 15 hodin se můžete přesunout třeba ke krmení goril.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: A sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor na nábřeží Edvarda Beneše v Praze. Mezi Letenským tunelem a Čechovým mostem je odstavené porouchané osobní auto. Pozor také v ulici K Barandovu u křižovatky se Štěpařskou havarovala dvě osobní auta. A nehoda je stále taky v ulici Řásnovka u křižovatky z Revoluční. Tady se srazila tramvaj se dvěma osobními auty. Pozor taky na D8 na 42. kilometru ve směru do Prahy se srazila dvě osobní auta. Stále tam máme hlášené problémy, tak projíždějte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí. Povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Je 18 hodin, s vámi je Rádio Praha, teď je čas na další zprávy s Vaškem Millerem.
1: Dobrý podvečer. Část političek kvůli osobním útokům omezuje svou politickou aktivitu. Výbor ANO bude podle Schillerové o kandidátkách do voleb jednat na konci června. Prezident Ukrajiny Zelenský odeslal do Varšavy odebrané polské vyznamenání. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 32 až 34 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Skoro pětina českých poslankyň omezuje svou politickou aktivitu kvůli osobním útokům. Vyplývá to z výzkumu nevládní organizace Forum 50% a pražské kanceláře nadace Friedricha Eberta, který se zaměřil na násilí vůči političkám. Od loňského listopadu do letošního března odpovídalo 41 ze 67 poslankyň.
3: Poslankyně se s násilím setkávají i přímo v poslanecké sněmovně. Podle šéfky organizace Forum 50% Markéty Kosmotlové to může ženy odradit už od kandidatury.
4: Jsme viděli, že i Zuzana Čaputová, jeden z těch důvodů, proč už znova nekandidovala, byly právě výhrušky.
3: Nevhodné chování směrem k ženám potvrzuje i místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová ze STAN.
5: Vím, že i političky z vládních stran současných se kolikrát někde necítí dobře.
3: Šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD vyzval poslankyně, aby mu případné nevhodné chování hlásili. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Výbor hnutí ANO bude o kandidátkách do podzimních voleb jednat na konci června, zatím žádné neschválil. Na Nově to řekla ministryně financí a místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová. Pražská organizace ANO jako kandidáta na primátora hlavního města schválila Ondřeje Prokopa. Debaty o tom, že by měl být kvůli kauze zbyty v čele kandidátky nahrazen, Schillerová nezaznamenala.
6: Ondřej Prokop musí vysvětlit tady ten problém s těmi byty. Já jsem zaznamenala nějaké jeho videjko, kde on vysvětlil, že šlo o družstevní podíly, to je úplně jedno, musí to vysvětlit jednoznačně.
1: Prokop podle zjištění serveru Seznam zprávy nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví tří pražských družstevních bytů. Uvedl, že šlo o omyl a za pochybení je připraven zaplatit pokutu. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegálního zaměstnávání.
7: Z kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vrátil Řád bílé orlice. Polákům zároveň poděkoval za podporu Kyjeva v obraně před ruskou agresí. Nejvyšší polské státní vyznamenání země odebral prezident Karol Navrocký Zelenskému včera. Důvodem bylo pojmenování ukrajinské jednotky po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ti se za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků. Pro většinu Ukrajinců je skupina přesto symbolem boje za nezávislost. Odebrání nejvyššího polského státního vyznamenání Zelenskému kritizoval například polský premiér Donald Tusk. V reakci na Navrockého rozhodnutí se svých polských vyznamenání vzdali i ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sibiha, šéf prezidentské kanceláře Kirilo Budenov nebo ukrajinský velvyslanec v Polsku Vasil Bodnar. Teniska Marie Bousková bude hrát na turnaji v Nottinghamu v finále. Postoupila do něj po výhře nad Karolínou Plíškovou 6-4 a 6-1. A ve finále se zítra Bousková utká s Američankou Navarovou, která porazila Švýcarku Golubičovou také ve dvou setech. A v Praze bude zítra jasno až polojasno, ráno lokálně mlhy, odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Noční a ranní teploty 20 až 18 stupňů, nejvyšší denní 32 až 34. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami, souhrny i kolem 40 mm, nárazy větru okolo 75 km za hodinu a kroupami.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor v ulici k Barandovu v křižovatce se Štěpařskou. Tady havarovala dvě osobní auta. Problémy ještě nějakou chvíli potrvají v ulici Řásnovka v Praze u křižovatky s Revoluční. Je tady nehoda tramvaje a dvou osobních aut. Pozor na nábřeží Edvarda Beneše mezi Letenským tunelem a Čechovým mostem. Je tam odstavené porouchané osobní auto. A v Mezichuchelské v křižovatce s Dostihovou se srazila dvě osobní auta. Ještě je 11.59. kilometr ve směru z Prahy, projíždějte opatrně, je tady nehoda a překáží na vozovce, tak opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Pražský update. Pražští
9: hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkendu metro.
9: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
8: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: Krásnou sobotu vám všem. Naší létající redaktorku Moniku zaujal na Vltavě obří parník Vyšehrad. Víc nám o něm řekne sama už kolem 3:15. S Petrem Jungmanem si připomeneme historii 20. červnového dne. Venkovní teploty přesahují tropické třicítky a proto vyrazíme i k vodě. Na co byste si ale měli dát u vody pozor, poradí záchranář Marek Dvořák. A dělníci začali budovat navazující úsek metra D od Olbrachtovy po Nové Dvory. Vybudují kromě tunelů taky tři nové stanice. Už za chvíli přineseme podrobnosti. Dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.
8: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Začala stavba navazujícího úseku metra D, konkrétně od Olbrachtovy po Nové Dvory. Dělníci za 6 let vybudují 3 nové stanice, vyrazí traťové tunely a instalují všechny potřebné technologie.
1: Příští stanice Pankrác.
2: Zatímco na Pankráci už několik let pokračuje stavba první části metra D, tento týden začali dělníci budovat také navazující úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory. I ten by měl být součástí první provozované části nové linky, která má začít vozit cestující v roce 2032. Třeba paní Markéta se na metro D těší.
3: Na trase D máme centrálu naší firmy, takže možná v budoucnu, kdybych tam měla nějaký závazky pracovní, tak bych samozřejmě byla ráda, protože metrem je to rychlejší.
2: Na Nových Dvorech, kde vzniklo největší z 13 stavenišť celé etapy, už stojí několik kusů těžké techniky. Pokračuje Radek Kozubík, vedoucí projektového týmu ze společnosti Hochtief.
4: Jsme pokáceli nálety a zahájili přípravné práce na zařízení staveniště a zároveň jsme taktéž už zahájili hloubení na přístupovém portálu budoucího přístupového tunelu do stanice Nové Dvory.
2: Nejnáročnější bude podle ní výstavba samotné stanice Nové Dvory.
4: Protože se bude jednat o jednolodní stanici, která svým profilem překoná všechny díla, které byly doposud na českých dopravních stavbách prováděny a stavěny. Bude mít plochu ve své výhybně až 440 plošných metrů.
2: K budování každé ze 3 nových stanic Nové Dvory, nádraží Krč a nemocnice Krč využijí dělníci podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka různé metody.
5: Tady na Nových Dvorech je to jediná stanice, která bude ražená z těch 3, které vybudujeme v rámci tohoto úseku. Stanice nemocnice Krč bude hloubená a stanice nádraží Krč, tak ta bude vlastně povrchová.
2: Metrem D budou jezdit vlaky bez řidiče. Pokračuje náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
6: V příštím a po příštím roce dostaneme do další fáze toho tendru, protože to je velký tender na dodávku a servis nových souprav pro právě trasy C a D, kde počítáme s dodávkou až 69 nových, plně automatizovaných, plně průchozích, klimatizovaných a samozřejmě, jak už je u metra dobrým zvykem, nízkopodlažní vlaků.
2: Stavba navazujícího úseku z Olbrachtovy na Nové Dvory vyjde na více než 30 miliard korun. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
7: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: Doplníme ještě aktuální dopravní informace. V ulici k Barandovu v křižovatce se Štěpařskou v Praze dejte pozor. Je tam nehoda 2 osobních aut. Problémy zůstávají také na nábřeží Edvarda Beneše mezi Letenským tunelem a Čechovým mostem. Tady je odstavené porouchané osobní auto. A v Mezichuchelské v křižovatce s Dostihovou havarovala 2 osobní auta. Pozor taky na D11, 59. kilometr ve směru z Prahy. Je tady nehoda a překáží na vozovce, projíždějte opatrně. A dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update.
1: Byl to Pradotín. Patří mezi oblíbená přírodní koupaliště v Praze a proto sem v letní sezóně míří velké množství lidí. Jak se sem nejlépe dostat, kde nechat auto, ale i jak své tělo správně ochladit, abychom si neublížili, to všechno zjišťovala naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
2: Já jsem tentokrát zvolila cestu autem. Provozovatelé biotopu na svých stránkách informují o tom, že přímo u areálu je prostor na parkování omezený a doporučují nechat auto u nedaleké sportovní haly, kde jsem ho nechala právě já. Odsud je to zhruba

0: 10 minut pěšky podél železniční trati.
1: Já, protože pracuji tady ve škole v Radotíně, tak s dětmi využíváme biotop, ale většinou že jo, přes týden, kdy prostě děti chodí do školy, tak se chodíme vykoupat, pokud už je jako na to počasí. A jinak já sama mám pejska, takže já spíš radši jako přejdu na druhou stranu řeky a využíváme koupání v řece.
0: Je nějaké místo, které byste mohla prozradit, kam vlastně k řece chodíte, nebo radši nechcete prozrazovat?
1: No, tak jsem radši, když tam tolik lidí nechodí, ale určitě si každý nějaké místo podél řeky najde, ta řeka je dlouhá, takže těch míst je tam spousta.
0: Tady musíme podchodem, to je možná i slyšet.
2: Já poprosím vstup pro jedno dospělýho a jeden
3: kojenec. A
2: na ty 4 hodiny, prosím.
0: Kristýno, já jsem vás tady potkala cestou do biotopu. Jak často sem chodíte?
4: No, tak příležitostně, ještě před těma prázdninama, pak už jsme na chalupě, takže tak zhruba za rok, tak 4x jsme tady maximálně.
0: My se tu potkáváme ve všední den, ale předpokládám, že to máte tady oskoušené i o víkendu. Tak jak je to podle vás s návštěvností? Dá se tady najít místo jak na parkování, tak i na té travnaté ploše kolem?
4: No, tak my to všeobecně vždycky promýšlíme, v jakou dobu a kdy přijedeme, právě proto, abychom ulovili nějaký místečko ve stínu a ideálně se tady moc netlačili s ostatními, protože přece jenom je to biotop a je to kapacitně omezený.
0: Podle záchranáře Marka Dvořáka je dobré v horkém počasí dbát na postupné ochlazování.
5: Ten organismus má nějaké adaptační schopnosti, ale musí mu brát trošku času. Čili nejprve se smočit nohy, ruce, obličeje a potom do té vody vlíst. Nebo pokud se otužili, máte ten kardiovaskulární systém vycvičený, tak asi není problém, ale je dobrý znát své tělo a znát své limity.
0: Biotop Radotín je jen jedním z mnoha míst, kam za koupáním můžete vyrazit. Tím dalším je třeba biotop Lhotka. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
6: Pražský update. Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
6: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Je půl sedmé, s vámi je Rádio Praha, teď přinášíme pražský souhrn s Václavem Millerem.
1: Dobrý večer, stavební firmu na úpravu zahrady mateřské školy vybrali pražské Řeporyje. Přibudou tam pískoviště, kuličkové dráhy nebo vodní herní prvky. Práce začnou na konci června. Městská část na ně dostala od magistrátu dotaci ve výši 6 milionů korun. A Praha 5 podpoří do konce roku 7 sportovních projektů celkem za 100 000 korun. Část peněz dostane fotbalový a florbalový turnaj základních škol a sportovních oddílů. Peníze získá také boulderový závod nebo plavecký zimní pohár. A dělníci staví nový pump trackový areál v lokalitě Ksopce ve Stodůlkách v Praze 13. Cyklistická a skateboardová dráha vznikne poblíž cyklostezky, která vede do Prokopského údolí. Sportoviště bude na ploše zhruba 1500 metrů čtverečních. Odhadované náklady jsou přes 8 milionů korun. Práce by měly být hotové letos v říjnu. A v Praze je legendární australský zpěvák Nick Cave. Pohybuje se na pomezí postpunku, alternativního a gotického roku nebo melancholických klavírních balad. Proslavil se například alby Boatman's Call nebo Murder Ballads. 68-letý hudebník dnes vystupuje jako hlavní hvězda na festivalu Metronom na letišti v Letňanech. A zítra bude v Praze jasno až polojasno, odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky i silné, teploty 32 až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A přidáme aktuální dopravní informace. Pozor na nábřeží Edvarda Beneše mezi Letenským tunelem a Čechovým mostem. V místě je odstavené osobní auto s poruchou. Opatrně také stále v ulici k Barandovu v křižovatce se Štěpařskou je nehoda dvou osobních aut. A dvě osobní auta po nehodě jsou také v Mezichuchelské v křižovatce s Dostihovou. Pozor si dávejte i na D5C na 2. až 7. kilometru, respektive na 2. a 5. až 2. kilometru ve směru od Rozvadova do Prahy je odstavené porouchané vozidlo. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A pozor si dejte také na 59. kilometru D11 ve směru z Prahy. I tady je nehoda a překážka na vozovce. Tak opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha. Rádio Praha. Hear the clock ticking on the wall.

0: den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota, 20. června. Svátek mají nositelky rozkvetlého jména Květa. A tady je Petr Jungmann. Posledním dnem dneska končí jaro. Nebeský orloj se zítra dopoledne v 10 hodin a 24 minut přešteluje na léto. První písemná zmínka o Příbrami se objevila před 810 lety v roce 1216. Tehdy byla majetkem pražského biskupství. Dneska má Příbram skoro 33 tisíc obyvatel a je v pořadí 34. největším městem v zemi. Císař Karel VI. Prohlásil v roce 1721 patentem Romy za psance a stanovil, aby i ženy byly smrtí trestány. Každý dopadený mohl být beztrestně zabit. Následovala rozsáhlá krvavá štvanice proti romskému obyvatelstvu. Fotbalový tým Československa nastoupil ve finále mistrovství Evropy přesně před 50 lety v roce 1976 v Bělehradě proti týmu Německé spolkové republiky.
4: Vystřelí veškeré hoda! Šehlí gol!
3: Po nervy drásajících 90 minutách svítilo skóre 2-2.
5: Ulihne.
3: Prodloužení vítěze neurčilo a tak o evropských šampionech museli rozhodnout penalty. Té rozhodující se postavil Antonín Panenka.
4: Gól!
3: Jeho vršovický dloubák obletěl svět.
4: Jsme majstři Evropy!
3: Německý spolkový sněm před 35 lety v roce 1991 rozhodl přemístit vládu a parlament z Bonnu do Berlína. Z Berlína se tak po sjednocení stalo opět hlavní město celého Německa. Unikátní přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně v Jeseníkách byla uvedena do ostrého provozu přesně před 30 lety v roce 1996. Přečerpávačka přišla na 6,5 miliardy, zaplatila se za 7 let provozu. Ve stejný den před 30 lety zahájil zkušební provoz i jeden z nejoriginálnějších domů v naší zemi, Tančící dům v Praze na Rašínově nábřeží. Dílo architektů Franka Gehryho a Vlada Miluniče získalo mimo jiné nejvyšší ocenění v kategorii designu v anketě amerického časopisu Time. Poslední Škoda Felicia přijela z výrobní linky ve Vrchlaví před 25 lety v roce 2001. Bylo jich vyrobeno celkem 1 420 441 vozů. A ještě 10 let po ukončení výroby byla Felicia nejčastějším vozem na našich silnicích.
6: Největší slabinou naší bylo proměňování šancí.
3: Tak snad to někdy bude lepší. Dnes slaví bývalý kouč hokejového národního týmu Alois Hadamčík 74. A já přeju hezkou sobotu.
7: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Parník Vyšehrad je nejstarší a největší parník na Vltavě. Původně tyto parníky ale byly dva a jmenovaly se jinak. Historii těchto sesterských lodí nám teď přiblíží naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Parníky Antonín Švehla a doktor Eduard Beneš byly postaveny v roce 1938. Byl požadavek postavit dva velký salonní parníky jako plnohodnotnou konkurenci drážďanských parníků, především pro český úsek Labe mezi Litoměřicema a státní hranicí, případně aby mohli zajíždět i do těch Drážďan. Potom byla panenská plavba, jeli se předvést do Prahy. Parníky se po té ukazovací plavbě vlastně už nikdy zpátky dolů nevrátili a zůstali nám tady v Praze na věky.
2: Sdělil mi kapitán Filip Houdek. Druhý parník dnes najdete také na Vltavě. Slouží na kulturní akce a je to ta černá loď stojící u Výtoně. Náš parník Vyšehrad se v průběhu let jmenoval třeba Tomáš Garrigue Masaryk nebo také Děvín. Ten se později opravil a nyní kotví na Rašínově nábřeží u tančícího domu.
1: No tak ten teda se pak rozjezdil, od 94. roku začal jezdit. Byl provozovaný někdy do roku asi 2015 nebo 2016. No a v té době pak se rozhodlo o jeho kompletní rekonstrukci s cílem tedy, že se vrátí do původního stavu v rámci možností, protože ty parníky za léta byly přestavovány několikrát, takže se mu navrátí ten původní vzhled a ta původní dispozice tak, jak byl stavěný.
2: Dnes parník slouží jako muzeum, jak mi prozradila Lucie Nedvědová, marketingová ředitelka Prague Boats.
3: Aby jsme právě po rekonstrukci tomu parníku Vyšehrad vdechli život, tak jsme z něj udělali paroplavební muzeum. Pořádáme tady komentované prohlídky. Tady můžete si prohlídnout knihu zajímavostí, která vám řekne, kdybyste položila Petřínskou rozhlednu na Ležato, tak je stejně dlouhá, jako je parník Vyšehrad.
4: A vešel by se ten parník pod nějaké mosty? To už teď není plující, ale vlastně...
3: Vejde se a je to vyřešený právě tady tím sklápěcím komínem. Má hydraulicky sklápěný komín. Máme tady lodní zvon, ukázky z historie.
4: Můžu na něj zazvonit?
3: Můžete?
4: To je hrozná... Rána teda...
2: Parník je dlouhý 62 metrů a široký 6. Původní kapacita byla 885 cestujících, nyní 350. Podle dobového prospektu měla loď dosáhnout rychlosti až 20 km v hodině. Monika Doležalová, Rádio Praha.
5: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A přinášíme aktuální dopravní informace. Začneme v Mezichuchelské ulici v Praze v křižovatce s Dostihovou. Tady vyšetřují nehodu dvou osobních aut. Nehoda je ještě stále také v ulici k Barandovu u křižovatky se Štěpařskou. I tady se jedná o kolizi dvou osobních vozů. Pozor si dávejte i na 9. kilometru D1 ve směru z Prahy. I tady máme hlášenou nehodu bez dalších podrobností, tak opatrně. Opatrně taky na D5 na 2.5 až 2. kilometru ve směru od Rozvadova do Prahy. Tady je odstavené porouchané auto a problém máme stále na D6, a to konkrétně mezi 57. a 5. a 58. kilometrem ve směru z Prahy na Karlovy Vary. Tady je nehoda, překáží na vozovce, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: V noci na neděli bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 20 až 18 stupňů Celsia a bude klidno nebo slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. V neděli čekáme jasno až polojasno, později odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti místy vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 31 až 33 stupňů Celsia a vítr bude slabý proměnlivý nebo ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, v bouřkách zesílí.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský update.

0: 19 hodin na rádiu Praha, pro vás máme další zprávy. Ostatně Vašek Miller se mnou souhlasí.
1: Ano, dobrý večer. Pražští zastupitelé podpořili návrat sochy vojevůdce Radeckého na Malostranské náměstí. V Česku dnes padaly teplotní rekordy, zaznamenala je třetina meteorologických stanic. Hormuzský průliv už je znova zablokovaný. Podle Teheránu to je reakce na porušování dohod ze strany Izraele a Spojených států. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 32 až 34 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Socha vojevůdce Radeckého by se měla vrátit na Malostranské náměstí. Podpořili to pražští zastupitelé. Metropole požádá Ministerstvo kultury o vydání originální sochy, která je uložena v lapidáriu Národního muzea. Podobizna Josefa Václava Radeckého z Radče byla na náměstí do roku 1919. Její návrat by měl připomenout význam českého šlechtice, říká zastupitel Jiří Pospíšil z TOP 09.
3: Radecký je mimořádně významná osobnost našich dějin. Byl to Čech, příslušník české šlechtické rodiny, který se sám vypracoval a patřil k nejvýznamnějším vojevůdcům 19. století. Byl protivníkem Napoleona, byl guvernérem Lombardie a tak dále.
1: Návrat sochy nepodpořila například opoziční zastupitelka Kristýna Drápalová z uskupení Praha sobě, která řekla, že by mu měla předcházet větší odborná a architektonická debata. Nemocnice na Františku v Praze rozšiřuje péči o ženy se zvýšeným genetickým rizikem nádorových onemocnění. Součástí nové péče jsou například pravidelná preventivní vyšetření. Nemocnice zároveň pomáhá testovat i další členy rodiny, říká doktorka Zuzana Bělčíková z onkologické kliniky.
4: Pacientka můžeme nabídnout také preventivní chirurgické výkony, zahrnující preventivní odstranění prsních žláz, vaječníků a vejcovodů. Součástí péče je také komplexní dispenzarizace, která zahrnuje sledování dalších oblastí.
1: Vysoké teploty dnes lámaly rekordy po celém Česku. Vůbec nejtepleji 36 stupňů bylo ve Štemberku v Olomouckém kraji. Nad hranici 35 stupňů vystoupala rtuť teploměru i ve Strážnici v Jihomoravském kraji nebo v Husinci, Řeži a Poděbradech. Rekordy nezaznamenala víc než třetina stanic, která měří přes 30 let. Na Labské Boudě a v Žamberku byl pokořený absolutní červnový rekord. Výstraha před vysokými teplotami bude platit i zítra. Meteorologové varují, že se k ní mohou přidat i bouřky. Írán znovu zablokoval Hormuzský průliv, informovala o tom íránská armáda s tím, že jde o reakci na izraelské útoky v Libanonu. Ty pokračují i po pátečním příměří mezi ozbrojeným hnutím Hizballáh a Izraelem.
5: Požadavek na příměří v Libanonu je součástí americko-íránského memoranda. Podle Teheránu ho nedodržují ani Američané, kteří na Izrael dostatečně netlačí. Írán varoval, že je kromě uzavření Hormuzu připravený přijmout další opatření. Své diplomaty na mírová jednání s Američany do Švýcarska ale posílá. Potvrdil to mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmail Bakai.
6: Během této cesty a těchto jednání chceme naléhat na plnění závazků druhé strany a zjistit, jak přesně je hodlá druhá strana splnit.
5: Jednat tam má i americký viceprezident J.D. Vance. Ten pro stanici Fox News řekl, že nemá žádný důkaz o tom, že by byl Hormuz skutečně uzavřený. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Cyklista Matias Vacek se v závodě kolem Švýcarska posunul na třetí místo průběžného pořadí. V dnešní časovce dojel čtvrtý, vyhrál Slovinec Tadej Pogačar, na kterého ztratil Vacek 11 sekund. Celkově ztrácí Vacek na Pogačara 4,5 minuty. Zítra se jede poslední etapa, měří 150 kilometrů a má i dvě stoupání nejvyšší kategorie. A zítra bude v Praze jasno až polojasno, ráno lokálně mlhy, odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Noční a ranní teploty 20 až 18 stupňů, nejvyšší denní 32 až 34 stupňů. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami, souhrny kolem 40 mm, nárazy větru okolo 75 km za hodinu a kroupami.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A stále sledujeme aktuální dění na silnicích v Praze a okolí. V Praze v Mezichuchelské ulici v křižovatce s Dostihovou stále dávejte pozor, vyšetřují tam nehodu dvou osobních aut. Pozor také na výjezdu z Prahy po dálnici D1 na 9. kilometru. Je nehoda, překáží tam na vozovce, tak opatrně. Pozor i na D5 na 2,5 až 2. kilometru od Rozvarova směrem do Prahy je odstavené porouchané auto. D6, 57,5 až 58 km ve směru z Prahy na Karlovy Vary. Je tady je hlášena nehoda, projíždějte opatrně a pozor si dejte i na D8, a to mezi 4. a 5. kilometrem ve směru z Prahy. Je tady hlášený předmět na vozovce. Dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Předposlední červnová sobota pokračuje, patří k ní datum 20. a je s vámi večerní Praha. V této hodině například s aktuálními pražskými tipy. A za okamžik pokračujeme v seriálu o nových svatovíckých varhanách, které byly tento týden slavnostně uvedeny do provozu. Dnes se za jejich předchůdci ohledneme prostřednictvím unikátních nahrávek z rozsáhlého archivu Českého rozhlasu. A nezapomínáme ani na přísun dalších songů, o ty se postarají třeba Tata Boys.
8: Je to jasný, továrna na sny, tak už hasni, bude se promít.
0: Lost Frequencies.

0: obsáhlého, rozsáhlého archivu a přijmeme nebo připomeneme si nejvýznamnější okamžiky, které doprovázely jeho předchůdci.
1: V roce 1937 doprovodil majestátní tón svatovíckých varhan poslední rozloučení s prvním československým prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem.
2: Odchází dnes ze svého světa, kde jsme ho vídávali, junáckého a krásného, radostného a vážného.
1: O necelých 10 let později byly varhany svědkem uvedení nového pražského arcibiskupa Josefa Berana do úřadu.
3: A varhany se rozezněly chorálem Exce sacerdos, qui venit in nomine Domini.
1: V dalších desetiletích provázela jejich hudba stovky bohoslužeb, církevních slavností i státních obřadů. Přestály nacistickou okupaci, komunistický režim i proměny celé země.
4: Bože, vyslyš naše prosby za

0: Co je správné?
1: To už jsme se přenesli do 29. prosince roku 1989. Po zvolení dramatika disidenta Václava Havla prezidentem zamířili do svatovícké katedrály představitelé státu, církví i osobnosti revoluce při slavnostním tedeum vedeném kardinálem Františkem Tomáškem rozezněli varhany chrám způsobem, který pro mnohé symbolizoval začátek nové éry. O několik měsíců později se katedrála znovu zaplnila. Na první návštěvu papeže Jana Pavla II. Po pádu komunismu dorazili také představitelé státu i církví a tisíce věřících. Také tehdy byly varhany součástí okamžiku, který symbolizoval návrat země ke svobodě.
2: Svatý otec vstupuje do velechrámu, pravou postraní lodí projde do svatováclavské kaple.
3: Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Pátek 23. prosince 2011 se katedrála svatého Víta stala dějištěm prvního státního pohřbu v historii samostatné České republiky. Do Prahy tehdy přijeli desítky zahraničních delegací, včetně bývalého amerického prezidenta Billa Clintona nebo francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho. Zatímco obřad sledovali tisíce lidí před hradem i u televizních obrazovek, gotický prostor katedrály vyplnila hudba varhan při posledním rozloučení s Václavem Havlem. Osm let později se v katedrále konala zádušní mše za Karla Gotta. Poslední rozloučení s nejpopulárnějším českým zpěvákem sledovali statisíce lidí u televizních obrazovek a tisíce dalších přímo na Pražském hradě. Od tohoto týdne má tedy katedrála svatého Víta nové větší varhany. Až čas ukáže, jaké okamžiky českých dějin budou jejich zvuk jednou doprovázet. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
4: Nejvíc hitů v digitálu.
5: Viny.
4: Každé pondělí na Rádiu Praha.
6: Na Rádiu Praha.
5: Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel.
6: Dido.
5: Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In the Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.

Je 7:30 a s vámi stále Rádio Praha. V Praze na výstavišti v Holešovicích i zítra pokračuje od 10 do minimálně 18 hodin další ročník Prague Ice Cream Festivalu pro všechny milovníky zmrzliny. Desítky zmrzlinářů uspokojí chutě i těch nejnáročnějších návštěvníků. Připravují gelato, točené zmrzliny, sorbety i speciální edice, třeba pro vegany. K dispozici je dětská nebo sportovní zóna, čekají vás koncerty a další zábava pro celou rodinu. Pro více informací mrkněte do tipů na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: Za necelou minutu bude 7:45, stále je s vámi sobotní večerní Praha a její součástí jsou teď i pražské tipy s Jirkou Šteflem.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký víkend. V zoologické zahradě můžete v neděli oslavit Světový den žiraf a taky Den otců. Dozvíte se zajímavosti o taxonomii žiraf, komentovaná krmení se zaměří i na jejich ohrožení ve volné přírodě a s celou rodinou si tam zahrajete i edukativní hry. No a jak už jsem říkal, v zoo se bude slavit i Den otců. Seznámíte se s otci ve zvířecí říši. Komentovaná krmení na toto téma můžete navštívit třeba u slonů, goril nebo plazů. A festival Metronom o víkendu rozezněl areál letiště v Letňanech. Hrát se tam bude až do nedělního večera. Poslechnout si můžete třeba ještě legendárního Stinga nebo skupinu Of Monsters and Men. Festival Metronom je letos spojený i s food festivalem, takže na místě je i bohatá gastronomická zóna. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
2: Rádio Praha.
3: Nemůžete přece zastavit dopravu.
4: Že nemůžu? Tak se dívejte.
3: Dáma na koleji. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
5: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.

0: Tak to byla skupina Lucie, teď je 20 hodin na rádiu Praha, pro vás máme další zprávy, ve studiu už je Václav Miller.
1: Dobrý večer. Více než třetina meteorologických stanic naměřila teplotní rekordy. Výbor ANO bude podle Schillerové o kandidátkách do voleb jednat na konci června. Rusko znovu bombardovalo ukrajinské Záporoží. Při útoku zemřeli minimálně 4 lidé. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 32 až 34 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Česko dnes zasáhly rekordně vysoké teploty. Ve Šternberku v Olomouckém kraji zaznamenali meteorologové 36 stupňů Celsia. Hranici 35 stupňů pokořilo dnešní počasí i na 6 dalších místech v Jihomoravském, Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pokračuje meteorolog Martin Tomáš.
3: Teplotní rekordy pro dnešní den zaznamenalo 59 stanic ze 171 stanic měřících alespoň 30 let, což je 35%. Na stanicích Labská Bouda a Žamberk byl překonán dokonce absolutní červnový rekord.
1: Vysoké teploty se na území Česka budou držet i zítra. Meteorologové kvůli tomu vydali výstrahu. A dnešní tropické teploty doprovázely během odpoledne i bouřky. Polámané větve a očerpávání vody za zatopených prostor řešili hasiči na Královéhradecku a Trutnovsku. Bouřky zasáhly také Liberecko a Jablonecko. Zhruba ke 30 případům vyráželi hasiči na Vysočině. Kromě polámaných větví řešili i auto uvízlé v zaplaveném podjezdu. Ke kurioznímu případu vyjeli příbramské jednotky. Dva lidé kvůli vodě tekoucí z polí uvízli v zahradním altánu. Zachránit je museli hasiči na člunu. Výstraha před silnými bouřkami bude v Česku platit i zítra. Výbor hnutí ANO bude o kandidátkách do podzimních voleb jednat na konci června. Zatím žádné neschválil. Na Nově to řekla ministryně financí a místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová. Pražská organizace ANO jako kandidáta na primátora hlavního města schválila Ondřeje Prokopa. Debaty o tom, že by měl být kvůli kauze zbyty v čele kandidátky nahrazen, Schillerová nezaznamenala.
4: Ondřej Prokop musí vysvětlit tady ten problém s těmi byty. Já jsem zaznamenala nějaké jeho videjko, kde on vysvětlil, že šlo o družstevní podíly, to je úplně jedno, musí to vysvětlit jednoznačně.
1: Prokop podle zjištění serveru Seznam zprávy nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 pražských družstevních bytů. Uvedl, že šlo o omyl a za pochybení je připraven zaplatit pokutu. Ruské bombardování ukrajinského města Záporoží nepřežili nejméně 4 lidé, 6 dalších je zraněných. Na síti Telegram to napsal guvernér oblasti Ivan Fedorov. Podle něj Moskva na město udeřila 9 klouzavými pumami. Fedorov upozornil, že další lidé můžou být uvězněni pod troskami budov. Čeští fotbalisté začali s přípravou na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí ve čtvrtek ráno našeho času na azteckém stadionu proti domácímu Mexiku. V sobotu trénovali v Mansfieldu jen hráči, kteří ve čtvrtek nenastoupili nebo zasáhli jen do části utkání. Chyběl i obránce David Jurásek, jeho zranění je podle asistenta reprezentačního trenéra Jana Suchopárka vážnější.
5: Pro Davida patrně končí mistrovství světa, jde o svalové zranění, ale uvidíme ještě přece jenom i v jednání, jestli hráč zůstane nebo ne. Je to celkem brzký tohleto řešit. Stalo se to na předzápasovém tréninku. David měl být v základní sestavě. Určitě nám to všem líto, že k tomu zranění došlo. Ostatní jsou v pořádku.
1: Národní tým se bude v Texasu chystat do pondělí. V úterý ráno tamního času odletí do Mexico City, kde ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno času českého nastoupí. Případný postup do play-off šampionátu s velkou pravděpodobností zajistí Čechům pouze výhra. A zítra bude jasno až polojasno, ráno lokálně mlhy, odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Noční a ranní teploty 20 až 18 stupňů, nejvyšší denní 32 až 34. Bouřky mohou být doprovázeny příbalovými srážkami, souhrny i kolem 40 mm, nárazy větru okolo 75 km za hodinu a kroupami.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor na D8 na 11. kilometru ve směru z Prahy. Je tam odstavené porouchané auto. A stejný problém je také na dálnici D1, a to na 38,5 kilometru ve směru do Prahy. I tady dejte pozor na odstavené porouchané vozidlo. Připomínám také komplikace v pražských ulicích, v Sokolské, v Praze 2 počítejte s omezením mezi křižovatkami ulic Hálkova a náměstím IP Pavlova. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh, omezení tady potrvá do 30. června. A v ulici na 50. v Praze 10 je omezení v úseku ulic Průběžná Mokařovská ve směru k Černokostelecké. Probíhá tady rekonstrukce plynovodu a potrvá do 30. června. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Stále je s vámi sobotní večerní Praha a máme 6 minut po 20. hodině. 120 nově vysazených stromů, 85 laviček nebo fontána. Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze je po rekonstrukci znovu přístupné. Už v této hodině nabídneme podrobnosti. A už za okamžik uslyšíte, že člověk, kterému soud nebo probační služba nařídila terapii, na ní v některých oblastech Česka může čekat i několik měsíců. A to i když třeba páchal násilí. Organizace, které terapie poskytují, totiž od Ministerstva spravedlnosti letos nedostaly peníze. Ještě písničky, s těmi už čeká Kylie Minogue. Kapela One Republic. Nebo Kygo, Khalid a Griffin. Ten nejlepší poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: 20:16, Rádio Praha je stále s vámi. Stát chce po pachatelích násilí, aby po opuštění vězení například chodili na terapie. Na ty ale nechce dávat peníze. Probační programy, především skupinové a individuální terapie, zajišťují hlavně neziskové organizace. Pro mladistvé dostanou finance od Ministerstva spravedlnosti dodatečně. Pro dospělé letos vůbec. Zkoušejí je schánět jinde, nebo prostě zájemce odmítají.
1: V celkem 8 pobočkách poskytuje diakonie Českobratrské církve evangelické terapie asi 70 klientům ročně. Dalších asi 50 jich je teď na čekací listině, říká vedoucí programu Stop násilí Věra Výchová.
2: Doba čekání je teďkon 5 až 6 měsíců.
1: Omezit musela diakonie třeba terapie ve věznicích, pokračuje Výchová.
2: Píšou nám i klienti, žádají o podmíněné propuštění, ale když tu možnost nemají.
1: Úplné zrušení probačních programů zvažuje.

0: absolvují ten program, tak v tom prvním roce, který je klíčový, nerecidivují.
1: Ministerstvo spravedlnosti taková data nemá. Sbírat je začalo teprve letos. Pokud člověk do nařízeného programu nastoupit bez vlastního zavinění nemůže, třeba kvůli naplněné kapacitě, soud hledá alternativy, říká mluvčí ministerstva Vladimír Hřebka.
2: Například prodloužením zkušební doby nebo uložením jiných přiměřených povinností. Je důležité dodat, že přeměna trestu na nepodmíněný, tedy výkon trestu odnětí svobody, je reálná možnost.
1: Dodává, že v příštím roce rezort peníze zajistit chce, ale jen na ty programy, které jsou prokazatelně přínosné. Podle jakých kritérií bude jejich přínos hodnotit, zatím neví.
2: O těch nyní diskutujeme jak uvnitř rezortu, tak s neziskovým sektorem.
1: Podle asociace organizací v oblasti vězeňství by stát díky programům ušetřil. Výdaje na jednoho člověka ročně jsou asi 40 tisíc korun za kurz. Proti tomu za vězně platí stát asi 670 tisíc korun za rok. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu. Radio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Ve večerní Praze dozněly Bell, Book and Candle, je téměř 8:30. Určitě už víte, že sobotní večer patří na Rádiu Praha naprosto skvělým kouskům z 90. let minulého století. Od 21 hodin vás tedy i dnes čeká Zóna 90. A v ní tentokrát Anaka, Celine Dion, M People, Vanilla Ice, Bára Baziková, Inner Circle nebo třeba Sesh. Vše pod pomyslnou taktovkou DJ Petra Jungmana. Pro více informací mrkněte na náš web praha.rozhlas.cz nebo během samotného pořadu na displeji vašeho DAB rádia. To nejlepší z 90. vám přináší Zóna 90 každou sobotu po zprávách v 21 hodin na Rádiu Praha.

0: Krátce před 8:45 ve večerní Praze dokončila svůj song Ray. A my jedeme dál. Dělníci dokončili rekonstrukci pražského náměstí Jiřího z Poděbrad. Opravy za více než 470 milionů korun trvaly více než 2 roky. Do provozu se vrací fontána, přibyly i další vodní prvky a taky třeba 85 laviček.
1: No, mně se to moc nelíbí.
2: Říká paní Daniela o nových červených lavičkách na náměstí Jiřího z Poděbrad.
1: Ale dětem si myslím, že se to líbit bude, protože to je tak jako na prolejzání a na takovýhle blbnutí. Je fakt, že když se člověk podívá zpětně, jak byl třeba tančící dům, tak se to taky spoustě lidem nelíbilo a pak se člověk zžil, takže uvidíme, jak si to tady sedne.
2: V pozitivnější reakce věří i starosta Prahy 3 Michal Vronský z TOP 09.
3: Jsou to mobilní prvky. Můžeme s nimi hýbat, můžeme s nimi posouvat. Já věřím, že je to atraktivní posezení, že si to své uživatele získá a že je to ten počáteční jako údiv nebo nevole. Už vlastně tady posedávali lidé a používali to tak, jak mají a myslím si, že těch uživatelů bude přibývat.
2: Inspirací pro architekta Miroslava Cikána byly lavičky ve Vídni. Podle něj by se v budoucnu na náměstí Jiřího z Poděbrad mohli nejen přesouvat, ale i barevně měnit.
4: Vídeňáci každý rok řeší, jakou barvu jako zrovna ten rok budou užívat. Myslím, že jako letos je tam citron máta. Jsme volili jako startovní kardinálskou červenou, aby byla vidět, aby si všichni všimli. A bude na obyvatelích Prahy jistě, jako aby si v budoucnu zvolili vlastní barvu.
2: Úpravy zahrnovaly také vybudování podzemní nádrže na dešťovou vodu. Náměstí se tím má lépe přizpůsobit klimatické změně, dodává starosta Prahy 3 Michal Vronský.
3: Veškerá voda, která sem spadne, tak neodteče do kanálu, ale právě se vsakuje. Trávníky jsou vlastně navrženy tak, aby obstály těm zvyšujícím se teplotám a zároveň byly odolné proti vstupu osob na trávník. Stromů je tady o 120 víc, takže teď je potřeba počkat 2-3 roky, než ty koruny těch stromů se zvětší a bude to zelenější celkově.
2: Trávníky mají lidem sloužit třeba na pikniky. Radnice chce náměstí využívat i na trhy a kulturní akce. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Radio Praha. Scrollujete? Jen si

0: 21 hodin s vámi Rádio Praha, přinášíme další zprávy s Václavem Millerem.
1: Dobrý večer. Provoz vlaku mezi Prahou a Kolínem zkomplikoval výpadek zabezpečovacího zařízení po bouřce ve Velimi. Firmy budou od července muset hlásit nástupy všech zaměstnanců. Írán tvrdí, že uzavřel Hormuzský průliv. Podle amerického viceprezidenta J.D. Vance proto nejsou důkazy. A zítra bude v Praze jasno až polojasno, odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 32 až 34 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem dnes večer zkomplikoval výpadek zabezpečovacího zařízení kvůli bouřce ve stanici Velim. Vlaky nejezdí v úseku Pečky Kolín, vyplynulo to s informací Správy železnic a Českých drah. Kvůli bouřce nastaly výpadky zabezpečovacího zařízení i aktuálně v Královéhradeckém kraji. Porucha ve Velimi byla hlášena kolem 19. hodiny. Vybrané vlaky dálkové dopravy jsou podle webu Českých drah vedeny v úseku Kolín Poříčany a zpět odklonem přes stanici Nymburk hlavní nádraží. Hasiči Správy železnic večer vyjížděli i k 7 případům popadaných stromů a větví na trať. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegálního zaměstnávání.
3: Z kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu.
1: Iránské vojenské velitelství tvrdí, že znovu uzavřelo Hormuzský průliv. Teherán tak reaguje na dnešní izraelské útoky v Libanonu. Americké centrální velitelství naopak tvrdí, že Irán Hormuzský průliv nekontroluje. Podobně se pro stanici Fox News vyjádřil i americký viceprezident J.D. Vance.
4: To, čemu bych i věřil, je, že pokud by se loď blížila k minovému poli, ať už loď našeho námořnictva nebo námořnictva někoho jiného, někdo by mohl říct, ne, neplujte tam, protože tam jsou miny. To, co memorandum o porozumění předpokládá, je 30-denní lhůta, během které odminujeme průliv a umožníme námořní provoz. Ale ne, nevidíme žádné důkazy o tom, že by Íránci blokovali Hormuzský průliv. Odminování toho místa však bude nějak jakou dobu trvat.
1: Podle Iránu Spojené státy a Izrael porušují závazky memoranda o porozumění, které podepsali americký prezident Donald Trump a jeho iránský protějšek Masoud Pezeškian ve středu. Součástí dokumentu je i klid zbraní v Libanonu. 21-letá česká tenistka Linda Nosková si na trávě v Berlíně zahraje o druhý titul v kariéře. V dnešním semifinále turnajová osmička porazila 6-2 a 6-4 Alexandru Ilijevou z Filipín. V nedělním finále Noskovou čeká Američanka Jessica Pegulaová. A kopcovitou část 6. ročníku závodu L'Étape Czech Republic by Tour de France se startem i cílem v Praze na Kavčích horách vyhrál Daniel Turek. Mezi nejlepší cyklisty se prosadil rychlobruslař Metoděj Jílek, majitel zlata a stříbra z únorových olympijských her v Miláně, obsadil 7. místo. Největší tuzemský závod pro amatérské cyklisty byl poprvé v dějinách vyprodaný. Na dlouhou, střední a krátkou trasu se přihlásilo 3,5 tisíce jezdců. A zítra bude v Praze jasno až polojasno, ráno lokálně mlhy, odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Noční a ranní teploty 20 až 18 stupňů, nejvyšší denní 32 až 34. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny i kolem 40 mm, nárazy větru okolo 75 km za hodinu a kroupami.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Zóna 90.
5: Připraveni na další výlet proti proudu času? To rád slyším. Je tady poslední jarní den, tedy aspoň podle kalendáře. Zítra v 10.24 dopoledne začne léto a letně budeme ladit i dnešní zónu 90. Osvěžující nápoje si obstarejte prosím sami, muziku budeme dodávat my. I když na začátek začneme kytarově. Připraveni jsou Lenny Kravitz a John Bon Jovi z filmu Mladé pušky 2. Bude Blaze of Glory z roku 1990. Ale pak už to bude letní Saš a La Primavera s nádhernou italštinou Patricie Salvatore. To by chtělo sklenku chladného proseka. Teď poletíme s Lenny Kravitzem. Single Fly Away z roku 1998 dostal Grammy pro nejlepší rockový mužský výkon. Jo, tenhle riff, to je velká lahůdka. Tak užívejte.
2: Zóna 90.

léto v plné nádheře. Country song Joe Sauta z roku 1968 nádherně předělali jamajští Inner Circle v roce 1994 a vytvořili nesmrtelnou letní hymnu. Tak tomu bych doporučoval třeba margaritu. Když jsme u těch nápojů, tak dál by se hodilo lahodné červené víno, pokud možno mešní. Bude Bára Basiková a Veni Domine. Po vínku bych doporučoval zmrzlinu. Nejlépe vanilkovou, aspoň 3 kopečky. Bude Vanilla Ice. A pak substance zákonem zakázané. Když napsali a nahráli slavní Small Faces hymnu Květinových lidí Ichiku Park, tak kdo ví, co viděli. Prý úžasné místo plné vychechtaných lidí. Zkreslených vtipů to určitě nebylo. Dneska si dáme verzi Ichiku Park od M People. Teď Bára Basiková a Bože můj, v tebe věřím. Ochraň nás od našich nepřátel. Latinsky to zní nádherně.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel.
3: Dido.
0: Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In the Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.
1: Zóna 90.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Ladíte Rádio Praha a Zónu 90. Tohle byli Steven Tyler a spol. Rockband z Bostonu Aerosmith. Jenny's Gargan je dneska velká rocková klasika. Song vyšel v listopadu 1989 a už v lednu vévodil chartům v Americe, Kanadě nebo Austrálii. Evropa byla zdrženlivější. To v případě filmu Titanic a hlavně ústředního songu od Celine Dion to bylo docela jinak. Dlouho byste hledali, kde na světě single My Heart Will Go On národní žebříček nevyhrál. V mnoha zemích byl dokonce vyhlášen nejlepším songem roku 1997. A co Grammy? Byla hned 5. A k tomu je Oscar pro nejlepší filmovou píseň. Tady je Celine Dion.
1: Zóna 90. A Petr Jungmann.

0: Po Celine Dion to byl Afričan bez Madiko a životní hit Alane. Stejně důležitým v diskografii skupiny Soul Asylum byl i song Runaway Train. Bez něj by to byla jen jedna z mnoha amerických rockových skupin. S trackem o pohřešovaných dětech se zařadili mezi ikony 90. let. Jsme ve finále. Ještě uslyšíme výtečné skotské Delamitry. Ben z Glasgow měl v roce 1995 album Twisted a třeba hit Here and Now, k tomu jednoznačně dobrou skotskou. A na závěr ještě naše Anna K. a fenomenální Nebe. Další devadesátky v zóně 90 zase za týden na Praze. Budu se těšit.
1: Zóna 90. V sobotu večer.

0: 90.
1: To byla Zóna 90 na Rádiu Praha.
2: Zóna 90.
1: Další 90, celých 60 minut, přesně za týden. V sobotu v 9 večer.
2: Zóna 90.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity.
2: I nejnovější hity.
1: Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
3: Je 22 hodin.
4: Více než třetina meteorologických stanic naměřila teplotní rekordy. Výbor ANO bude podle Schillerové o kandidátkách do voleb jednat na konci června. Rusko znovu bombardovalo ukrajinské Záporoží, při útoku zemřeli minimálně 4 lidé. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 32 až 34 stupňů.
0: Rádio Praha. Zprávy.
4: Česko dnes zasáhly rekordně vysoké teploty. Ve Šternberku v Olomouckém kraji zaznamenali meteorologové 36 stupňů Celsia. Hranici 35 stupňů pokořilo dnešní počasí i na 6 dalších místech v Jihomoravském, Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pokračuje meteorolog Martin Tomáš.
5: Teplotní rekordy pro dnešní den zaznamenalo 59 stanic ze 171 stanic měřících alespoň 30 let, což je 35%. Na stanicích Labská Bouda a Žamberk byl překonán dokonce absolutní červnový rekord.
4: Vysoké teploty se na území Česka budou držet i zítra. Meteorologové kvůli tomu vydali výstrahu. Dnešní tropické teploty doprovázely během odpoledne i bouřky. Polámané větve a očerpávání vody ze zatopených prostor řešili hasiči na Královéhradecku a Trutnovsku. Bouřky zasáhly také Liberecko a Jablonecko. Zhruba ke 30 případům vyráželi hasiči na Vysočině. Kromě polámaných větví řešili i auto uvízlé v zaplaveném podjezdu. Ke kurioznímu případu vyjeli příbramské jednotky. Dva lidé kvůli vodě tekoucí z polí uvízli v zahradním altánu. Zachránit je museli hasiči na člunu. Výstraha před silnými bouřkami bude v Česku platit i zítra. Výbor hnutí ANO bude o kandidátkách do podzimních voleb jednat na konci června. Zatím žádné neschválil. Na Nově to řekla ministryně financí a místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová. Pražská organizace ANO jako kandidáta na primátora hlavního města schválila Ondřeje Prokopa. Debaty o tom, že by měl být kvůli kauze zbyty v čele kandidátky nahrazen, Schillerová nezaznamenala.
6: Ondřej Prokop musí vysvětlit tady ten problém s těmi byty. Já jsem zaznamenala nějaké jeho videjko, kde on vysvětlil, že šlo o družstevní podíly, to je úplně jedno, musí to vysvětlit jednoznačně.
4: Prokop podle zjištění serveru Seznam zprávy nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 pražských družstevních bytů. Uvedl, že šlo o omyl a za pochybení je připraven zaplatit pokutu. Ruské bombardování ukrajinského města Záporoží nepřežili nejméně 4 lidé. 6 dalších je zraněných. Na síti Telegram to napsal guvernér oblasti Ivan Fedorov. Podle něj Moskva na město udeřila 9 klouzavými bumami. Fedorov upozornil, že další lidé můžou být uvězněni pod troskami budov. Čeští fotbalisté začali s přípravou na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí ve čtvrtek ráno našeho času na Azteckém stadionu proti domácímu Mexiku. V sobotu trénovali v Mansfieldu jen hráči, kteří ve čtvrtek nenastoupili nebo zasáhli jen do části utkání. Chyběl i obránce David Jurásek. Jeho zranění je podle asistenta reprezentačního trenéra Jana Suchopárka vážnější.
7: Pro Davida patrně končí mistrovství světa, jde o svalové zranění. Ale uvidíme ještě přece jenom i v jednání, jestli hráč zůstane nebo ne. Je to celkem brzký tohleto řešit, tohle se to dá před zápasovým tréninku, David měl být v základní sestavě. Určitě nám to všem líto, že k tomu tady došlo. Ostatní jsou v pořádku.
4: Národní tým se bude v Texasu chystat do pondělí. V úterý ráno tamního času odletí do Mexico City, kde ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno času českého nastoupí. Případný postup do playoff šampionátu s velkou pravděpodobností zajistí Čechům pouze výhra. Zítra bude jasno až polojasno, ráno lokálně mlhy, odpoledne a večer se místě vyskytnou přehánky nebo bouřky, i silné. Noční a ranní teploty 20 až 18 stupňů, nejvyšší denní 32 až 34 stupňů Celsia. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny i kolem 40 mm, nárazy větru okolo 75 km za hodinu a kroupami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

dostavíte na eskalátor ve stanici Náměstí Míru, čeká vás nejdelší cesta dolů v celé Praze. Náměstí Míru je totiž nejhlubší stanicí pražského metra a dokonce celé Evropské unie. Nástupiště se ukrývá 53 metrů pod zemí. Právě proto sem vedou i nejdelší pražské eskalátory. Měří přes 87 metrů a samotná jízda trvá více než 2 minuty.

0: Lenky Váhalové.
1: Krásný den s Lenkou Váhalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Barbara Kanizová. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Já vás taky zdravím, dobrý den.
1: A v úvodu, abychom vás představili muzikou, tak bych pustila Auroru, co vy na to?
2: No pojďme na to, protože je to single, takže jenom ať zní.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je zpěvačka, autorka Barbara Kanizová. Zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My jsme v úvodu pustili váš, dá se říct, nejnovější počin Aurora. Jak to vzniklo?
2: Tahle píseň vznikla už docela dávno, jsem na ní začala pracovat. Potom jsem vlastně jako oslovila asi za rok svého kamaráda, který žije v Americe, ale žil dlouho v Praze, vlastně v době, kdy já jsem taky žila v Praze. Tak jsme se seznámili, protože jsme pracovali na takovém projektu dlouhodobém a od té doby spolu pracujeme, i když vlastně on už žije jako zase v Americe, vrátil se domů, takže spolupracujeme na dálku, ale on třeba přijede jako v létě a tak jsme právě nahráli vlastně Auroru, ale ještě jeden single Behind Me tady ve Faust Studio v Praze u vás.
1: Ale vy jste skládala primárně v češtině, mám pocit předtím, a teď jste tak jako plynule přišla do angličtiny, ale většinou to bývá naopak, že čeští interpreti začnou v té angličtině a pak naopak přejdou do češtiny.
2: No a právě ono to vlastně tak i bylo. Akorát, že v době, kdy asi mě nějak lidi začali více vnímat, tak už jako zaznamenali jenom tu českou tvorbu. Ale vlastně já jsem začala v angličtině.
1: Mm. A když jste řekla větu, když mě lidi zaznamenali, to byl jaký okamžik?
2: To byl okamžik v divadle Mír, si myslím, vlastně na těch live streamech.
1: V rámci koronaviru.
2: Ano. Mm-hmm. To bylo vlastně nejlepší období. Po mém návratu z Berlína do Ostravy, jako ano.
1: Spousta umělců řekne kvůli koronaviru a mají takové kyselé úsměvy, ale vy řeknete díky koronaviru.
2: Je to tak, je to tak.
1: Mělo to své výhody a nevýhody. Každopádně 15. července vystoupíte na festivalu Colors of Ostrava. Mm-hmm. Byl tady dokonce Filip Košťálek, umělecký ředitel festivalu, tak jsme se o tom chvíli bavili a byl hrdý, že tam má zastoupení i přímo ostravské na festivalu.
2: Ano.
1: Takže 15. července se uděje co?
2: No, budeme hrát teda moji tvorbu v angličtině i v češtině. Vlastně ta tvorba v angličtině si myslím, že je jako nepoznaná pro mnohé. Takže právě v tomhle období, vlastně v tomhle týdnu máme zkoušky, čtyřdenní zkoušky jako celodenní s kapelou a pracujeme na nových aranžích, aby to bylo dobrý. No.
1: Tak, aby to bylo wow.
2: Aby to bylo super.
1: Už jste si zahrála v minulosti na festivalu Colors of Ostrava?
2: Zahrála jsem si v rámci Krhout kozu v kapeli, takže ano, bylo to skvělé.
1: A tím pádem si odbudeme jednu záležitost s projektem Štěpán Kozub a Jirka Krhout, teď jste, anebo už nejste, už není čas?
2: Teď jsem ji bohužel opustila přednedávnem právě kvůli tomu, že se nám kryly termíny mojich zkoušek a koncertů vlastně, takže jsem nad tím dlouho přemýšlela, jako už je to delší doba, kdy jsem chtěla jako by odejít kvůli tomu, abych se mohla soustředit úplně na svou tvorbu, tak se to stalo. No.
1: Plakali kluci.
2: Se to stalo. Myslím, že je to dobrý. Já občas jako přijedu třeba na ty koncerty jako pozdravit nebo jenom jako před, že tam třeba zavezu jako hlavního interpreta a pak zase odjedu. A tak je to v pohodě.
1: Je to prostě život, je to součást té tvorby.
2: Ano, teď tam mají skvělou zpěvačku novou, Johanku, takže prostě si je přijďte poslechnout.
0: Radio Praha 107,1

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Barbara Kanizová. Jenom na chviličku se zastavíme u toho projektu Štěpán Kozub a Jiří Krhut. Kozub Krhut. A pak už půjdeme od toho, protože jsem pochopila z vašich rozhovorů, že ta spolupráce s nimi vám přinesla tu zkušenost pro vaší další práci, abyste si vlastně mohla vykročit pravou nohou v té vaší vlastní kariéře.
1: No, to byla jako velká zkušenost určitě, protože pro tolik diváků jako bych určitě neměla možnost si zahrát. A mě to dalo jako opravdu hodně. Bylo to skvělé, jako vůbec vlastně i jako stát vedle nich na pódiu a vlastně vidět, jak...
0: Jak fungují s publikem.
1: Jak fungují jako s publikem, jak dokážou jako bavit ty lidi a zároveň vlastně ta kapela za náma, vlastně Benjis, jako jak to funguje, jak to ty lidi baví, že opravdu skoro každý koncert jako je vyprodaný a už se to děje, myslím, 5 let. Tak to jako je hodně inspirativní vlastně. Určitě jsem něco jako si vzala z toho.
0: Takže jsou to částečně takový učitelé vaši.
1: Určitě, určitě.
0: Ale objevil vás proto divadlo Mír, kde jste začala zpívat, tak vás vlastně objevil nebo doporučil Jirka Krhut.
1: Jo, Krhut. To je pravda. No. Já vlastně, když jsem se vrátila z Berlína a tam mě naučili hrát na ulici, protože já jsem to do té doby neznala. Ale oni to tam považují za normální zaměstnání, takže jsem teda z uklízečky v Berlíně šla na ulici. A bylo to jako dobré, hodně teda výhodné. No a potom, když jsem se vracela zpátky do Ostravy, tak jsem si říkala, že si chci vzít kousek toho Berlína sebou. A tak jsem fakt jako asi rok v kuse hrála na ulici.
0: Baskovala.
1: A jako dělala jsem si takovou živou reklamu vlastně. Mm-hmm. Bylo to super. Jako vůbec jsem nepoužívala sítě v té době. Dělala jsem si, sama jsem si psala kartičky, vždycky jsem to dávala lidem, nebo jsem je zvala jako na koncert, který jsem si udělala v Ostravě ve Staré aréně a fungovalo to překvapivě dobře.
0: To

retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Lenkou Vahalovou. Mým hostem je Barbara Kanizová a musím říct, že málo kdo se z Ostravy přesune do Prahy, z Prahy na ten západ, do Berlína, aby se pak vrátil do Ostravy, kde mu evidentně nejlépe, což jste právě vy.
1: No, jako já jsem se vracela, vlastně ten důvod byl takový osobnější, protože mně se jako dařilo v tom Berlíně. Dokonce mě tam oslovil manažer, který chtěl se mnou podepsat smlouvu a měl jako se mnou plány, ale mě tam jako přepadla ta samota nějak, že tam jsem jako sama, že za mnou nikdo jako nepřijede. Prostě úplně i ty vztahy rodinné jako nejsou, nebyly úplně nejlepší. A já jsem se pak rozhodla, že prostě když nemám s kým sdílet tu krásu toho Berlína, a v té době jsem neměla ani přítele, takže nakonec jsem se vrátila jako zpátky, no, do Ostravy.
0: A myslíte, že kdybyste měla jiné rodinné zázemí v té době, že tam třeba zůstanete a zkusíte to, tu smlouvu podepsat?
1: No, možná jo, možná jo. Možná jo, no.
0: A co nabízel, že natočíte desku?

0: valí a že mi bude prostě všude hamízet a tak.
1: A teď třeba občas míváte takové nápady, že byste takzvaně znovu zkusila se prosadit v zahraničí? Nebo už vás to přešlo a jste spokojená?
0: Jako, myslím si, že je to ještě takové jako čerstvé pro mě, že se tak jako začínám fokusovat jenom na tu svoji kariéru. Takže takové pijanko zatím, jako, ale proč by ne? Jako, já jsem si to jako přála vlastně vždycky spíš do zahraničí, než jako,
1: do Ostravy.
0: No, prostě jak se říká, no, že člověk plánuje a Bůh se směje, takže je to tak.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Praha s Lenkou Vahalovou, mým hostem je Barbara Kanizová a když jsme se bavili o tom baskování, tak jste řekla, že v rámci toho Berlína vlastně to byla velmi dobrá práce. Můžete nám prozradit, jak to funguje a kolik třeba hodin denně jste musela hrát, aby to dávalo smysl a byla to ta dobrá

0: a práce?
1: My jsme s Antoniem, jmenoval se Antonio, byl Španěl. Vlastně fakt pravidelně každý den. On měl auto, bednu, takže jsme vždycky jako nasedli do auta a jeli jsme tam prostě po těch ulicích, něco podobného jako u nás v Ostravě Stodolní. Mm-hmm. Tak tam, už nevím, jak se to jmenovalo, jak se ta ulice jmenovala.
0: No nějaká štráse.
1: Nějaká štráse prostě, jo, kde jsou jako bary, restaurace, kavárničky a vždycky před každou kavárničkou jsme prostě zastavili, zahrali jsme třeba 5 písní, lidi prostě hodili penízky, dokonce i barmani a majitelé restaurací chodili za náma, nebo nám nabízeli jídlo, pití, jako dávali nám z fleku prostě dýška jako svoje. A tak jsme vždycky zastavovali jako na každém, u každé té kavárny, restaurace. A dohromady jsme třeba hráli, já nevím, 6 hodin denně. Mm-hmm. No, wow, pak si nás někdo třeba pozval jako nějaká restaurace, když nás slyšeli, že chtějí, ať tam hrajeme třeba 3 hodiny a zaplatili nám jako rovnou prostě penízky do kapsy, takže...
0: Co na to říkali vaše hlasivky?
1: Jo, oni to zvládali, protože to bylo jako takové... prostě hrozně příjemné, jako ta energie těch turistů, těch lidí, všichni jsou tam hrozně příjemní, jako pozitivní hrozně. Takže jako moje hlasivky to zvládly.
0: A kolik se dá za den vydělat takhle baskováním v Berlíně?
1: No, teď už nevím přesně, ale jako myslím si, že každý jsme měli okolo třeba 100 až 150 euro. Nevím, teď už nevím.
0: Různě.
1: Třeba je to blbost. Nevím už.
0: A když jste se vrátila do Ostravy, tak když to řeknu jednoduše, publikum pro to baskování je naučené na to sdílet tu kulturu na ulici? Protože Berlín, bych řekla, je proto stvořen.
1: Úplně, jasně.
0: A další evropská města.
1: Ano.
0: Ale u té Ostravy, přestože jsem tam byla několikrát i několikrát na festival Kalenstvá Ostrava, tak si to úplně nedokážu představit, jak
1: je
0: to tam funguje.
1: Je to přesně, se dobře ptáte, protože já jsem měla taky tu obavu, protože jsem nikdy neviděla nikoho baskovat v Ostravě. No a tak jsem to, jak se u nás říká, prubla a vyrazila jsem tam a byla jsem fakt překvapená, jako že lidi se fakt zastavovali, někdy i tančili třeba, nebo si prostě sedli, pak za mnou chodili a říkali, že děkují, jako že moc děkují, že se mohli zastavit v tom dni a v té svojí rutině a že jim to zvedlo jako náladu. A to bylo vlastně hrozně příjemné, to jsem si říkala, to je vlastně to, proč to jako dělám, že to je...
0: Že to dává smysl.
1: No, jasně, no.
0: No a máte třeba v současné době čas jít někdy na ulici?
1: No to už jsem dlouho nešla, ale přemýšlím vždycky v létě, že bych tak jako třeba zašla, ale nějak jsem se k tomu nedokopala. Ale jako mám to tam pořád někde, že bych jako to chtěla nějak jako udržet, nebo...
0: Zachovat si to v tom životě.
1: Nějak ano, no, že vlastně to bylo hrozně příjemné, jako těm lidem zpříjemňovat ten den. Díky bohu se mi nikdy nestalo, že by mě někdo jako poslal do háje, že se jim to nelíbí, nebo že tam je moc jako hluku. Ale musím teda říct, že možná mě odradilo, to je další téma, které můžeme probrat, jako romští občané, kteří,
0: ale...
1: no, kteří prostě ty peníze i kradli, jako...
0: Tak jste měla říct, že vy jste jejich.
1: No právě, ale...
0: nepomohlo to.
1: Oni to nikdy na mě nepoznají, takže pokud to neřeknu, to oni se diví jako hodně. A to mě jako štvalo hodně, no. Takže už vlastně potom před Karolínou jsem tam vůbec jako už nechodila. To mě hodně odradilo. No, tak jedině na tom Masarykově náměstí, jako je to, je to v pohodě.
0: Ale je pravda, že když zpíváte a hrajete na kytaru a teď někdo kolem jde a udělá nějaký takový ten úkon, tak ano. Vy nestihnete ani
1: ne, to
0: zareagovat.
1: Nejde, takže v podstatě se stáváte i charitou, jako protože...
0: Zároveň.
1: Nebo tam třeba někdo hodí nějakou papírovku a zafouká vítr a prostě to letí, že?
2: Rádio Praha 107,1 FM.

0: strażni.
1: Przestań już brać się.

0: prestaň už brečet.
1: Host Lenky Vahalové.
2: Posloucháte Rádio Praha, se mnou je Barbara Kanizová a v rámci toho baskingu byla to pro vás v vozovkách taková škola, že když potom jste začala jako vystupovat v rámci divadla, v rámci svých kapel, tak už vás nic nepřekvapilo?
3: Já jsem hrozný trémista, takže jako ono mi přijde, že ty zkušenosti, že to je úplně jedno, jaké máte zkušenosti, kolik máte koncertů za sebou.
2: Takže vás to nevysvědčilo, to hraní na ulici?
3: Jako... Já nemám ten pocit, ale třeba když mě po několika letech jako viděli vystupovat moji kamarádi, se kterými jsem hrála v Praze prostě kdysi dávno, tak říkali, že mají pocit, že to je jako mnohem sebejistější, že to jako, že jsem uvolněnější, ale já nevím, no, já vždycky hrozně pochybuju o tom. No.
2: A je větší odvaha jít hrát na ulici, anebo jít si zahrát před ten vyprodaný sál?
3: Máte strašně dobré otázky.
2: Jako pro mě, obyčejný, mě to zajímá.
3: Pro mě bylo horší na tu ulici, protože jsem měla pořád pocit, že narušuju nějak ten veřejný prostor a že to prostě nemusí mít každý náladu jako na to poslouchat nějakou prostě zpěvačku, jo? Nějakou její tvorbu tam jako a fakt musím zaklepat, že nikdy se to nestalo, že vždycky byla ta odezva pozitivní.
2: Vidíte, a zrovna v Ostravě si říkám, že by mohl, a teď nebudu používat žádná slova, ano, ale že by mohl někdo zavolat, ať už jste zkrátka ticho.
3: No, jako ne, fakt se to nestalo a dokonce jsem se ptala, jako i, to asi nebudu říkat radši vlastně.
2: Není to prezentovatelné
3: asi
2: pro
3: ne,
2: Český rozhlas?
3: Jako, prostě všichni byli velmi vstřícní, i policie, takže jako, takže v pohodě, prostě.
1: Rádio Praha, 107,1 FM.

0: Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále, se mnou je Barbara Kanizová a vy jste vydala desku Vzpomínka, říkám to...
2: Vzpomínky.
1: Vzpomínky v roce 2021 a já jsem si tu desku pouštěla a úplně mě zaujala písnička Babička.
2: Jo?
1: Ta je krásná.
2: No, to
1: takže
2: je
1: to je opravdu vaše reálná babička, kterou ano. jste takhle zvukomalebně popsala.
2: Ano. No, je to tak, no, protože já mám teda romské kořeny.
1: A ze strany maminky nebo tatínka?
2: Tatínka.
1: Tatínka.
2: A já jsem se to dozvěděla fakt jako až v 6. třídě, takže prostě můj taťka jako nevypadá úplně jako Rom, nikdy doma nemluvil romsky, my jsme nenavštěvovali moc tu rodinu, jenom občas a proto možná já mám takové jako živé obrazy té mojí babičky pořád jako v paměti. Ona byla hrozně specifická, ona taky nevypadala jako cigánka, vypadala jako indiánka, prostě ona byla bílá, měla modré oči a černé dlouhé vlasy, rovné. A prostě je mi líto vlastně, že už není a že jsem nemohla jí víc věnovat jako času, že vlastně jsem to tak brala jako, že ne, tam jako ne, tam je to trochu špinavé a tam jako se mi nelíbí. No a vlastně jsem nikdy, když jsme byli na té oslavě třeba, prostě tam byl na mě moc jako hluk a moc cigaret a moc jako alkoholu a oni tancovali a zpívali úplně jiné písničky, jako jo, mě zajímal Michael Jackson a Zuzka Navarová a oni to jako nebrali, takže když jsem babičce zpívala nějakou písničku, tak se na mě jako dívala, že jako... Aspoň víc nahlas jako zpívej, jo? Že jako nebrala to vůbec, no. Tak je mi to trošku líto, no. Teď vždycky, když projíždím občas kolem toho domečku, kde bydlela v Ostravě, tak vždycky říkám, babi, přišla bych na polívku, protože ona dělala prostě skvělou polívku, domácí nudle a no. Tak jsem si říkal, že jí napíšu aspoň píseň.
1: A umíte romsky?
2: Ne, právě vůbec.
1: Takže vlastně ani nemůžete, i když jste skladatelka, autorka, tak vlastně se nemůžete vyjádřit v romštině.
2: No vůbec.
1: Ale
2: no.
1: V úzovkách v češtině a v angličtině.
2: Jo, jo. Ale pozor, zrovna teď se snažím o takovou jako píseň, kterou vlastně hudbu vymyslel Michal Mihok, který hraje na akordeon.
1: Znám, ten je
2: jo.
1: úžasný.
2: No, on je úžasný.
1: Úžasný akordeonista.
2: A on je taky na půl rom.
1: On se i tím chlubí.
2: On se tím chlubí, ale rád. Na něm to vůbec jako, já bych to na něm nepoznala. No a tak jsem právě říkala, tyjo, protože on taky, myslím, neumí romsky. My jsme se o tom, myslím, bavili.
1: Neumí.
2: A, ne, že ne. A já jsem říkala,
1: Tybor Žida, tak... kytarista ho občas učí.
2: Jo. Tak musíme někdy jako udělat nějakou píseň, kde aspoň tam zazní věta. Jo, já vlastně ani nemám se koho zeptat, jestli to je jako romsky správně, protože můj taťka jako on rozumí, ale jako nemluví. Takže už ani nevím vlastně, jak jsem na tu větu přišla, ale mám teďka jako pár nových věcí, na kterých pracuji právě s Míšou. Jsou to české věci a padne tam právě jedna romská věta. No, až teď jakoby se snažím vnímat trošku tu romskou jako kulturu a nějak trošku aspoň tam jako...
1: Ale cit pro tu hudbu a vnímání té melodie mám pocit, že máte.
2: No a to taky
1: což je
2: zajímavé.
1: Což je pro Romy typické,
2: je
1: že prostě
2: typické.
1: Na to mají vlohy.
2: Ano, akorát, že jako u nás, jakože, abych to odkoukala, možná, že můj děda, jo, jsem slyšela, že on jako hrál na akordeon, na klavír, ale vlastně já jsem ho nezažila ani můj, on vlastně umřel, když můj taťka měl asi 13 let a v té rodině, když jsem se dostala na tu oslavu teda, tak tam nikdo nehrál na žádný hudební nástroj, nikdo jako zpívali ty svoje romské písničky, které se mi prostě nelíbily vůbec a tančili ten svůj jako tanec, ale vlastně já jsem to viděla právě u té druhé strany rodiny, protože vlastně moje matka a její sestra zpívali a hráli na kytaru právě Zuzku Navarovou, Nedvědy, Žalmana a Kryla, jo. A já jsem to takhle jako nasávala a myslím si, že to právě, že to mám spíš z té strany rodiny, jako no. Ale nějaký temperament určitě prostě tam musí být, samozřejmě.
1: Na druhou stranu možná tím jste jedinečná. Že to je prostě tak, jak to je, že to je mix obojího. Se mnou byla Barbara Kanizová a ještě jednou zveme 15. července na festival Colors of Ostrava. Moc děkuju.
2: Taky děkuju.

0: byla úplná tma, když se 80-letá paní Věra uprostřed noci probudila ve svém malém bytě nad místní poštou ve Starém Bydžově. Chvíli poslouchala, aby si byla jistá, když se rány a šramocení skutečně ozvaly znovu. Podezřelé zvuky vycházely z prostoru pošty v přízemí a protože bylo po půlnoci, bylo jasné, že o pracovní rozruch určitě nepůjde.
1: Měla vlastně ložnici přímo nad poštovnou nebo nad úřadem pošty a slyšela šramot. Taky to bylo podezřelý, hrozně se bála. Už v té době měla mobilní telefon, no v té době 2008. A zajímavé bylo to, jak sama popisovala. Hrozně jsem se bála, vím, že podlaha vrže, tak jsem potichu vylezla z postele, po kolenou se dostala ke stolku, vrátila se s mobilem nazpátek a jelikož mám u sebe baterku, tak jsem vlezla pod peřinu, svítila jsem si a volala jsem 158.
0: Současný šéf Královéhradecké kriminálky Luděk Čížek se ve vzpomínkách na začátek případu s mimořádně nebezpečným recidivistou a vrahem vrací do března roku 2008. Telefonát na linku 158 uprostřed noci připomínal spíš žert nějakého vtipálka, o které v noci není nouze. A v operačním důstojníkovi zpočátku vzbudil nedůvěru.
2: Ano, slyším vás.
3: Ve Starém Bydžově
2: tam možně
3: znovu
2: zvonějí.
3: Starý Bydžov pošta, jo?
2: Starý
3: Bydžov, prosím
2: vás, ne.
3: Rozumím, já to
2: přidám
3: Bydžováku, jo?
2: Ale ho ne, prosím.
3: Jo, dávám to Bydžováku, jo? Na shledanou.
0: V úplné tmě zatím vyděšená paní Věra uslyšela z přízemí explozi. A začala se obávat, že lupiči, kteří museli překonat několik bezpečnostních dveří, možná dojdou až k jejímu bytu a dostanou se dovnitř. Přestože od jejího telefonátu uběhlo jen pár minut, staré paní to připadalo jako věčnost. Operativec Jan Lomnický si připomíná, že její obavy tehdy byly na místě.
4: Protože se dlouho nic nedělo, tak volala ještě jednou a byla ujištěna, že tam kolegové těch, kterým volala, kolegové z Bydžova, jedou na místo.
3: Policie Hradec.
5: Prosím vás, přijeďte.
3: Kam?
5: Do Starého Bydžova na poště jsou zloději. Jako když tam kouchají do něčeho.
3: Jo, kolegové jsou na cestě.
5: Prosím vás, ale přijeďte za trmůru, že na mě přijdou. Jsou rány tam. Když tam mají nějaký trest, jestli do toho já nevím. Prosím vás,
3: přijeďte. Už jsou na cestě, paní, jo?
0: Policejní hlídka v tu chvíli parkovala kousek od pošty a dva policisté se vydali na obhlídku budovy. To už je paní Věra, která na ně netrpělivě čekala, zahlédla z okna a sešla k zadnímu vchodu, aby jim odemkla.
4: Policistům ukazovala, jak to v tom objektu vypadá. Vysvětlila jim, že na poštu se chodí ze předu, co se týče toho objektu, a ze zadu chodí ona, kde je další vchod, a tam chodí ona do svého bytu. Což znamená, že v objektu zhruba uprostřed byly dveře, které dělily tu část, kde byl poštovní úřad, a z druhé strany tu část schodiště, kudy se šlo k ní do bytu. No a když tam prováděla toho jednoho policistu, tak se právě vyklonili z těch zadních dveří a viděli, že vzadu v místnosti na tom poštovním úřadě je prakticky vysazené okno. A najednou taky viděli nějakou siluetu. Někdo se tam jakoby nahnul.
0: Následující události proběhly v rychlém sledu jako ve filmu. Zatímco jeden policista se zbraní v ruce opatrně obcházel budovu, druhý uklidňoval stařenku. V okamžiku, kdy se znovu naklonil, aby se podíval směrem k vysazenému oknu, netušil, že nebezpečný lupič právě vytáhl z opasku pistoli.
1: A po druhé, když vykouk a ten policista stál řádově 5 metrů možná od toho okna na rohu, tak po něm vystřelil.
4: Po tomto výstřelu policista okamžitě vlastně odvedl tu starou ženu zpátky do objektu a řekli, ať jde k sobě domů, ať vůbec nevychází a ať se tam takzvaně zaligruje. Ten policista se tam ještě jednou vyklonil, došlo k dalšímu výstřelu. Naštěstí ten pachatel toho skutku policistu nezasáhl.
1: Nicméně policista použil taky zbraň jako varovný výstřel, když to tak můžeme nazvat, a pachatel zůstal v objektu.
0: V okamžiku, kdy útočník začal střílet, zavolala hlídka posily a předala informaci o extrémně nebezpečném pachateli.
1: To, že byla použita zbraň, už je zase důvod k tomu, aby nakonec to k tomu tak došlo, na místo přijela i zásahovka.
0: Na místě zavládl klid, ale bylo jasné, že lupič nebo lupiči se stále skrývají v budově pošty a nebudou váhat střílet. Protože uvnitř se schovávala i žena, která vše oznámila, zásahová jednotka po krátké poradě vyrazila do akce. Místnost po místnosti ozbrojení zakuklenci prohledávali budovu a až na půdě na střelce konečně narazili. Proti přesile neměl šanci a udělal to nejlepší, co mohl.
4: Nakonec na výzvu policisty si lehl na zem a tam ho vlastně na té půdě ti mí kolegové ze zásahové jednotky zajistili. Člověk 65-letý s dost dobrou muskulaturou, vysoký, ale v té tváři bylo vidět po těch zkušenostech, které člověk má, tak člověk pozná, že jde o starého takzvaného kriminálníka, valdičáka. Později jsem se dověděl, že byl ve Valdicích, že byl na Borech, že byl na Mírově a tak dále.
0: Uprostřed noci, ještě na místě činu, vedl kriminalista Jan Lomnický nečekaně otevřený rozhovor se zadrženým mužem.
4: Začal vyprávět o tom, jak byl malý a v 10 letech se jeho rodiče rozvedli. On zůstal s bratrem a s otcem, který byl vojákem z povolání. Otec na ně byl velmi přísný a on se během vývoje v tom dětství stále více uzavíral do sebe. Protože byl tatínek voják, tak on měl rád sám jako kluk zbraně. Těm zbraním potom dál rozvedl tu řeč, jak ním tíhnul, jak se mu vždycky líbil ten mechanismus těch zbraní. On sám se potom vyučil zámečníkem a vyprávěl, jak byl zručný. Takže pro něj nebyl problém si vyrobit i nějaký vloupačský vercek nebo zlodějský a tak dále.
0: Jiří Robeš se otevřeně doznával. Za mřížemi prý strávil 40 let svého života a před půl rokem si odseděl svůj poslední 17-letý trest. Bylo to za vraždu, kterou spáchal při přepadení v 90. letech.
4: Zabil vojáka z hlídky při vloupání do potravin, kde ukradl uzeninu zhruba za pár set korun. A přitom, když ho hlídka dostíhávala vozem, tak on namířil na ten vůz a zastřelil tam vojáka. V té době vlastně vojáci nám pomáhali, drželi s náma hlídky a tak dále.
1: Poté, co zásahovka teda samozřejmě udělala u něj prohlídku, byla eskorta, tak dá se říct spolupracoval. Přesně věděl, co ho bude čekat, přesně věděl, jaký je postup při tom vyšetřování.
4: Bylo také velice zajímavé u toho člověka, on se s tím, když to vyprávěl, jakoby pochlubil, že v 77. roce on byl jeden z prvních pachatelů loupeže na kurzovním vozidle. To v té době tady vůbec nebylo. On byl zakladatelem tady toho fenoménu. Dostal za to taky asi 10 let. Každopádně byl asi 10krát soudně trestán. Ocezíno měl 40 let. A naposled vyšel z toho kriminálu v roce 2007, někdy na konci roku. A na svobodě byl de facto necelých půl roku.
0: Další výslech pokračoval už na policejní služebně. A přestože se muž před pár desítkami minut pokusil znovu zabít člověka, probíhal v přátelské atmosféře.
1: My se musíme snažit i postupovat tak, aby nejenom jsme toho pachatele zadrželi, ale aby jsme mu to prokázali. A někdy je důležitý ten kontakt s tím podezřelým, s tím pachatelem vést nějakým způsobem tam, aby jsme získali z toho co nejvíc.
0: Recidivista Jiří Robeš se z vězení dostal na 7letou podmínku a snaha o lepší život mu vydržela jen chvíli.
1: Půl roku po propuštění neměl finanční prostředky, bydlel u kamaráda, s kterým se samozřejmě poznal ve výkonu trestu, ten nechal u sebe bydlet a samozřejmě drobnější krádeže. A to, co je zajímavé, tak jsou i zkušenosti, které ten člověk ve výkonu trestu získal.
4: Snažil se osamostatnit, dal si několik inzerátů, seznámil se s několika ženami, ale žádný pořádný partnerský vztah mu nevyšel. Každopádně po měsíci, měsíce a půl se uchýlil k tomu, že si začal jakoby zvyšovat svůj životní standard opět krádežemi, vloupáním a tak dále. Dokonce došlo k tomu, že se pokusil přepadnout benzinovou pumpu někde v Tatobytech, dále někde v Senici, dokonce ukradl vůz, ten vůz zapálil při tom přepadení té benzinové pumpy.
0: O vykradení pošty recidivista Robeš přemýšlel už nějaký čas. Nejprve se kolem Vánoc pokusil vyloupit poštu asi 30 kilometrů od starého Bydžova. Ale někdo ho při práci vyrušil a tak prý musel zmizet. Kriminalista Luděk Čížek si nad policejním spisem připomíná, jak je kriminální prostředí propojené.
1: Za tím účelem už v té době měl připravenou, jak sám říkal, výbušninu, a to je informace a zkušenost, kterou získal ve výkonu trestu, jak si to má připravit. A chtěl to zkusit za účelem toho, že na každé poště je trezor, kde se ukládá jakási záložní hotovost, a tak by prostě to použil při otevření toho trezoru. Tam se mu to nepodařilo a jelikož zkoušel co a jak dál, tak ten Bydžov, kde několikrát projížděl, tak se mu zdál jako příhodný. Takže nejenom, že si vzal brašnu s nářadím tak, aby se dostal dovnitř, to znamená páčidla, hasáky a další věci, náhradní vložku FAP, tak měl i připravenou tuto tu výbušninu. Ty informace k té trhavině získal z prostředí výkonu trestu a ještě zajímavost asi k tomu, že ty vztahy tam byly takový, že i Kájínek mu pomohl vlastně mít se lépe, aby si mohl pořídit na leasing auto. Je to tadyhle v té jeho výpovědi, tadyhle to mám.
4: Takže on se začal živit zpočátku poctivě sběrem barevných kovů, zámeční činou, ale to tomu nevydrželo a potřeboval si zvyšovat stále více ten svůj špatně nastartovaný životní standard. Každopádně si opatřil zbraň, tehdy vojenskou, byla to ČZ vzor 52, ráže 7,62 Tokarev, a když potom jsme s ním rozebírali, proč střílel vlastně potom policistovi, tak on nám tvrdil, že ho nechtěl zastřelit, že ho chtěl pouze vystrašit natolik, aby se policista schoval a on měl prostor ke svému ústupu.
0: 30. března roku 2008 po všech výsleších se kriminalisté rozhodli zjistit, jak vše proběhlo přímo na místě loupeže. Cílem bylo především objasnit střelbu a úmysly Jiřího Robeše.
6: Tak tady nevím, se vyrobil kapku a na místě ní jsem vložil svoji vlastní a pak jsem ji uzamkl, jo, až jsem byl vevnitř.
7: Tu fatku, kterou jste rozlomil, nechal jste na místě, nebo co jste s ní udělal?
6: Já jsem ji dal do kapsy a pak jsem ji někde vyhodil, prostě nějakým směrem jsem ji odhodil. Takhle nezůstala.
0: Robeš nyní měl vlastní klíč od vstupu do budovy pošty, došel si do auta pro tašku s nářadím, vrátil se dovnitř a zamkl za sebou. Ocitl se před další překážkou a musel přeštípnout zámek u železné mříže. Zbývaly mu bezpečnostní dveře přímo do služebny pošty. I na to byl ale připraven.
7: Tyto dveře byly zamčené.
6: Tyto dveře byly zamčené.
7: A
6: byl to bezpečnostní dámek, takže tam jsem nemohl lámat, tak jsem použil šroubováky s páčidlem a ty dveře jsem vylomil.
7: V jakém místě jste asi páčil?
6: Páčil jsem asi tady v těch místech. Šel jsem takhle od vrchu dolů, až sem, no, až to potom
7: pomohlo. Takže ta poškození na dveřích korespondují s tím, no, s těmi místy, kde jste páčil.
6: Aha, mám tady to takhle vymačkaný.
7: Tak jste postupoval dál?
6: Dále jsem vešel dovnitř. Zde byla obyčejná fotka, tak tu jsem zase zlomil pomocí jasáku a otevřel dveře.
7: Ta poškození na těch dveřích, která tam vidíme, korespondují s vaším jednáním na místě?
6: Ano, ano, ano, korespondují. Ano. Protože já jsem používal na to páčidlo a to se zalilo, jako zamořilo do těch seklišky, těch dveří.
1: Přestřípává ty signalizační zařízení a postupuje dál do vedlejší místnosti, kde byl ten trezor. A teď připraven použít po domácku vyrobenou výbušninu. Jedna velká rána, pak to rád do druhé, druhá velká rána, kolečko vypadává, no ale bohužel trezor zůstává uzamčen. Tak se dostal na spodní část, která se mu povedla otevřít, protože nebyla teda tak zajištěna. Ta síla těch dveří nebyla taková. Tam byly nějaké cennosti, kolky, spíš takové drobnější věci, ne finanční prostředky.
0: Co se týká loupeže a způsobu jejího provedení, Robeš vše popsal a přiznával se. Jenže v okamžiku, kdy došlo na otázky, kdy a proč použil zbraň, začal odpovídat účelově.
6: Toto okno se mi zdálo jako pro můj únik vhodný.
7: Proč právě toto okno?
6: Protože bylo dál od těch policistů, že, kteří byli v té přední části. Bylo tady jedno auto, čili byli tady vlastně dva, jo? Tak to bylo ještě snažší.
4: On nám začal tvrdit, že nevěděl, kam střílí, že nestřílí do toho policisty, že ho chtěl pouze vystrašit a že tu zbraň dobře znal a uměl s ní zacházet, jelikož se jednalo o vojenskou ČZ-tu vzor 52 a on, když byl na vojně, tak měl takovou ČZ-tu přidělenou. Jenomže zase my, co jsme byli na vojně, jsme věděli, že by musel být důstojníkem, aby měl přidělenou tuto krátkou střelnou zbraň. Takže nechali jsme ho vyprávět, až jsme získali co nejvíc informací, on nám řekl, jak to celé bylo. Každopádně gro té věci bylo v tom, že, a byla to nejzásadnější a nejzávažnější záležitost v celém tom skutku, že to byl pokus vraždy na policistovi.
1: Ta důkazní stránka je jasná. Zbraň zajištěná, všechny věci, které použil při páchání, zajištěny. Prostě klasika z první republiky. Co pak bylo problematicky, aby jsme mu dokázali a prokázali to, že ty výstřely, které vedl, nebyly, jak sám říkal, jenom zastrašující k tomu, aby policista opustil to své stanoviště, kde stál a on mohl utíct, ale že skutečně byly směrem na toho policistu a ten policista opravdu slyšel nebo měl pocit průletu té kulky kolem jeho hlavy.
7: Ukažte jenom, co jste tedy udělal, jak jste se vyklonil a kam jste se díval.
6: Tak jsem se tady takhle podíval a tady zpravo, je to tak asi 4 metry, jsem uviděl nějakého člověka a měl uniformu, takže to byl policista. A takhle jsem vytáhl pistoli a střelil jsem následit šikmo od té osoby.
7: Vy ukazujete, že jste byl takhle vykloněn. Bylo to skutečné takovéto vyklonění? Sledoval jste obě dvě strany budovy?
6: No, to už jsem se předtím podíval, viděl jsem, že tam nikdo není. Že ten první, ten je u dveří stupních, a čili, že toto je ten druhý člen hlídky. Takže jsem věnoval pozornost jenom na tuto stranu.
8: Na sobě jsem měl upnutý opasek a na něm bylo pouzdro pro pistoli. Pistoli jsem měl v pouzdru

0: okna a zamířil směrem k policistovi.
1: Tu střelbu přiznal, ale samozřejmě nechtěl jsem ho zasáhnout. Kdybych chtěl, udělám to, ale potřeboval jsem jenom, aby se skryl.
2: Stejně tak postupoval před tím, což jsme tenkrát se dověděli, že na tu hlídku, když zabil toho vojáka, tak se otočil k tomu vozu a přímo mířil, jak hovořili ostatní ty policisté z toho auta, mířil na ten vůz do toho okýnka, kde seděl ten voják. Takže toto je vlastně velice obdobná záležitost. Pak dále uvedl, že střílel ještě v jednom případě. A to bylo, co se vrátil z té basy v roce 2017 při přepadení toho benzinového čerpadla v Tato bytech. Ale uvedl, že střílel pouze přes sklo někam do regálu. A bylo to na ten popud, že když zamířil na toho pumpaře, tak ten pumpař mu řekl, tak střílej, já ti neotevřu. A on na schvál vystřelil. Ale v tuto chvíli se už nedovíme, jestli mířil přímo na toho pumpaře, protože průstřel tím sklem změní tu dráhu.
1: Ale věděl záměrně. To prostě věděl, že nemůže říct, chtěl jsem mu zastřelit.
2: My jsme potom zjišťovali samozřejmě, kam letěly vlastně ty kulky, kde jsou střely v těch předmětech kolem dokola. To se pak nakonec dohledalo a bylo to tím směrem, kde byl právě ten policista. Naopak na druhou stranu, a to i ta stará žena uvedla, že policista, když opětoval tam tu střelbu, takže střílel do vzduchu s varováním. Jo? Takže on postupoval vlastně tak, jak má, kdežto tenhle ten pachatel, ten střílel vyloženě na něho.
1: Tam, kde jsme našli místo, kde byl zásah těch vystřelených střel, tak to opravdu směřovalo do horní poloviny těla toho policisty. Prostě hrudník nahoru a hlava.
0: Robeš se nakonec rozhodl, že vyšetřovateli Luďku Číškovi ukáže, kam zbraň, ze které střílel, odhodil.
1: On si údajně, tak jak uvedl přes anonci, přes inzerát, sehnal v Praze, kam si pro ní zajel asi za 15 tisíc. Měl tam asi 24 nábojů do toho a prostě na inzerát, tak jak asi v té době bylo třeba možné. Samozřejmě jsme nedohledali a nezjistili přímo tu osobu, protože samozřejmě to je všechno bez nějaké identifikace osob a prostě zbraň potřeboval, takže ji získal.
2: To, co se dělo v tom objektu, to se dalo krásně poskládat do toho skutku, ale jediný problém byl, že nám neustále tvrdil, že nechtěl zabíjet.
1: Na základě všech těch dalších úkonů, expertiz, prověrky výpovědi na místě jsme pak to překvalifikovali právě na pokus vraždy a to i jako zvláště nebezpečný recidivista.
2: Jeho to jakoby postupně lámalo. On byl čím dál tím víc odevzdanější a skeptičtější k té věci. On si sice tvrdil neustále, že ho zabít nechtěl, ale viděl, že takto to nikdo posuzovat nebude.
1: My jsme pak dělali i prohlídku, ne domovní, ale byla to prohlídka nebytová v garáži, kde on vlastně u toho kamaráda asi přebýval a tam bylo strašná spousta věcí, které pak jsme zjistili, že pocházejí z trestné činnosti a museli jsme to ještě, když to řeknu, dokumentovat dál.
0: Prověrkou výpovědi, ale práce kriminalistického týmu neskončila. Specialisté museli zjištění kriminalistů ověřit a potvrdit.
1: Ta jeho výpověď korespondovala se zajištěnými stopami. Co k tomu použil? Pákový kleště na překonání vysacích zámků, fabka rozlomená, kterou on popisuje, že hasákem rozlomil, balistika, jestli s tou zbraní bylo vystřeleno, jestli tou zbraní nebyl spáchán další jiný trestný čin, což je taky velice, velice důležitý. Přichází mechanoskopie, přichází daktyloskopie, genetika, chemie na tu výbušninu, kterou použil, aby jsme to měli ztotožněný.
0: Protože se Jiří Robeš snažil vyloupit poštu už na podzim roku 2007, brzy po propuštění z vězení, je pravděpodobné, že pokud by ve Starém Bydžově uspěl, vydal by se časem loupit znovu. A jestliže by mu zbraň v útěku pomohla, nejspíš by neváhal ji opět použít.
1: A teď si berme to, jaká by byla jeho reakce, kdyby se setkal s tou nájemnicí, s tou babičkou.

0: ženskou, která jde po schodech zjistit, co se děje, a teď se s ní tam setká. Má zbraň? Jak by reagoval? To je, co si můžeme domýšlet, a nemůžeme absolutně vyloučit ten fatální následek a to, že by tu zbraň případně i proti ní použil. Ten verdikt i soudu pak byl jednoznačný, jasný a i na základě znaleckých posudků, kde resocializace, dá se říct, nebyla možná s ohledem na to, čím si prošel, tak i soud rozhodl a vynesl verdikt. To jednání bylo posouzeno tak, jak státní zástupce předložil, a byl odsouzen na doživotí.
1: On vlastně většinu života prožil v kriminále. Ale jak říkají kriminálníci, čím je člověk starší, tím ten kriminál hůř snáší. Protože ti mladí muži se tam perou a tak dále, pořád se tam konfrontují, a vlastně, aby tomu starší chlap čelil, tak to je obrovský nápor.
0: Byl srozuměn, že v 65 pro něj jakýkoliv vyšší trest je do životí, pokud to tak můžeme říct. Tak se prostě rozhodl, že se k tomu postaví tak, že spáchá sebevraždu.
2: Od svých 18 let strávil Jiří Robeš na svobodě s přestávkami pouhých 15 let. I během té doby ale kradl, loupil a nakonec i zabíjel. Když byl na podzim roku 2007 podmínečně propuštěn, začal s krádežemi a vloupačkami téměř ihned a do půl roku opět vytáhl zbraň proti člověku a vystřelil. Z posledního doživotního trestu si neodseděl ani 2 roky a svůj smutný životní příběh ukončil ve vězení vlastní rukou.

0: každou neděli v 9 večer na Rádio Praha. Rádio Praha.
1: Vítejte v Leonardu Plus. Ukrajinské úřady denně hlásí oběti na životech v řadách civilistů. A zvláště při hraničních regionech často umírají třeba i mladí lidé, děti po útocích ruských dronů. Jenom během nocí těch útoků bývají stovky, často v regionech blíže fronty. Pokračující ruská invaze znamená velký psychický tlak, zvláště na vojáky, kteří čeli přímo, ale i na jejich rodiny. Cenná je proto pomoc terapeutů, kteří pomáhají čelit následkům války pro duševní zdraví. Hostem Leonarda Plus je proto Anna Michalčuk, ukrajinská psychoterapeutka. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání a přivítání v Českém rozhlasu.
1: Pořadem vás provede Martina Mašková. Leonardo Plus. Vy jste studovala v České republice, ještě dřív, než jste studovala psychoterapii na Ukrajině, je to tak?
2: Je to tak. Jsem bydlela v České republice od roku 2010. Na začátku jsem tady studovala rok češtinu, pak bakaláře na Univerzitě Jana Amose Komenského z řízení lidských zdrojů a následně jsem se přihlásila na České vysoké učení technické v Praze a tam jsem studovala řízení inovačních projektů.
1: To znamená, že vlastně vzdělání, no původním vzděláním jste manažerka, ale táhlo vás to k terapii.
2: Přesně tak. Docela mě potěšilo, když jsem viděla studijní program Univerzity Jana Amose Komenského a tam bylo psychologie osobnosti, psychologie vývoje, psychologie práce. 80% toho programu byla psychologie.
1: Takže ta hlavní motivace k doplnění toho oboru byla práce s lidmi, nebo měla být. A tohle je taky práce s lidmi a v jiném gardu.
2: Přesně tak. Mě asi od 14 let zajímala lidská duše. Četla jsem různé filozofické knihy a přemýšlela jsem o tom, jak můžu s tím začít pracovat. A trvalo mě docela dlouho, než jsem se odvážila a opravdu šla do toho výcviku a uvěřila to, že ten můj sen, být psychoterapeutka a pracovat s lidskými duši je možný a teď ten sen žiju.
1: Vy jste, pokud vím, vlastně z lékařské rodiny. Tatínek je na frontě, myslím, vojenský chirurg.
2: Je to tak.
1: A manžel je na frontě.
2: Manžel je taky na frontě a je taky můj kolega, je to taky psychoterapeut.
1: Čili jste prodělali ten výcvik ve stejnou dobu. Vy jste tedy žila plus minus 13 let tady v České republice, ale rozhodla jste se vrátit do Kyjeva. V jaké souvislosti nebo s jakou motivací?
2: V podstatě od začátku plnohodnotné ruské invaze jsem cítila v sobě veliký hněv a touhu vrátit se. Dokonce jsem rozmýšlela o tom, jestli se nepřidám přímo k armádě. Táta mě rozmluvil s tím, že asi budu užitečnější v jiných místech. A to už jsem byla přihlášena na ten terapeutický výcvik. A jako každý člověk, který byl v Evropě tou dobou, jsem si představovala, že ty bomby padají prostě všude. A potřebovala jsem nějakou zaminku k tomu, abych tam přijela a ten výcvik se stál tou zaminkou. A pak tou zaminkou stála zamilovanost do mýho manžela budoucího.
1: Vlastně žijete tak trochu mezi tím zázemím a frontou na pomezí. Jak psychicky náročné to je, protože my budeme mluvit o tom, jak pracujete s klienty, ale zároveň i tohle přece musí být určitý jako psychický tlak pro vás samotnou.
2: Je to tak, Martino, je to velký psychický tlak i pro mě, ale je takový jako kdyby v pozadí, neviditelný. Je to jako kdyby jste na sobě měla takovou těžkou deku. Podpráhový takový stres, který v podstatě, protože mě doprovází, když žiju v Kyjevě, mě neustále doprovází rozhodování o to, jak lépe můžu přežít. Že musím mít zbáleno například zavazadlo.
1: Pořád.
2: Zavazadlo s vodou, nějakými svačinami, spacákem, karimatkou a tak dále. Že musím mít doma všechny zásoby k tomu, abych dokázala pracovat a poskytovat terapii lidem, i když nebude mít proud, nebo když mě vypadne internet. Jak s tím naložím?
1: Jakou psychickou podporou nebo spruhou v téhle situaci je ta vazba do Čech? Ať už profesní, anebo lidská?
2: I profesní, i lidská vlastně veliká. I ten samotný například váš zájem a zájem vůbec všech Čechů o to, co se děje na Ukrajině, pro mě je velkou podporou a pro Ukrajince vůbec. Jeden z narrativů ruské propagandy, která se šíří na Ukrajině, je to, že všichni na nás zapomněli. Nikdo o nás nemá zájem. Evropáni nás nemají rádi vlastně. A já tam jezdím i sama zažívám tady v Praze, když se setkávám s lidmi, že mě lidi říkají, že to není tak, že to není pravda, že přispívají a a pomáhají. A já to pak šířím také i na Ukrajině, mezi svými kolegy, klienty, přátelé. A vidím tam tu odezvu. Vidím dojetí, ne u všech, ale dejme tomu u 70% lidí, to vyvolá nějaké hezké pocity. To je jedna věc, to je ta morální podpora. A druhá věc je to, že já sem jezdím v podstatě se vyspat. Hrozně hezky tady spím, protože když nevíte, jestli se dneska večer vyspíte, když už mám za sebou několik těch kombinovaných útoků, který jsem přežívala třeba i v krytu, tak zažíváte neustále něco, čemu se říká latentní násilí. Samotné očekávání toho, že se násilí stane, vyčerpává. Tady pocit ohrožení přispívá k tomu, že vlastně byl bez spím. A když přijedu do Prahy, tak najednou začínám hezky spát. Naposledy pamatuju si, když jsem vystoupila na hlavním nádraží, byla jsem hodně dojatá a přišlo mi, že poznávám ten vzduch, jak to tady voní. A měla jsem dojem, jako kdybych roztánula, jako kdyby ty ledy zešly z mých ramenů. To vlastně byla moje první návštěva od té hrozné zimy, co jsem zažila. Jsem celou zimu vlastně prožila v tom Kyjevě a zažívala jsem ty útoky i ten nedostatek tepla, proudu a vody. Takže Česko bylo najednou prostě...
1: Oáza.
2: Oáza. Jo, měla jsem dojem, že jsem přijela a přátelé a kamarádi mě rodnou takhle chytili a vzali na ručičky. A byla jsem hodně ohřáta jak fyzicky ve vaně, tak i vlastně lidsky.
1: Hostem Leonarda Plus je psychoterapeutka Anna Michalčuk.
0: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Na všechno, o čem mluvíme v tomto pořadu, se díváme společně s mým hostem, s Annou Michalčuk, optikou psychoterapeutky. Jaký psychický tlak tedy znamenají ty útoky na hlavní město pro tamní obyvatele? Co to v praxi znamená pro život a psychické zdraví obyvatel Kyjeva?
2: Každý si s tím vyspořádává jinak, někdo líp, někdo hůř. Znamená to celou řádu takových obyčejných každodenních omezení, jako například, že během poplachu nejezdí metro, nemůžete být venku od 12 do 5 do rána, nefunguje navigace například. To jsou taková jednoduchá omezení, ale pak i ten neustálý pocit, jak jsme se bavili předtím, toho ohrožení, to je ten stres, který se kumuluje jak v těle, tak i v psychice. A lidi potřebují více úsilí vyvinout k tomu, aby přežili, aby si rozplanovali ten svůj den a mají méně sil na to, aby se propojovali. Takže i když já třeba jsem během té hrozné zimy, která byla letos, našla v sobě úsilí natáhnout tu ruku pro pomoc ke svým přátelům, rodině i tak dále, často jsem zažívala to, že ten člověk na druhé straně vlastně nemá sílu mě odpovědět. Nemá sílu taky. Ale ta osobní setkávání hodně pomáhají a hodně pomáhá to uvědomění toho, že život pokračuje, že my stále vybíráme ten život. Jak to vám ještě říct? Po těch útocích hodně často mívám pocit, je to v podstatě zážitek násilí. Je to zážitek toho, že někdo mě chtěl zavraždit.
1: Co vám samotné pomáhá podporovat, posilovat tu odolnost? A to myslím jako profesním ohledu i v tom osobním ohledu.
2: Mně hodně pomohlo zpracovat ty své zážitky z té zimy a vůbec ty války na Ukrajině díky tomu, že jsem vytvořila jednu lekci na téma odolnost, kterou jsem tady prezentovala v Praze, kterou budu prezentovat i dále. Ten pocit, že vlastně moje utrpení má smysl a může vlastně posilit někoho jiného, je jedním takovým silným bodem. Ale obecně moje osobní odolnost a i to, co říkám jiným lidem, stojí na mnoha pilířích a čím víc jich je, tím odolnější vlastně jste.
1: A možná bychom potřebovali příklady?
2: Tak například připravovat se na to nejhorší. Takže moje domácnost je zařízena takovým způsobem, že kdyby vypadla voda, vypadl proud, neměla jsem plyn, tak já vždycky mám nějaké světílka nebo nabíjící stanici nebo plynovou bombu, se tomu říká, k tomu, abych si mohla uvařit. Další věc, zakládám na hřejivých vztazích s lidmi. Když je mi špatně, vím, že třeba teďka úplně nemám sílu se s někým propojit, ale jako kdybych, víte, jako v dětství musíte spolknout sirup nebo tabletu, prostě se namotivuju k tomu tu ruku natáhnout, protože vím, že potom mi bude líp. Psychoterapie taky hodně pomáhá. Místo, kde já můžu mluvit o sobě, o tom, co zažívám, o svém utrpení. A další věc je hledání podobných příběhů a podobných lidí, kteří kteří taky zažívali nějaký diskomfort, omezení a inspirace skrz to, jak oni to prošli. Takže já hledám takové lidi, jak třeba v českých celosvětových dějinách, tak i v ukrajinských dějinách. Jeden z mých oblíbených inspirací je ukrajinský filozof Ihor Kozlovský, který byl mučen a byl v ruském zajetí více než 2 roky a poslouchám jeho lekce a to mě hodně podporuje.
1: To je za současné války. Za současné války. Posloucháte Leonardo Plus, mým hostem je psychoterapeutka Anna Michalčuk. Vaše, abych řekla, hlavní odborná práce ve vztahu k Ukrajině, pokud tomu dobře rozumím, tak je péče o manželky nebo partnerky vojáků. Co to obnáší? Jakému tlaku oni čelí?
2: Ano, já jsem dobrovolní krizová interventka v jedné nekomerční organizaci na Ukrajině, která se zabývá péčí o manželky vojáků. Každá žena, která se tam obrátí a nechá svůj kontakt, má nárok na 3 bezplatné, absolutně bezplatné konzultace, může přijít k nám do takzvaných hřejivých kruhů, do těch kruhů může chodit neomezeně a také tam v rámci péče a pomoc při těhotenství.
1: To je offline, předpokládám, ne online.
2: Online. Protože ty ženy jsou v různých okolnostech, jsou po celém státě Ukrajiny, velký stát, i ty odborníci hodně často bývají v zahraničí. Online pro Ukrajinu a pro ukrajinskou terapii je opravdu velkou záchranou a prokázal se jako dostatečně efektivní. Jo, kdyby nebýt toho online, tak vlastně jsme všichni na tom daleko hůř. Čemu oni čelí, jste se mě ptala, Martin.
1: Ano, jakému tlaku čelí, co nejčastěji řeší, tam se vší diskrétností, že nemůžeme sdílet nějaká osobní, vysloveně osobní věci, ale typově, jakým problémům čelí?
2: Já bych řekla, že jeden z takových největších problémů je to, že čelí nepochopení ze strany společnosti. Protože ukrajinská společnost stále v sobě má třeba muže, které si vybrali vyhýbat povinné službě, nebo utéct, nebo ženy, se kterými ty manželky vojáků se setkávají, často se bojí jejich osudu. Proto vlastně, když ty manželky vojáků chtějí pozdílet, že jsou naštvaný, nebo rozčarovaný, nebo smutný, a prožívají v podstatě ztrátu toho manželského života a rodinného. To okolí je neumí s tím přijmout a podpořit. To okolí je buď odmítá, zmenšuje a tak dále.
1: A čím to je?
2: Já si myslím, že je to strachem. Dost často lidi se bojí toho, co ty ženy zažívají, protože neumějí si to představit. Jedna věc a druhá věc, občas je to i studem, protože například je tam manželka vojáka a pak je tam manželka člověka, který se rozhodl té armádě vyhnout. A ona vlastně, ty dvě, ta, co má toho vyhýbajícího se manžela, může zažívat stud v kontaktu s tou manželkou vojáka.
1: No v jaké situaci jsou ty rodiny, které vlastně přišly o manžela buď, že padl na frontě, nebo že tam pořád je, třeba už několik let, nebo zkrátka je nějakým způsobem mimo domov kvůli válce.
2: Ty ženy čelí tomu, že na sobě musí táhnout tu domácnost kompletně sami, děti, popřípadě staré rodiče, popřípadě se musí někam úplně přestěhovat. Můžou být z okupovaného území, anebo ta fronta, ona se blíží a dosah těch dronů se zvětšuje, takže ta vlastně nebezpečná zóna, ne kill zóna, ale ta nebezpečná zóna se neustále rozšířuje. Takže i tomuto ty ženy čelí.
1: Já si vzpomínám, když jsem byla ve Slovensku, tak ještě v té době, když jsem tam měla možnost mluvit s rodinami, tak tam jako plus minus bylo možné žít, ale pak jsem zaznamenala v zimě poté, to byla zima 2025, že vlastně už ta místní vojenská správa žádala, aby pokud možno rodiny s dětmi šly blíž do vnitrozemí, protože to začíná být nebezpečné. Já nevím, jak moc se podle vaší zkušenosti nebo zkušenosti vašich klientek změnila situace potom, co začaly používat ty drony na optických vláknech. Je to nějaký psychologický posun, nebo je to tak plus minus stejné, že i ty konvenční drony?
2: Pro ženy vojáku to v podstatě se nemyslím, že mělo velký dopad, to spíš mělo dopad přímo pro vojáky, kvůli tomu, že jestli já chápu správně, já nejsem vojenský odborník, tam se jedná o to, že ty drony na optickém vláknu jsou hůř identifikovatelné, není možné je potlačit zásobem radioelektronního boje, ale oni nedolítají tak hluboko do toho tylu. To se týká přímo té kill zóny.
1: Naši kolegové zaznamenali, jak to vypadá, jaká je situace v Chersonské oblasti a popisují tam, v jakém dennodenním ohrožení jsou řidiči MHD. Vlastně musí mít takové ty čujky, ty přístroje, které detekují, že se blíží dron. Já vím, že vy jste mi říkala, že, což teda zase se ptám v tom kontextu vaší jako erudice psychoterapeutické, že prostě jako lidé, kteří jsou zvyklí na to, že se tohle děje, tak vlastně jsou citliví už jenom na ten samotný bzučivý zvuk, že něco letí tohohle typu a ono to zní, vy jste říkala, jako komár? Že...
2: Přesně tak, buď jako motorka, ty větší drony zní jako motorka, anebo jako komár, anebo cokoliv, co v podstatě má motor. Cokoliv, co má motor, vyvolává v nich náhle zbystření.
1: Zase to vrátím těm manželkám vojáků, které prostě žijí, jasně, čím blíž těm válečným zónám, tak tím větší riziko. Zase ve vší diskrétnosti, co s vámi řeší? Co je předmětem té vaší odborné péče o ně?
2: Truchlení v podstatě. Truchlení pro ten jejich život, který se nestal. A přijetí toho faktu, že nevědí, kdy válka skončí. A ty pocity, které nemají kam dát. A hodně často vyčerpání a unávu.
1: Prakticky, v jaké situaci jsou ty rodiny finančně? Ono, když je muž v armádě, tak mají nějaký příspěvek? Nebo...
2: Když je ten muž v armádě, tak ty děti a ta manželka můžou mít slevy například na energie. Čím blíž je k té frontě, tím vyšší má peněžní zabezpečení. Tam no, v ukrajinské armádě je to tak, že máte fixovanou výplatu, která činí 15-20 tisíc korun. Teďka to nějak navyšovali, takže asi je to spíš jako těch 15. A plus k tomu dostávají ještě tuším cca 50 tisíc navíc, pokud jsou blízko té kill zóny, toho boje.
1: Ale zase to zase není tak moc. Já jsem se ptala proto, když mluvíme o těch psychických tlacích na rodiny, tak jestli jako pociťují i nějakou finanční tíseň, když se... Jestli ty tlaky třeba případně jsou i finanční, proto se ne vždycky.
2: Ne vždycky, popravdě to není první věc, kterou jdou se mnou řešit. Jo, spíš je tam jakoby takovou červenou linkou to nepochopení, truchlení a unava.
1: A teď jsou situace, kdy se muži vracejí, třeba kvůli zranění, stanou se z nich váleční veteráni. Co to obnáší, jak náročné to pro vaše klientky je?
2: Obnáší to seznámit se s absolutně novým člověkem. S člověkem, který je něčím, co jste nikdy předtím neviděla a nepotkala. Protože voják, který se vrátí z té fronty, to, co na té frontě je adaptivní, pro naši společnost může vypadat nepříjemně, provokativně. On možná se zavírá, nechce o těch věcech mluvit, ona se o něj chce nějakým způsobem postarat a on to vnímá jako rozrušení. Dost často ty ženy taky čelí tomu, že pokud ten manžel tam byl hodně dlouhou dobu, tak v podstatě už neumí žít ten civilní život. On je zvyklý na to, že má rozkaz. On je zvyklý na to, že ví, že má předurčený, co má a kdy dělat. Takže on se musí na novo učit, objednávat se k lékaři, já nevím, vymyslet, co budou dělat dneska večer a tak dále. Další věc je to, že on přijede v podstatě jako méně citlivý, ona po něm chce nějaké to emoční propojení, nějakou blízkost, ale on zatím toho nějakou dobu není schopen.
1: A co v tom krajním případě, kdy se návrat nepodaří? Trauma třeba z toho, že mu zabili kamaráda a není schopen tu emoci spojit s něčím jiným, takže dokonce domácí násilí, alkohol.
2: Děje se to taky, což si vzpomínám, že bylo takové jedno z mých rozčarování. Já jsem i stále toužím potom více pracovat přímo s veterány a s vojáky a když jsem si představovala, že do té práce jdu, tak jsem si představovala, že za mnou přijde takový sokol. Vysoce morální člověk s obdivuhodnými hodnotami, ale tam jsou prostě obyčejní lidi a moje práce je od toho i pomáhat i třeba lidem, se kterými nesouhlasím, se kterými se moje hodnoty liší i tak dále.
1: Protože prošli něčím, čím my jsme neprošli.
2: Třeba prošli, kvůli tomu, že prošli něčím, čím jsme my neprošli, to je taky jako jedna věc a je tam spousta takové bolesti a uraženosti na to, že my to tady nechápeme a pocit opuštění, jako kdyby na něj všichni zapomněli. To se může taky projevovat ve vztahu s tou manželkou, anebo ten člověk vlastně byl v něčem neúplně zrálý ještě před tou válkou a ta válka jako zvětšovací sklo to vlastně zesílila. A teď s tím musíte naložit nějakým způsobem. Díky bohu na Ukrajině je dostatečně, nevím jestli dostatečně, ale docela dost neziskových organizací, kteří se věnují rehabilitaci pro ty vojáky a jejich zpětné integraci do společnosti.
1: Co obnášel váš výcvik? Co všechno, v jakou výbavu potřebuje mít psychoterapeut, který potom už pracuje s klienty. Vím, že i během výcviku pracuje s klienty, takže vy jste už aktivní psychoterapeut.
2: Je to tak. Jsem vlastně psychoterapeut ve výcviku. I když ten výcvik už mám dokončený, mně chybí jenom pár formalit, určitý dokumenty, které musím dodělat k tomu, abych dostala bezprostředně ten certifikát. Ale ten výcvik je pětiletý, takzvaně komplexní a jsou tam stovky a stovky hodin terapie a v různých podobách, v podobě osobní terapie, skupinové terapie, supervize, různé specializace a tak dále. Já jsem taky ještě i parová terapeutka, takže to je taky jako vlastně

0: že před nimi sedí někdo, kdo s nimi tu zkušenost sdílí a někdo, kdo jim víc rozumí, kdo není jenom trénovaný odborník, ale najednou je tam větší ten lidský rozměr.
1: Takže jaká pomoc pomáhá, krom toho, že ví, že sdílíte osud, tak jaký typ podpory z vašeho pohledu nejlépe zabírá v těchto situacích?
0: Já bych řekla, že určitě dát prostor během těch sezení těm pocitům a druhé, validovat je, hodně validovat, že to, že ta žena je, prožívá je normální, ty okolnosti nejsou normální.
1: Dát jí pocit hodnoty.
0: Dát jí pocit hodnoty a toho, že s ní není nic špatně, že je třeba naštvaná. S ní není nic špatně, že se cítí být uražena. S ní není nic špatně, že třeba ostře reaguje na to, že někdo si pustí ruskou písničku, nebo že někdo se chlubí tím, jak se vyhýbá armádě. Že tam vzniká ta agresivní reakce, nebo s ní není nic špatně v tom smyslu, že chce třeba spát několik dní za sebou, protože je prostě přetížena. Kvalidovat ji v tomhle tom a ukázovat, že ona to vlastně zvládá, i když se jí zdá, že ne.
1: Mluvíme o ženách, ale samozřejmě v tom všem často jsou děti. Já vím, že to by byla samostatná kapitola, asi jako dětská psychika ve válce, ale pomáhají těm maminkám, jsou možná silnější, než by se zdálo, anebo je to těžké? No těžké to je každopádně, asi předpokládám, ale...
0: To asi záleží na věku toho dítěte. V některých případech to, že se dítě objeví v té rodině, může pomoct té mamince si uvědomit, že má zlepšit podmínky svého života. Ale obecně děti jsou prostě další zátěž docela často. Možná to zní trošku hrubě, to, co jsem teďka řekla, ale...
1: Když je někdo psychicky na dně, protože manžela má na frontě nebo zraněného nebo ve špatném psychickém stavu, tak je to náročnější být oporou pro děti.
0: A je to taky náročný jim vysvětlovat, kde je táta. A vidět, že i vlastně ten manžel přichází o ty zážitky, které už se nikdy nezopakují.
1: Psychoterapeutka z Kyjeva Anna Michalčuk, odbornice, která pečuje zvláště o psychické zdraví manželek vojáků. Děkujeme, že jste přišla k nám do studia a i přijela z Kyjeva.
0: Děkuji vám, Martina, za pozvání.
1: Posluchačům děkuji za pozornost. Od mikrofonu se pro tentokrát loučí Martina Mašková.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině. Rádio Praha.

0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Janem Lukačevičem.
2: Víte, proč je nikotin tak návykový? Nebo proč nám funguje mozek? Za obojím stojí nenápadné síly, které drží pohromadě molekuly v našem těle a které jsou přitom tak malé, že je nikdy neuvidíme pouhým okem. Matěj Červenka je 22-letý chemik z Akademie věd, který se rozhodl tyhle exotické síly zkoumat. Výsledky, se kterými přišel, mohou jednou pomoct při vývoji nových léčiv. Nejen o výsledcích, ale i o světě očima chemika a o surfování si budeme dnes povídat. Matěj, ahoj.
3: Ahoj, Honzo.
0: Žárovky.
2: Když řeknu, že se věnuješ kation P interakcím, asi se většina posluchačů a posluchaček vyplaší, protože jim to nic neřekne. Můžeš to prosím tě přiblížit lidem, kteří měli chemii naposledy na střední škole?
3: On už ten samotný název kation P interakce hodně napovídá. Pojďme si to rozebrat slovo po slovu. Kation nebo kationt je kladně nabitá částice. Můžeme si představit například sodný kation z chloridu sodného neboli kuchyňské soli. A to slovo P v tom názvu kation P stojí za P elektronový systém, který obsahují molekuly, jako je například benzen nebo fenol, to jest aromatické molekuly. A tyhle kation P interakce jsou nesmírně důležité pro biologii a nebyli bychom bez nich schopni fungovat a spousta léčiv by bez nich taky nefungovala.
2: K čemu ještě fenol je?
3: Fenol je hrozně zajímavá látka. Je velice povrchově aktivní a dá se z ní například dělat separace DNA, ale pro nás je teda především zajímavá, protože se vyskytuje v proteinech a je to pro mě jako pro fyzikálního chemika jednoduchý systém pro studium jako molekula.
2: No, ty říkáš jednoduchý systém, ale já jsem se dočetl, že u nás se experimenty, které pro váš výzkum potřebujete, s těmito molekulovými interakcemi ani nedají uskutečnit. Jak je to možné? Proč to u nás nejde?
3: Ano, to je pravda. Nás teda, jenom abych to uvedl, zajímá, jak se ty interakce chovají ve vodě a jaký mají vliv na strukturu vodních roztoků. A my potřebujeme k takovým měřením provádět difrakční experimenty. Difrakce zjednodušeně je typ experimentu, který nám umožňuje nahlídnout do struktury látky, ať už krystalu, roztoku, nebo dokonce i odkryt celou strukturu celého proteinu. A my teda děláme přesněji neutronovou difrakci s izotopovou substitucí, to znamená, že ty experimenty jsou ještě o trochu složitější, protože potřebujeme izotopově značené sloučeniny a u nás se ty rozptylové experimenty s těma neutronama bohužel nedají dělat.
2: Těžko se to možná představuje, protože člověk si řekne, no tak nějaký experiment. V České republice nemáme na to přístroje?
3: Máme jaderný reaktor v Řeži, ale tam bohužel se nedokáže v jednu chvíli udělat dost neutronů na to, aby to uživilo ten náš přístroj. Proto musíme dojíždět do francouzského Grenoblu, kde mají jaderné zařízení, mají tam jaderný reaktor s obohaceným uranem a tam je přístroj, na kterém jsme schopni měřit naše experimenty.
2: Takže člověk docela dost cestuje, aby vůbec něco změřil.
3: Jo, cestuje zhruba jednou až dvakrát ročně na experiment takový.
2: Ty říkáš, že ty kation P interakce jsou ve vodě silnější, než si vědci doteď mysleli. To zní jako malý detail, ale proč je to vlastně tak velká věc?
3: Oni jsou ty interakce i v biologii hrozně specifický. Jenom abych uvedl ještě trochu kation P interakce, tak oni je objevili zhruba někdy na rozmezí 80. a 90. let. A když se začaly objevovat první krystalografické struktury proteinů, tak zjistili, že kladně nabitý aminokyseliny, například lysin nebo arginin, se nepárují se záporně nabitými aminokyselinovými zbytky, jak by se očekávalo, ale často se nacházejí právě u těch aromatických molekul. A tak se tím začali lidi zaobírat, a zjistilo se, že ty interakce jsou v biologii všude přítomné.
2: Takže proč je to vlastně tak velká věc, že jsme přišli na to, že taková interakce je mnohem silnější ve vodě?
3: Je to obrovský, protože nám to dává určitý jemnější porozumění těm systémům ve vodě, kde se děje většina biologie. Ale co my jsme zároveň dokázali, a moc se teda o tom nemluví, je, že my jsme ty interakce byli jako schopni jako první v nějakým biomolekulovém rámci nasimulovat. A to nám potom pomůže právě dělat biomolekulové simulace pro vysvětlování biologických jevů nebo právě pro vývoj nových léků, což je ještě mnohem důležitější.
2: Jak se taková simulace dělá? Je to na počítači nebo se opravdicky dělá něco se zkumavkami v laboratoři?
3: Je to simulace počítačová. Nás zajímá, jak ty simulace dělá co nejlíp. A bohužel ty biomolekulové simulace, tak kdyby člověk je mohl dělat kvantově, tak to tak dělá, ale bohužel to nejde. Takže my musíme je zjednodušovat, zjednodušeně řečeno, abychom mohli simulovat celý proteiny a nás zajímá právě to, jak je dělat přesně v kontextu toho biomolekulového simulování.
0: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: S Matějem Červenkou z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky si povídáme o velmi exotických molekulárních interakcích. Matěji, ty jsi nastoupil na UOCHAP, jak se tomhle ústavu taky někdy říká, v 19. Ty bakalářku odezdáváš letos. Jak tohle člověk stihne takhle brzo?
3: Já dělám u Pavla Jungwirta na Ochabu a já jsem se s ním skontaktoval už ve třeťáku na gymnáziu. Já jsem se o něm dozvěděl, když jsme s klukama nebo se spolužákama chtěli připravit kapalnou slitinu sodíku a draslíku. Vlastně sodík a draslík jsou oba dva pevné látky a když je smíchá člověk v nějakém poměru dohromady, tak dostane kapalný kov, který vypadá zhruba jako rtuť. Ale nejzajímavější na tom je to, že když to člověk hodí do vody, tak to bouchá a hoří.
2: Já jsem se chtěl zeptat, jak vás napadlo míchat takovéhle látky, ale v okamžiku, kdy se řekne, že to bouchá, tak to by mě taky asi lákalo vyzkoušet.
3: No a Pavel mě navedl právě na jeho dlouholetého spolupracovníka Phila Masona, a který používá tuto slitinu k experimentům, které provádí. A on nás to teda naučil a pak se mě zeptal, jestli bych tam nechtěl zůstat jako na stáž. Tak jsme se domluvili, že nastoupím, až začnu na vysoké škole. A nastoupil jsem tam a začal jsem dělat právě na projektu kovové vody, ve které používáme tyto slitiny.
2: Taky jsem se dočet, že máš za sebou už i autorství článku v prestižním časopise. A zároveň těch článků už máš za opaskem víc. Stíháš se někdy chovat jako klasický vysokoškolský student, co prostě občas vyrazí s kamarády, nebo se podřizuje tvůj čas vědě a laboratoři?
3: Ne, právě naopak. To, že dělám vědu na ústavu, mě často donutilo, abych neřešil tolik školu a řešil jsem tu práci a čas na kamarády a sportování a užívání se života si taky udělám. Přece jenom se o chemicích říká, že to jsou největší pařmeni, tak...
2: To mi trošku nahrává na další otázku, protože jsem se chtěl zeptat, co děláš, když potřebuješ od takového shonu vyčistit hlavu. Zmínil jsi sportování, zmínil jsi, že chemici jsou pařmeni. Co tam všechno ještě máš?
3: Když si potřebuji vyčistit hlavu, tak skočím na webovou stránku, kde je větrná předpověď pro příští 2 týdny a najdu místo v Evropě, kde je teplo, vítr a skočím do auta, vezmu surf a jedu.
2: Takže si to mám představit, že windsurfuješ, je to ten správný sport, nebo kite?
3: Ano, windsurfing.
2: Jaké to je takhle jezdit? Přemýšlíš u toho nad chemií, nebo se soustředíš jenom na to, co je okolo tebe?
3: Já jsem v duši chemik a nad chemií přemýšlím v podstatě neustále. I na surfu, když se třeba potkám s někým a bavíme se o vybavení, tak mě zajímá, z čeho je to vyrobené a proč se nějaký materiál zrovna použije. Ale samozřejmě, když je člověk na vodě, tak úplně vypne a zajímá ho jenom ten samotný požitek z toho sportu.
2: Což si myslím, že je hodně potřeba s takovým zápřehem. Když jsme u toho zápřehu, tak ty jsi zmiňoval, že vyrážíte na experimenty do Grenoblu 2x do roka. Já jsem se v jednom článku dočetl, že tam pracujete klidně 16 až 18 hodin. Jak takový den vypadá v takovémhle vypětí sil?
3: Ono to dost záleží, jak moc ten experiment jde podle plánu. Vlastně ono je docela i složité ten čas na tom přístroji dostat, protože neutrony jsou neuvěřitelně drahé. Pro představu, jeden den na tom experimentu stojí zhruba $30,000. A teda člověk musí celý ten experiment vymyslet ještě předtím, než ho může udělat a nemá ani tu jistotu, když podává žádost o ten experiment, že ho dostane. A když jede na ten experiment, dostane ten čas, tak musí využít v podstatě každou minutu toho neutronového paprsku. Proto děláme často třeba 16-18 hodin, pak si přes noc necháme vzorek v paprsku a ráno se zase zbudíme, nasnídáme se, jdeme vyměnit vzorek a takhle to vlastně jde dookola zhruba týden, co jsme tam.
2: To asi člověk moc nespí, co?
3: No, když jede víc lidí na experiment, tak se třeba vyspí i díl, že se střídají směny, ale často nespí, ano.
2: A dobíš potom zase energii na windsurfu, nebo máš ještě nějaké jiné cesty, jak si odpočinout?
3: Já ještě, teďka to bude znít trochu možná nerdsky, ale ještě rád hraju s kamarády dračí doupě a právě máme na ústavu skupinku lidí, se kterou hrajeme dračí doupě a to je taky jedna z aktivit, která mi pomáhá si odpočinout od vědy a od školy.
2: To mám radost, že nám na sebe prozrazuješ takové věci. Zároveň taky o sobě říkáš, že jsi ctižádostivý. Je to pro tebe spíš motor nebo taková past?
3: Hodně mě to pohání kupředu, něco dokázat hlavně sobě, ale člověk nesmí zapomenout, proč tu vědu začal dělat na prvním místě. A to nebylo proto, aby se mu dostal uznání, anebo publikoval co nejvíc vědeckých článků. Ale třeba pro mě to byla radost z toho se v něčem šťourat a objevovat nové věci a objasňovat zákonitosti v přírodě.
2: A to je moc hezká zpráva o tom, že lidé, kteří jsou ve vědě, tak mají ty motivace dost často čisté a prostě jenom opravdicky zajímá, jak ten svět okolo nás funguje. Zároveň já vím, že se to taky občas nepovede. Co děláš, když ti nevyjde experiment, jak na to reaguješ? Jak se s takým neúspěchem popasuješ?
3: Já si myslím, že je potřeba se zvednout a jít dál, ale je vtipný, že se o tom bavíme, protože ty neutronové experimenty jsou naplánované tak, aby se nikdy nic nepokazilo. Protože člověku, když ten experiment nevyjde, nemá ty data a není z toho ta publikace, tak už ten čas na tom neutronovém paprsku nikdy nedostane na ten experiment. Takže tam je velký nátlak na to, aby bylo všechno správně a všechno bylo naplánované do posledního detailu.
2: No chtěl jsem se tě zeptat, jak pracuješ s chybou, ale chápu, že minimálně v téhle oblasti to asi není úplně jednoduché, když se to nemůže nepovést. Jsou ale nějaké oblasti, kde se ti nedaří a jak na to reaguješ?
3: No tak určitě v tom modelování, v těch simulacích člověk musí vyzkoušet hodně věcí, než najde tu správnou cestu a musí prozkoušet nebo vyzkoušet mnoho slepých cest, než najde to řešení na ten svůj problém specifický. Takže určitě v tom modelování je ten pokus omyl mnohem větší, než když přijde na neutronové experimenty.
2: A pak tě žene vpřed ta zvědavost, nebo jak se vždycky zvedneš, aby si začal znovu?
3: Určitě zvědavost a chtíč vyřešit ten problém, anebo mě teda pomáhá mít v zásobě i nějaké vedlejší projekty, když se třeba zaseknu na jedné věci, tak se můžu zaměřit na něco jiného a mezi tím mi třeba doteče to řešení do hlavy nebo mi to dojde, jak jsem měl udělat tu věc, na které jsem se zaseknul.
1: Žárovky.
0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: S fyzikálním chemikem Matějem Červenkou si povídáme o nejrůznějších interakcích, o tom, že nemůže udělat chybu, když měří v Grenoblu. Ale teď nás čeká povídání o popularizaci vědy, protože mě zaujal hodně tvůj výrok, že svět z pohledu chemika je fakt zajímavý. Tak si to vyzkoušíme. Vyber si jednu věc tady v tomhletom studiu a je jedno, jestli to je mikrofon, sklenice vody, sluchátka a řekni, co na ní jako chemik vidíš ty, co my ostatní tam nevidíme.
3: Dobře, mě tady nejbližší jako chemikově je sklo, tak já si tady vyberu tu sklenici, co tu mám před sebou. Na tom skle je zajímavé to, že to je nejspíš tvrzené sklo, neboli sodnovápenaté, které je z většiny oxid křemičitý a pak jsou tam příměsi oxidu sodného a oxidu vápenatého, proto sodnovápenaté. Ale pro mě jako chemika jsou důležitá i jiná skla, například borosilikátové, ve kterém člověk může provádět reakce při varu nebo ho i podchladit, protože je odolné vůči teplotním změnám. Ale mě teda z mého pohledu nejvíc zajímá to, co v té sklenici je, a to je ta voda a co se děje v té vodě. To je pro mě to nejdůležitější.
2: No, tím se ukazuje, že jsi přece jen z trošku jiného těsta, protože takhle koukat na sklenici s vodou asi naši posluchači a posluchačky nezvládnou. Možná i kvůli tomu, že hodně lidí má z chemie ve škole trauma. Ať už jde o názvosloví, vzorce, nebo taky kárání za různé nepovedené experimenty. Kdyby tě dneska někdo pustil do hodin chemie na střední škole, co bys udělal jinak, aby to ty studující bavilo?
3: To není vůbec snadná otázka. Já se nezabývám didaktikou chemie a nejsem na učení a pedagogiku expert. Ale já bych se zaměřil na to, co mě dostalo a vtáhlo do chemie. A to bylo to, že se člověk něco učí, výklad u tabule, od učitele, ať už na základní nebo střední škole, a potom, když to vidí v akci, když je v té laboratoři, nebo to vidí i venku, třeba pro mě na základní škole, když jsme se bavili o oxidačně redukčních dějích, tak to určitě spousta lidí zná. Vezme si černý čaj, dá si do něj med a pak, když do něj nakape citron, tak ten černý čaj zesvětlá. A to se vlastně...
2: Tak to budu muset vyzkoušet. To nevím, jestli jsem někdy dělal.
3: To je vlastně oxidačně redukční děj, kde citronu je vitamin C, což je antioxidant, to znamená redukční činidlo. A ono to redukuje ty látky, které způsobují tu barvu toho čaje, nebo polyfenolické látky. A ty potom neabsorbují modrou část viditelného spektra, ale právě UV, a proto ta barva zmizí.
2: Už vidím, jak naši posluchači a posluchačky běží zkoumat, jestli to jejich čaj taky udělá. Tak vám všem přeju hodně štěstí s tímhle s tím chemickým experimentem. Ale já bych se tě zeptal ještě na jednu možná trošku vážnější otázku. Mluví se o krizi důvěry ve vědu. Ty jako chemik bys mohl možná vysvětlit našim posluchačům a posluchačkám, že experimenty, kterým se věnuješ, mají smysl a přináší užitek. Jak bys jim to vysvětlil?
3: To je další těžší otázka, protože moje práce přímo nevede k vývoji nového léku nebo vakcíny a nebo nějakého zlepšováku, který lidem usnadní život. Ale i když dělám jenom, bude to znít směšně, základní výzkum, tak dává nám to spoustu nových znalostí a vlastně i nové zbraně, které můžeme použít právě k aplikacím, a může se to použít i právě k aplikacím ve vývoji léčiv například.
2: A nyní rychlá baterie otázek v rámci našeho dotazníku.
0: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
2: Matěj, voda nebo kov?
3: Voda.
2: Moře nebo hory?
3: Moře.
2: Kniha nebo film?
3: Kniha.
2: Máš nějakou oblíbenou kuchyni?
3: Asijská.
2: Raději odpočíváš sportem nebo na gauči?
3: Sportem.
2: A odpočíváš v přírodě nebo ve městě?
3: V přírodě.
2: A pracuješ raději o samotě nebo v týmu?
3: V týmu.
0: Žárovky.
2: No, to jsem trošku tušil, protože jsem četl, že spolupracuješ i se svojí přítelkyní, která se věnuje molekulární biologii u Davida Sabatiniho. Ty jsi ale fyzikální chemik. Tak jak se vaše obory v takovém projektu můžou potkávat a co přesně společně zkoumáte?
3: Já si myslím, že v dnešní době musí být člověk ve vědě mezioborový a musí vyhledávat mezioborové spolupráce. A mě právě zajímalo, jak ty naše znalosti o těch kation-pi interakcí někde využít a přenést je trochu dál a najít právě lepší spojení fyzikální chemie a biologie, když už třeba minulý rok Nobelová cena za chemii byla za AlphaFold, což je velmi blízké tomu, co dělám já. A nás teda zajímají ty kation-pi interakce, tak jsme si vybrali látku, která je člověku velmi blízká a právě užívá kation-pi interakce k tomu, aby se vázala na receptory v těle, a tou je nikotin. Mm-hmm. A nás by zajímalo, co ještě nikotin může v buňce anebo v lidském těle dělat. A to je ještě hodně preliminární, nemusí to tak být, ale možná se nám podaří naleznout podrobnější mechanismus nebo vysvětlit mechanismus toho, proč nikotin může způsobovat inzulinovou rezistenci a jak souvisí nikotin s obezitou.
2: Tak to by byl slušný objev, který, myslím, hromadu našich posluchačů a posluchaček zajímá, protože se jich dost možná taky dotýká. Já bych se ale zeptal trošku osobněji. Mě zaujalo ta spolupráce s přítelkyní. Jak to vypadá úplně prakticky? Jaké to je pracovat s někým tak blízkým?
3: Tak samozřejmě moje přítelkyně je molekulární bioložka, takže ona odvádí tu špinavou práci v tkáňových kulturách mezi tím, co já sedím u počítače a mám jinou práci. Teda samozřejmě až od státnice bych si taky chtěl zkusit nějaký biologický experiment a chtěli bychom ten projekt posunout někam dál.
2: A řekněme v takové té praktické rovině. Bavíte se o práci i doma, nebo když spolu trávíte volný čas, tak se toho tématu nemůžete zbavit?
3: Často se bavíme o práci i o našich oborech. Občas se u toho i pohádáme.
2: Jak vypadá hádka fyzikálního chemika a molekulární bioložky?
3: No, to je takový, to já si myslím, že si to dokážou lidi představit, že já jako fyzikální chemik říkám, že co by ty biologové dělali bez nás, že by jako spoustě věcem nerozuměli, a potom ona z toho biologického pohledu nebo perspektivy zase, že co by ty chemici dělali bez nás, že? Takže je to takové oboustranné. Je to spíš takové jako hraní si a poštěkávání po sobě.
2: No, tak děkujeme za tenhle pohled za oponu. Takové jiskření asi lidé, kteří nás poslouchají, možná ani nečekají od vědců a vědkyň, ale je dobře, že nám ukazuješ, že vědci a vědkyně jsou lidé z masa a kostí. Možná na závěr, kdyby jsi měl příštích 10 let věnovat nějakému jednomu velkému tématu, o kterém si řekneš, tak tohle chci po sobě fakt zanechat, co by to bylo?
3: Já si myslím, že ten projekt, který se zabývá kation-pi interakcemi, už sám o sobě je velmi velký. Psali jsme teď s Philem Masonem Gutcher grant a myslím si, že to tady zůstane s náma ještě dlouho. Ale určitě něco s větším přesahem ještě, tak mě právě zajímá spojování chemie, fyzikální chemie s tou biologií a vysvětlování biologických procesů na co nejfundamentálnější úrovni.
2: No, nezbývá, než ti v tom držet palce, aby si učinil nejen velké objevy, ale taky ve zdraví z toho vyšel při těch potenciálních sporech s přítelkyní, ale i s tvými kolegy, aby se nezranil na windsurfu nebo při nějakém jiném sportu. Dnes jsme si povídali s Matějem Červenkou z Ústavu anorganické chemie a biochemie Akademie věd České republiky a loučí se s vámi Jan Lukačevič. Příště zase žárovky s Pavlou Hubálkovou.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
0: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě.